začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s Bariánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top 10 písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin, jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Putter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker. Thank you.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicolety. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513, poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
5: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak, no a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné, mě to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem dopředu, zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích. Ne,
1: a ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesela. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra, televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera
1: a... Bezdomovci, Gott a... Ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humornádě.
4: Ráda bych.
3: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
4: začínající celnici.
3: A slušela ti ta uniforma?
4: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
3: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
4: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
3: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěškala a odhalila si.
4: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
3: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
4: no teď je, teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
3: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
4: Mám.
3: Začátek 80. let, tuším, to byl.
4: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
3: ještě dál.
4: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou a takový jako
3: není
4: kravinky.
3: Není malých rolí.
4: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
3: Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
4: Ano, dobrý den.
5: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
3: Výborně.
4: Děkuji moc, děkujeme.
3: A vybrala jste si A nebo B?
5: Ano, Kaju Gota.
3: Kaju Gota, děkujeme.
4: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
3: Děkuji.
4: Ano, děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Ano.
6: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
4: Děkuji moc.
6: Taky vás, pane Kučera.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pokračování.
3: Máme
4: ano,
3: zapsáno.
4: Děkujeme.
3: A díky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Zemník vás, Pavle, zdraví.
3: Já vás.
7: Zdravím, vynikající balet klub, paní Macháčková.
4: Ano, no to teprve se musíte
3: to
4: přijít podívat.
3: Hinca ukáže.
4: Hinca ukáže.
7: Jo.
3: Ano.
7: A chtěl bych taky pokračování.
3: Pokračování
7: s Ačkem, s panem Horníčkem.
4: Ano, dobře, děkujeme.
3: Máme zapsáno. Zdravím
7: vás oba dva ještě jednou.
3: Díky moc.
4: Děkujeme moc.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
3: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujeme, paní Líba.
3: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
9: Podne, dámy pana.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
3: Ano, zapsáno. Mějte
4: jako
3: si.
4: Bezdomovce.
3: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
4: Ano.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
3: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
4: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
3: Jirko, mějte se.
10: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
3: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
11: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a já sám jsem týden už nejet.
12: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. Teď good, je to good. Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
11: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
12: Co kecáš? Jaká mafie?
11: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
12: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se neděl.
11: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
12: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
11: Prdlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
12: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
11: Kde to je, to neznám.
12: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
11: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
12: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
11: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
12: Ty jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva? Ještě žije?
11: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
12: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
11: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
12: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
11: Ne. Táhni včelko májo.
12: Víš, co řvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
11: Uf, uf, to je tíha.
12: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
11: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
12: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
11: Ale kde na to bere?
12: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala, Lucku Bílou. No, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
11: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už si číst trouby ven.
12: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
11: No, tobě to taky kecá dobře.
12: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
11: Ani ty sám ne?
12: Já jo, já furt ještě.
11: Ty tvoje historky o té tvojí lednice plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
12: Nebaví.
11: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
12: Jo.
11: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 leté. A co ty, svoje zuby pořád?
12: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
11: Co dělají?
12: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
11: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
12: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
11: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
12: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
4: Ano, Josef Skupa.
3: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
4: Ano.
3: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla spolu

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak ano, to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovkyně.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný.

0: ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten, takovej ten pel toho.
1: No,
0: toho
1: ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
0: Ano, seděla jsem v roce 88 silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
0: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
0: No,
1: sebou.
0: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
0: no,
1: pana Pánova.
0: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
0: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
0: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
0: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
0: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Kukavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
0: Ano, děkuju moc.
2: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
0: ano,
1: krásně.
0: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
3: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
0: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
4: Počkej, co tě to tam cinká?
5: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
4: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
5: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
4: Mám toho plnou tašku.
5: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
4: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
5: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku, hele. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
4: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
5: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
4: Zlomit osud, změnit život a hned...
5: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
4: My máme navíc.
5: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
4: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
5: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Ukážu ti Gotta na mizině.
4: Ne, tě pocen. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
5: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
4: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
5: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
4: Slavík a Tajterlík.
5: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
4: Korunu, na housku. Heleno, pojď sem.
6: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
5: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
6: Já vás znám.
5: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
6: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
4: Tak dobře, můžeme ve čtyřech, no.
6: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
5: Ne, počkej,
4: zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
5: Show!
4: show ve třech, Heleno.
5: Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
4: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
6: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
4: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
5: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
4: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
6: Teď to tady bude patřit jenom mě. Hello. Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měl jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, uh-huh, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji, a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, ne, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarník, a říká: dobrý den, ne, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a po něj po válce, a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano pane, ano pane, ano, ano pane, nebo soudruhu? Pane, pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svíněma. Jirko, s kolaborantama, s kolaborantama. Vy to byli svíně, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nejma. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepci, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovzdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlám, taky jsme se viděli, to už se chtěli s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešní.
3: Ano. Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: jistě.
3: Tleskám, jistě.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čínský prezident zahájil návštěvu Spojených států. IT projekty ministerstev nově posuzuje poradní orgán vlády. Zastupitelé Prachatic vymezili území vhodná pro alternativní zdroje elektřiny. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně Andrews nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřely dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat také o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tajvanu, který si Peking nárokuje. Stát nově posuzuje centrálně všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády z programového prohlášení nebo zákonným povinnostem jednotlivých úřadů. Podle nařízení kabinetu je vždy posoudí Rada vlády pro informační společnost, tedy poradní orgán pro digitalizaci. A všechny zakázky nad 30 milionů korun musí ještě posoudit vláda. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Luka Vaše Klučky je cílem zpřehlednit financování IT zakázek. Sportovní tréninkové centrum pro české reprezentace by mohlo stát v českobudějovickém areálu složiště. Zástupci Jihočeského kraje se na jeho podobě domluvili s Českým olympijským výborem. Součástí centra má být například atletická hala, plavecký stadion nebo regenerační zázemí s hotelem. Pokračuje jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v komunálních volbách.
3: Součástí toho jednání byly i zástupci rychlobruslařského svazu, kteří dlouhodobě čekají na velkou halu pro rychlobruslení. Tady by ta hala byla možná postavit, aby se tam vešla. Tím by vznikla vlastně unikátní prostor, protože by byla navázaná na všechny ty další stavby sportovní.
2: Lokality vhodné pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyřeší změna územního plánu Prachatic. Zastupitelé města ji schválili na posledním jednání v tomto volebním období. Město tím chce uchránit svůj krajinný ráz. Podle asistentky vedení Jany Hulešové se zastupitelé shodli i na další změně.
4: Změna číslo 6a umožní zvýšení maximální podlažnosti ze 4 na 6 nadzemních podlaží u plánované výstavby souboru staveb mezi ulicemi Budovatelská a Národní. Změna tak reaguje na konkrétní plánovaný rozvoj této lokality.
0: Sport.
2: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje také druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flám Karolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr, postupně severozápadní, bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda se vyšetřuje na Táborsku na silnici třetí třídy mezi Soběslaví a Želčí. Pozor, dávejte u Rybovy Lhoty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 24. září. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Anna K. dospívala 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je čtvrtek 24. září, do konce roku zbývá 98 dní. Svátek dnes mají Jaromírové a Jaromíry. Jméno Jaromír je staré slovanské jméno, které znamená slavný silou nebo slavný bujností. A Jaromíra je ženskou obdobou mužského jména Jaromír. Tak Jaromírům a Jaromírám k tomu svátku dnešnímu všechno nejlepší. V roce 1483 v Praze na Staroměstské a také na Novoměstské radnici došlo k defenestraci purkmistra a 7 končelů. Jednalo se o druhou pražskou defenestraci. V roce 1905 v Praze se shromáždilo více než 50 tisíc lidí, aby požadovali zavedení všeobecného volebního práva. Demonstrace se pak konaly také v dalších českých a moravských městech. V roce 1957 v noci z 24. na 25. září byl uveden do provozu první československý jaderný reaktor. V roce 1965 byla premiéra českého černobílého filmu režiséra Zdeňka Podskalského Bílá paní. Kvůli své satirické kritice ale bylo během normalizace zakázáno tento film promítat. Vzpomeňme také ještě rok 1998, to předseda Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové Josef Lux vzhledem k vážnému onemocnění odstoupil ze všech svých funkcí. Jeho nástupcem v čele strany se stal Jan Kasal, to byl rok 1998. No a v roce 2005 Stanislav Gross rezignoval na funkci předsedy ČSSD. 24. září roku 1763 zemřel v Táboře tamní rodák Jan Krumlovský. To byl skladatel a virtuos na Violu d'Amore. V roce 1980 zemřel na následky zranění po pádu z 5. patra rodák z Tábora Jiří Hrzán, herec, zpěvák a také televizní a estrádní bavič. Jiřímu Hrzánovi bylo 41 let. V roce 2009 zemřela ve věku 79 let Ljuba Štíplová, scenáristka, spisovatelka, autorka knížek pro děti, také spoluautorka komiksu Čtyřlístek. 24. září roku 1834 se na Lipensku ve Staré Huti u Hodňová narodil Wenzel Wenhardt, rakouský pedagog a básník. V roce 1838 se na Píseckou v obci Nezvětice narodil Josef Kořán, to byl publicista, historik a poslanec Českého zemského sněmu. V roce 1882 se v Mladé Vožici narodil Rudolf Winternitz, pražský židovský architekt. Jim projektované stavby nejsou sice nápadné, ale vždy jsou do detailů a precizně provedeny. Rudolf Winternitz zahynul v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau v roce 1944. V roce 1886 se na Písecku v obci Malé Nepodřice narodil Václav Holek, zbrojní konstruktér, který je považován za nejdůležitějšího konstruktéra zbraní v předválečné republice. Za svůj život přihlásil více než 75 patentů. V roce 1914 se v Protivíně narodil Jiří Kolář, básník, autor experimentální a vizuální poezie, také dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců. Jiří Kolář je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a také autorem mnoha originálních výtvarných technik. V roce 1920 se ve Vlachovo-Březí narodil sochař a medailér Bedřich Kloužek. 80. narozeniny dnes má legendární Jan Nedvěd, jeden z nejúspěšnějších českých folkových písničkářů. Janu Nedvědovi ještě popřejeme potom za chvilku, za pár minut, krátce po čtvrt na šest. 72. narozeniny má zpěvačka Zdenka Tichotová, 71. narozeniny herečka Veronika Frejmanová a ze všech daleko nejmladší je Miroslav Vladyka. Tento herec se dnes dožívá 67 let. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 4:15, tak tomu ještě minuta a půl. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno, postupně až jasno, kránuce od severozápadu pak přibývá frontální oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm anebo s přeháňkami, večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách pak 9 až 12 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihozápadní až západní vítr, postupně pak severozápadní, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne bude místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer pak bude znovu slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na jedničce, a to znamená nejnižší mírnou zátěž. Podíváme se na SMSky, které posíláte. Přišla zpráva z Vyššího Brodu, kde je po ránu oblačno a 4 stupně a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. A před chvilkou přišla zpráva od Vimperka, ve které se píše krásné čtvrteční ránko, 7 stupňů zataženo. Příjemný a pohodový den, snad se sluncem, hlavně hodně zdravíčka, všem přejí Fandové a Fardoušek. Tak i za toto SMSku děkujeme. A teď ještě přišla zpráva ze Zduchovic, kde je zamračená obloha, 10 stupňů, čerstvý vítr. Klidný den přeje všem Josef ze Zduchovic. Josefe, i vám děkujeme za zprávu a přejeme také hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Táborák, buřty na klacku a k tomu na kytaru stánky. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. Za chvilku mimo jiné také připomeneme jeho nejznámější písně a také koncert, na kterém s bratrem Františkem zaplnili pražský Strahov. Ale ještě než dojde na Honzu Nedvěda, jsou tady holky.

0: Od Táboráku na Strahov. Tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánků a například také Igelitu dnes slaví 80. narozeniny. S bratrem Františkem hrál nejdříve v kapele Toronto, ze které se pak později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, dok mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár davů strávy.
2: Následující roky byly složitější, bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali, František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Čekají nás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obecní úřady vydávají ode dneška voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim mohou hlasovat v kterémkoliv volební místnosti, musí ale získat ve svém senátním obvodu. Písemně lze o průkaz zažádat nejpozději týden před volbami, osobně pak do 2 dnů před hlasováním. Pro souběžné volby do obecních zastupitelstev se průkazy nevydávají. Třeboň získá další z historických památkově chráněných seníků. Město přijalo jako dar pozemek na Mokrých Lukách, na kterém se seník nachází. Město chce památku, která je ve špatném stavu, opravit za pomoci dotace. Ze souboru 33 seníků teď bude městu patřit už 15, uvedla Hana Burešová z Třeboňské radnice. Na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích postaví nový plynojem. O vypsání výběrového řízení na jeho dodavatele rozhodla rada města na svém posledním jednání. Za plánovanou investici město zaplatí bezmála 80 milionů korun. Cenu města Prachatice získá letos triatlonistka Aneta Grabmillerová Soldáty. Rozhodli o

0: tom zastupitelé. Triatlonistka je prachatickou rodačkou a několikanásobnou vítězkou prestižních závodů. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přeháňky. Teploty do 17, na horách do 12 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, postupně severozápadní. Odpoledne bude v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici třetí třídy mezi Soběslaví a Žilčí na Táborsku srazilo auto srnu. Nehoda u Rybovy Lhoty se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl šesté, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Do divadla Járy Cimrmana přichází bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Járy Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. O této bublině bude další díl našeho seriálu Cimrmaniaci, který nabídneme za chvilku, ale teď bude zpívat Helena Vondráčková.

0: Zasmát se humoru, který milují, a ještě navíc také přispět na dobrou věc. To spojuje více než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezonu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí více než běžní diváci a výtěžek darují Centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo, a podařilo se nám zatím na Centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak: všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme Centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte Centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na Centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s Centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí, a Centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodní předpředstavení.
3: Zrovna ho tu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už si tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince, a nejen to.
4: Ano, přesně tak, a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 minuta a půl, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno, postupně pak až jasno, k ránu od severozápadu přibývá frontální oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm a nebo s přeháňkami, večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách pak 9 až 12 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihozápadní až západní, postupně severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer pak bude vítr slábnout. Rostylové podmínky, ty budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. Co všechno se za tu dobu změnilo ve vzdělávání budoucích zdravotních sester? Jak se proměnili studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Hostem jihočeského dopoledne bude ředitel školy a předseda Asociace zdravotnických škol České republiky Karel Štix. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šobarová.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Bond. Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. V městské knihovně v Třeboni si dnes můžete poslechnout přednášku o generálovi Josefu Kolovi, rodákovi z Plavska, který bojoval u Tobruku a také na Dukle. Pořad, který začne v 16 hodin, připravil Vladimír Kos. Mladá bavorská klavíristka Giulina Timea Fioranti vystoupí v 18 hodin v synagoze ve Čkyni. Jde o výměný přátelský koncert mezi jeho českou Čkyní a bavorským Freyungem. Přednášku na téma prevence demence povede od 16 hodin a 30 minut v městské knihovně v Jindřichově Hradci Michala Peškeová, která pracuje jako poradkyně pro pečující v hospicu svatého Kleofáše. O československém vojsku ve Francii v letech 1939 až 40 bude dnešní přednáška Pavla Slavíka v městském muzeu v Dačicích. Začne v 17 hodin. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí začne v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií otce a syna Jaroslava a Romana Růžičkových. Rozhodně tedy zaujmou černobílé fotografie zpracované nejrůznějšími fotografickými technikami. Profesionální hasiči v Českých Budějovicích slaví 160 let od založení sboru a na náměstí Přemysla Otakara II. Od 14 hodin vystaví zásahová auta od těch nejstarších až po ty nová moderní. V Českobudějovickém metropolu zazní od 19 hodin úvodní koncert 46. sezóny jeho České komorní filharmonie a představení se jmenuje Tajemství vodníka pod taktovkou Aleny Hron. A ještě jedna pozvánka, ta je na komentovanou prohlídku výstavy andělských obrazů Ivany Novákové, na kterou se můžete vypravit do výstavní síně kina v Kaplici a začne v 17 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Český prezident ukončil svůj pobyt v New Yorku a odletěl do Nebrasky. V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které se nacházejí i nákladní auta. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska, co by stát mezi všemi ostatními výjimečná.
4: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
5: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Plané nad Lužnicí na Táborsku hoří hala, ve které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Hale se propadla střecha, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4, informovali o tom na síti X. Centrum Bazalka v Českých Budějovicích otevřelo nový domov se zvláštním režimem za 123 miliony korun. V domě jsou 4 domácnosti s 18 pokoji. Budou v nich bydlet klienti s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra s problémovým chováním ve věku od 10 do 50 let. Ředitelka Centra Bazalka Vanda Polívková doplňuje.
6: Některé domácnosti jsou po 4, některé po 5, budou malé a tady budou ten život prožívat jako v rodině. Máme tady i kuchyni, máme tady i rehabilitaci a budeme tady mít ještě krásnou zahradu. Chystáme se tady vybudovat hřiště, takže můžou tady vlastně trávit úplně celý den.
2: Na projekt přispěli sponzoři, dárci, ale také Jihočeský kraj nebo evropské fondy. Nový sportovní areál začal sloužit studentům pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Zázemí v Českobudějovické ulici na Sádkách nabízí vedle fotbalového hřiště nebo atletického oválu i tenisové a beachvolejbalové kurty. Areál využijí i žáci jihočeských škol nebo místní spolky. Pokračuje děkan pedagogické fakulty Petr Dvořák.
7: Posledních několik desítek let nebyly finanční prostředky, nebyl projekt, nebylo v podstatě jak to vylepšit. Samozřejmě jako fakulta pedagogická, která má velmi silnou katedru tělesné výchovy a sportu, tak pro nás je takovýhle stadion naprosto zásadní. Sport.
2: Karel Sedláček v Hertogenboschi ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkář triumfoval na turnaji profesionálního okruhu PDC. Ve finále porazil Scotta Williamse z Anglie 8-7 a zajistil si finanční odměnu 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. 47-letý Sedláček se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty vystoupí na 14 až 17, na horách maximálně ke 12 stupňům Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr, postupně severozápadní, bude mít odpoledne v nárazech kolem 55 km za hodinu. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v Drachkově nedaleko Strakonic, nejen tam dávejte pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Když se pod vysokou sítí řekne jméno Šotola, všichni vědí, že jde o klan talentovaných a také úspěšných volejbalistů. Miroslav Šotola patří k legendárním blokařům jeho stroje. Marek působil ještě nedávno v Českých Budějovicích na postu univerzála a hraje v reprezentaci a na stejném postu vyrůstá také talentovaný Štěpán. Víc řekneme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině ve čtvrtek 24. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Sportovní příběh rodiny Šotolových jen tak někde nenajdete. Všichni tři muži jsou volejbalisté. Všichni tři měli anebo mají reprezentační ambice. Marek levou rukou ničí soupeřovi obrany na evropské scéně. Všechno přitom začalo v Českých Budějovicích.
1: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
2: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
3: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Vlastně naživo ten volejbal je jiný.
1: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
2: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi. A je to super, baví mě to.
4: Jste kritickým divákem.
3: Když budu upřímnej, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
4: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
3: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
1: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
2: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
4: Jaký post?
2: Univerzál.
4: Takže stejně jako bratr. Stejný případ blokuje lépe?
3: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit. Doufám, že bude blokovat líp.
1: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu. Jenomže post univerzála je ve volejbalové sestavě jen jeden.
2: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
1: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy. Miroslav a Marek zanechali v českobudějovickém volejbalu velmi výraznou stopu. Z Turína, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo polojasno, postupně až jasno, a k ránu pak od severozápadu přibývá frontální oblačnosti. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm anebo přeháňkami. Večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, a vád by měl mírný jihozápadní až západní, postupně severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině, ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupně číslo 1, a to je mírná zátěž. No, podíváme se na SMSky, abychom se dozvěděli, jaké je počasí u vás za oknem. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A ta SMSka ještě musí být napsaná bez diakritiky, tedy bez háčku a bez čárek. Aktuálně nám přišla zpráva z trhových svinů, kde je oblačno 8 stupňů. Pěkný den všem, i do studia přeje zdraví Boža. Bože, děkujeme, a do trhových svinů také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz, a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: hudební seskupení Slza dohrálo 6 minut po 6:45 a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. Na otázku, koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala, na co se bude ptát, uslyšíte odpověď právě nyní.
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Nalaďte si nás po zprávách ve 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Trinitárnu teď vysílá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. V Písku se dnes naposledy před komunálními volbami sejdou zastupitelé. Budou jednat například o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci pro převzetí, zachování a zmodernizování oftalmologické ambulance. Na programu je také obecně závazná vyhláška o nočním klidu nebo návrh na zrušení poplatku za psa a zvýšení poplatku z pobytu. Veřejné jednání začíná ve 13 hodin v Kulturním domě. Některé jihočeské masné chovy zredukují kvůli suchu a kritickému nedostatku krmy v stáda skotu. Část chovatelů plánuje podle odhadu snížit stavy hovězího dobytka o 10 až 30%. O konečném dopadu rozhodnou také výsledky vyšetření březosti krav, uvedla ředitelka regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná. Písečtí basketbalisté ve druhém kole ligy využili domácí prostředí a Hradec Králové porazili 111-87. Nejvíce bodů zaznamenali za sršně Martin Svoboda a Jan Karlovarský, oba 23. Táborští hokejisté v 5. kole první ligy vyhráli ve Zlíně 1-0 a domů si přivezli 3 body. Na začátku druhé třetiny rozhodl Pavel Novák. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně na celém území se srážkami, teploty do 17, na horách do 13 stupňů. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Dolního Třebonina na Českokrumlovsku zasahují záchranáři u nehody na křížení silnic 39 a 155. Další nehody se vyšetřují v Drachkově nedaleko Strakonic a také na silnici 134 u Bednárce na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30, k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Víte, že kousek od Čkyně leží Hradčany, které ale mají s těmi pražskými společné vlastně jen to jméno? Přesto se ale mohou pochlubit historií sahající nejméně do roku 1314, kdy jejich obyvatele zmiňuje listina královny Elišky Přemyslovny. Kde všude? Ještě na jihu Čech najdeme Hradčany a hradčanské názvy. To připomene jeho česká vlastivěda, kterou pro tentokrát připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku vám ji nabídneme, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Václav Lenskář.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hradčany jsou v Praze, to ví přece každý, ale nejenom tam. Po celé republice je jich víc a v jižních Čechách jich máme také několik. Vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. Když se řekne Hradčany, tak si většina lidí vybaví pražskou čtvrť a areál Pražského hradu. V České republice však lokality, které se nazývají Hradčany, nalezneme i na dalších místech. Totožné jméno má hned několik obcí třeba na Nymbursku, Přerovsku, Liberecku nebo jižním Plzeňsku. A jedna je také u nás na jihu Čech. Leží v Pošumavské krajině, kousek od Čkyně a první písemná zmínka o ní je k roku 1314. Tehdy česká královna Eliška Přemyslovna vydala listinu, kterou potvrdila privilegia svých poddaných, kteří žili v Hradčanech a okolních vesnicích. Podle vesnice se jmenuje rovněž kus lesa pod Hradčany a dále Hradčanský potok, který se vlévá do řeky Volyňky. Jinde, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, se mohou pro změnu pochlubit i ulicí s názvem Hradčany. A ve Volyni je potom pojmenování Hradčany užito pro severozápadní část města, kudy prochází Hradčanská ulice a kde se rozkládají dolní, horní a prostřední Hradčanský rybník. Další Hradčanský rybník leží také mezi Bělčicemi, Mirovicemi a Březnicí a pojmenován je podle bývalé osady, která dnes tvoří součást obce Drahenice.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tereáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačno až zataženo. Místy se vyskytují přehánky, a to zejména na severozápadě našeho kraje. Teploty se pohybují v širokém rozmezí mezi 14 a 5 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu 11,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 8,5 stupně a mírný západní vítr 5 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude oblačno až zataženo, ráno místy, během dne postupně na celém území s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Dnešní maximální teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 a bude vát mírný západní, postupně severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne bude místy tvořit nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu, a večer bude slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy ke 24. září?
2: Maximální hodnota pro dnešní den je 26,9 stupně z roku 1924 a ta minimální minus 1,6 desetin z roku 1948. Průměrná teplota pro dnešní den 12,3 desetiny stupně. Slunce dnes vyjde v 6 hodin a 52 minut, takže za malou chvíli, a zapadne pak 5 minut před 7 hodinou večerní.
1: Jaké počasí očekáváte na noc a na zítra?
2: V noci bude polojasno až oblačno, ale během noci bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění, a k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty v noci klesnou poměrně nízko na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 stupně a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den pak oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně s mlhou. Zítřejší ranní minima už jsem říkal, tak odpolední maxima 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Večer pak vítr se stane proměnlivým. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto chvíli, a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na Dudy čekala od první třídy až do důchodu. Na některé dětské sny není pozdě nikdy. V Třeboni si lidé po 55 plní například ten o hraní na klavír, na kytaru a třeba právě i na Dudy. Do Třeboně se vypravíme v reportáži za chvilku, ale ještě předtím je tu poetika.

0: Základní umělecká škola v Třeboni zahajuje další ročník Akademie umění a kultury pro lidi od 55 let. Studenti si můžou vybrat hudební, výtvarný, tanečně, případně literárně dramatický obor. Někteří se do školy vrací opakovaně, jiní letos začínají.
1: Všude. Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
2: Ne.
1: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
2: Děkuji.
3: I matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával v koncertním sále ředitel Matouš Řeřicha.
4: Podmínkou první je, aby člověk dosáhnul věku 55 let plus a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole. V Třeboni, takže výtvarný, literárně, dramatický, taneční obor a hudební obor.
1: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně, dramatický obor. A víte, jak to vím? Protože jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se. Ještě bych řekl paní Petrušce, ta nám dělá všem klíče tady. A kdybyste potřebovali nejlepší, nejrychlejší zpracování klíčů, kdo tam už byl? No, tak je to nádhera.
3: O každém ze žáků jste vlastně věděl něco, občas, aby se člověk bál, co na něj prozradíte. Máte tady takovou domovskou atmosféru.
4: Někteří chodí už více cyklů, povídáme si, svěřujeme se, radíme se s těmi věcmi okolo umění a hlavně se tady radujeme.
3: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
4: Třeba v těch skupinových oborech, v té výtvarce tanečním oddělení a literárně dramatickém oboru se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
3: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
5: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty, nic. A asi to bylo splněný dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly a najednou prostě jsem tam měla dost místa, že bych mohla něco dělat.
3: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
6: To byl vlastně můj dětský sen od první třídy hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se tomu dohrabala v důchodu. No.
3: Na klavír se díky Akademii umění a kultury naučila
7: Hana Cepáková z Třeboně. Začala jsem úplně ten první cyklus a chodím stále a zase budu pokračovat.
3: Musíte cvičit z hodiny na hodinu?
7: Cvičím, jak tak chodím kolem klavíru doma.
3: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí do hodin klavíru, je Alena Kohoutová.
8: Tímhletím lidem, oni mi to sami říkají, že si plní sny teďka na sklonku třeba života, že neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit.
3: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci se začnou zabývat zmrazením svých platů. Hasiči už lokalizovali požár haly v Plané nad Lužnicí. Firma Senior Garden Beta odkoupila pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v Táboře. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo, postupně se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
4: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
2: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Hasičům už se podařilo lokalizovat požár haly v Plané nad Lužnicí na Táborsku, uvedli to na síti X. Vyhlášený byl druhý stupeň poplachu. Uvnitř haly se nacházejí nákladní auta, vysokozdvižné vozíky a jsou tam uskladněné také ropné látky. U objektu se propadla střecha. Na místo byla zavedena kyvadlová doprava vody. Velitel si povolal také dron k dalšímu průzkumu. Společnost Senior Garden Beta získala pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Tábora Dvorce. Zastupitelé schválili prodej pozemku za 20,5 milionu korun. Domov se zvláštním režimem by měl sloužit pro 90 až 140 klientů. Společnost Senior Garden Beta by stavbu měla dokončit do 5 let od podpisu smlouvy, upozorňuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
5: Po zahájení provozu má zařízení sloužit svému účelu nejméně 30 let. Při srovnatelné potřebě péče mají mít přednost žadatelé vedení v pořadníku města. Investor zároveň vybuduje související veřejnou a dopravní infrastrukturu, kterou následně převede na město.
2: Sbírka školních potřeb městské knihovny v Českém Krumlově znovu pomohla desítkám dětí z nízkopříjmových rodin. Letošní druhý ročník podpořili také místní charitativní organizace. Ředitel knihovny Jan Polívka doplňuje.
6: Aktovek se letos vybralo celkem 36 a rozdali jsme jich 28. Letos se nám podařilo navázat spolupráci i s charitou Český Krumlov, které jsme věnovali několik aktovek pro děti z Dolního Dvořiště a oni nám zase na oplátku sešity a pravítka z jejich sbírky. Sport.
2: Česká boxerka Lenka Bernardová bude odpoledne v Sofii bojovat o postup do finále na mistrovství Evropy. V semifinále váhy do 54 kilogramů se utká s o 2 roky mladší Finkou Pihlaovou. Bernardová má tak jistou minimálně bronzovou medaili. Tu už má na šampionátu pro Česko ve váze do 80 kilogramů Stella Blašková.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně na celém území přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách do 13. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují u Dolního Třebonina na Českokrumlovsku na křížení silnic 39 a 155, na silnici 134 u Bednárce na Jindřichohradecku a také v Drachkově nedaleko Strakonic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Objevování a také mapování detailů města, okolo kterých jinak chodíme téměř bez povšimnutí. Právě na to se zaměří letošní ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Podrobnosti o ní přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a 4 minuty po 7 hodině ve čtvrtek 24. září. Dobré ráno a pěkný den přeze studia Luboš Voráček.

0: Také dnes ve čtvrtek 24. září pro vás máme rozhlasový sloupek. A o čem bude ten dnešní? Bude o naší mateřštině a také o různých částech lidského těla. Slovo má Zdena Kolářová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem zaslechla rozhovor dvou mužů, z nichž jeden povídá: řekl jsem jí to pěkně od plic. To si asi dotyčná vyslechla něco hodně důrazného a pokud by ten muž kouřil celý život 60 cigaret denně, mohlo být takové sdělení ještě dvakrát tak nepříjemným zážitkem. To takové vyznání "miluji tě z celého srdce" se poslouchá mnohem líp. Každý ví, že láska nesídlí v pravé srdeční chlopni, ale v zakroucených mozkových ganglích, a to v úseku, který je zodpovědný za rozum a cit. Jenže jsme si zvykli umístit lásku do srdce, patrně proto, že je to nejdůležitější orgán v těle, jehož si mimořádně vážíme, a tak naše vyznání vypadají věrohodněji. Okouzlující španělský zpěvák Julio Iglesias má Corazón, tedy srdce, v každém hitu. A co s voláním "mám tě plné zuby"? Ve stoličkách mnoho místa na odložení psychické zátěže není, tak proč případné umístění nějakých nepříjemností směřujeme právě tam? Zajímavé je také zvolání "zvedá se mi z tebe kufr". Pro ty, kteří by nevěděli, tak kufrem se myslí žaludek. V tomto případě to tak nějak sedí, protože v kufru je teoreticky na nepříjemnosti místa poměrně dost. A když to máte v paži, tak to jste na tom asi dobře, se vším si totiž poradíte. Tak vám přeju, ať vás v nejbližších dnech nemá nikdo plné zuby, ať na vás nikdo v nejbližší době nekřičí od plic, protože to většinou není nic dobrého, a ať máte pěkně všechno v paži nebo v OK. Hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:15, k tomu ještě půl minuty, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno jen ojedinělé, během dne pak postupně na celém území s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se ojedinělé vyskytnou i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní, postupně pak severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No, podíváme se ještě na zprávy, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Písku, tam je 11 stupňů, jak píše pan Folta. Děkujeme za zprávu. Ve Velešině je zataženo 12 stupňů, krásné dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo a klidno. A 7 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. V Prachaticích, jak se píše, je teplé ráno, 12 stupňů, pod mrakem, fouká, den ve zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Borovanech je skoro zataženo a 8 stupňů, příjemný den přeje Růža. Růžu, děkujeme, i do Borovan zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Berloha, kde je zataženo, větrno, drobně prší a je 11 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie. I vám, Marie, do Berloha, děkujeme za zprávu. A teď ještě přišla SMSka z Větřiní. Ve Větřiní je 11 stupňů a oblačno. Zdraví Zuzka s Honzou. Tak i do Větřiní děkujeme za SMSku a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám v ní každý den radíme, jak na silnici se chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale ještě než dojde na řidičskou abecedu, zaspívá Bára Maziková a Kamil Střihavka.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. No vám za volantem přejeme šťastnou cestu a pevné nervy.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích postaví nový plynojem. O vypsání výběrového řízení na jeho dodavatele rozhodla rada města na svém posledním jednání. Za plánovanou investici město zaplatí bezmála 80 milionů korun. Koncertní sezónu zahájí dnes jeho Česká filharmonie slavnostním koncertem s názvem Tajemství vodníka v divadelním sále Českobudějovického kulturního domu Metropol. Hudba Vítězslava Nováka a Zdeňka Fibicha zazní pod taktovkou šéf-dirigentky Aleny Hron. V roli vypravěče se představí herec Martin Mišička, informovala Kateřina Kyselová z marketingu filharmonie. Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Constanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli před domácím publikem 3-1. Odvety čekají oba české týmy za týden. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo se srážkami, teplotami do 17, na horách do 13 stupňů. Mírný západní, postupně severozápadní vítr a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody komplikují provoz u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku na křížení silnice 39 a 155, také na silnici 134 u Bednárce na Jindřichohradecku a pozor také v Drachkově nedaleko Strakonic, kde se srazila dvě osobní auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty, aby posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Objevování a také mapování detailů města, okolo kterých jinak chodíme téměř bez povšimnutí, tak právě na to se zaměří letošní ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Budeme o ní mluvit za chvilku, teď bude zpívat.

0: Víte, jaké čtyři lidské ctnosti znázorňují sochy na českobudějovické radnici? A nebo z jakého kovu je odlitý zvon na Černé věži? Právě i na tyto otázky se ptá letošní ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Pořádá ho odbor památkové péče magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Českobudějovickým národním památkovým ústavem. Ale více o soutěži nám teď za odbor památkové péče přiblíží Jana Kadlecová, která je s námi ve spojení. Paní Kadlecová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Mohla byste nám tedy v úvodu, prosím, vědomostní soutěž představit?
1: Ráda. Jak už jste sám říkal, tak soutěž teda vyhlašujeme my jako odbor památkové péče magistrátu města a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích na Srovnážném náměstí. A tato soutěž má v podstatě letitou tradici a letos je to 18. ročník a je pod názvem vyhlášená v České Budějovice v detailu. Letošní téma vlastně se zaměřuje na umělecko-řemeslné prvky. Tím, že omlouvám se, že soutěžící objevují části města, kolem kterých vlastně jenom často procházíme, ale nevšimnou si různých detailů, jak na budovách, tak ve veřejném prostoru. To je asi takový to nejvíc v rámci té soutěže, co kam chceme teď soutěžící vtáhnout.
0: Je tedy pravda, že Budějovice my většinou proběhneme a nezvedneme hlavu. Trošku škoda, že to je pouze pro děti a mládež, že to není třeba pro nás starší. Ale to dobře. Kdo všechno se tedy může zapojit a jakým způsobem?
1: Jasně, může se zapojit. Jak jste řekl sám, je to pro děti, mladí lidi. Je to v podstatě od jakéhokoliv nulového věku do 16 let. Takže můžou jak školy, zájmové kroužky, takže je to pro kolektivy, nebo můžou jednotlivci, kteří se můžou zapojit úplně sami, anebo samozřejmě můžou jim pomáhat rodiče nebo kamarádi. Takže vlastně důležitý je, aby ten zájem z těch stran těch soutěžící byl a přivítáme jak ty jednotlivce, tak kolektivy. A co se týče, jakým způsobem vlastně jsou pracovní listy vypracované se soutěžními otázkami a ty jsou buď v papírové formě vytištěné, které lze vytisknout na turistickém informačním centru v Českých Budějovicích, na Českobudějovické radnici, nebo případně na odboru památkové péče a samozřejmě jsou na webových stránkách odboru památkové péče a nebo Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Vlastně soutěžící ty pracovní listy vyplní, vypracují odpovědi, jsou tam i nějaké bonusové otázky a když potom mají vyplněno, zpracováno, tak musí teda předložit i přihlášku, která je zvlášť pro jednotlivce, zvlášť pro kolektivy a potom odešlou nebo doručí osobně na odbor památkové péče tady na magistrátu města v Kněžské ulici.
0: A dokdy mají děti své odpovědi posílat, případně kam?
1: Do konce roku, přesně do 31.12.2026. A důležitý je samozřejmě, pokud to půjde poštou, tak razítko. A nejlépe teda se to odesílá na Kněžská 19, magistrátu města České Budějovice, nebo případně teda přímo na radnici, na magistrát. Tam teda by poslali.
0: Tak to říká Jana Kadlecová z odboru památkové péče magistrátu města České Budějovice. Paní Kadlecová, díky za představení této soutěže a držím všem mladým palce, aby se něco dozvěděli a aby nám starším to pak také řekli.
1: Děkuju. Děkuju moc krát za rozhovor.
0: Mějte se hezky. Hezký den. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu 7:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu dnes meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme zataženo až oblačno, místy se vyskytují přehánky a teploty jsou mezi 7 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu 11,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 7 stupňů a mírný jeho západní vítr 5 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude oblačno a zataženo, ráno místy během dne postupně na celém území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou ustávat srážky a bude ubývat oblačnosti. Dnešní odpolední maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 a bude vát mírný západní, postupně severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu a vítr bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno až oblačno, během noci ale bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. K ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou poměrně nízko na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 stupně a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy přechodně až jasno a jen výjimečně ráno s mlhami. Zítřejší odpolední maxima 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Večer pak bude vítr proměnlivý. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Jaké pak počasí očekáváte na sobotu?
2: Sobota bude slunečná s jasnou až polojasnou oblohou, ráno ale místy s mlhami. Teploty k ránu klesnou na 7 až 3 stupně, ojediněle se opět vyskytnou přízemní mrazíky a odpoledne vystoupají na 18 až 22 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. Co všechno se za tu dobu změnilo ve vzdělávání budoucích zdravotních sester? Jak se proměnili studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Hostem jihočeského dopoledne bude ředitel školy a předseda Asociace zdravotnických škol České republiky Karel Štix. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šobarová.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se za chvilku podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ale ještě předtím zaspívá Daniel Hůlka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Při zásahu u požáru v Plané nad Lužnicí se jeden z hasičů zranil a musel být převezen do nemocnice. České házenkářky zahájily závěrečnou přípravu před mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačevičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš také tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Očekává také, že premiérově soud nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Jeden z hasičů zasahujících u požáru haly v Plané nad Lužnicí na Táborsku se zranil a byl převezen do nemocnice. Hasiči o tom informují na síti X. Uvnitř haly se nacházejí nákladní auta, vysokozdvižné vozíky a jsou tam uskladněné také ropné látky. U objektu se propadla střecha, okolní konstrukce se podařilo ochránit. Velitel zásahu si povolal dron k dalšímu průzkumu. Hasiči předpokládají, že zásah bude trvat ještě několik hodin vzhledem k nestabilitě haly. Nový sportovní areál začal sloužit studentům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Zázemí v Českobudějovické ulici na Sádkách nabízí vedle fotbalového hřiště nebo atletického oválu i tenisové a beachvolejbalové kurty. Areál využijí i žáci jihočeských škol nebo místní spolky. Pokračuje děkan Pedagogické fakulty Petr Dvořák.
3: Posledních několik desítek let nebyly finanční prostředky, nebyl projekt, nebylo v podstatě jak to vylepšit. Samozřejmě jako fakulta pedagogická, která má velmi silnou katedru tělesné výchovy a sportu, tak pro nás je takovýhle stadion naprosto zásadní.
2: Noví příslušníci hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dnes složí slavnostní slib na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Půjde o další akci v rámci oslav 160 let existence profesionálních hasičů v krajském městě. Program začne ve 14 hodin. Podrobnosti má mluvčí hasičů Vendula Matějů.
4: Dále předáme medaile, které jsme vytvořili ku příležitosti našeho výročí. Předáme další jihočeské medaile a zároveň vyhlásíme jihočeskou anketu Hasič roku. Na náměstí také vystavíme naši moderní i historickou techniku a slavnostní akci ukončíme spanilou jízdou této techniky přes centrum města zpět na Českobudějovickou stanici. Sport.
2: České házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska 30-38. Trenér Tomáš Hlavatý po utkání řekl.
5: Mali jsme tam dobré momenty, hlavně v té útočné fáze dát 30 gólov, lenže bohužel 38 dostaných je velmi veľa. Fyzickými silami my jsme si nevedeli poradit tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
2: Házenkářky čekají při tomto reprezentačním srazu ještě 2 zápasy. Evropský šampionát se koná na začátku prosince. Spolupořádat ho bude Brno.
0: počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně na celém území přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 13. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se došetřují u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku na křížení silnic 39 a 155 a na silnici 134 u Bednárce na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin a k tomu 5 a půl minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve čtvrtek 24. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček. Nový domov se zvláštním režimem v Českých Budějovicích je pro rodiče postižených dětí splněným snem. Díky tomuto zařízení, které ve středu otevřelo centrum Bazalka, získali pro své potomky důstojné bydlení a také celoroční péči. Podrobnosti přidáme za chvilku, ještě předtím je tu kapela Krištof.

0: Nabídnout příjemný život lidem s postižením a zároveň podpořit při péči také jejich rodiny. To je hlavní cíl nového domova se zvláštním režimem, který včera v Českých Budějovicích otevřelo centrum Bazalka. Sociální zařízení za 123 milionů korun vybudovalo za přispění evropských fondů, Jihočeského kraje, sponzorů a také dárců. 4 domácnosti budou sloužit klientům s kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra s problémovým chováním.
1: Tady v tom pokojíčku bude bydlet vaše Elinka. Máme tady vždycky pro každou holčičku skříň, mají tady i poličky, mají to vždycky v růžové barvě nebo ve fialových. Snažili jsme se, aby to měli holčičí. A postýlka tady ještě není, protože si sem vemou postýlku svojí ze svého týdenního stacionáře.
2: Ředitelka centra Bazalka v Českých Budějovicích Vanda Polívková právě ukazuje rodičům dvou holčiček, Eli a Emmy, jeden z pokojů, ve kterém bude zrovna Ela bydlet.
3: Tomáš Staněk.
4: Marcela Staňková.
2: Jsou přímo nadšení.
4: Nový domov je luxusně zařízený. Bazalka je vlastně pro nás splněným snem, protože to, co holčičkám poskytují, my bychom doma rozhodně dát nemohli. Strašně se nám líbí jejich přístup a to, že cítíme, že je to milující prostředí a zároveň je to pro nás taková druhá rodina.
3: Holčičky už několikátým rokem pobývají v pobytovém stacionáři a pro nás je tohleto vysvobození, my můžeme trošičku začít žít.
2: 9letá dvojčata Ela a Emma, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním, budou mít každá svůj pokoj. Takových místností je v domě celkem 18, doplňuje ředitelka Bazalky Vanda Polívková.
1: A je to rozděleno do 4 domácností. Některé domácnosti jsou po 4, některé po 5. Polovina dětí ještě bude chodit do školy a polovina už jsou dospělí, kteří tady budou mít svůj denní program. V této budově můžou bydlet děti od 10 až do 50 let svého věku.
2: A teď už se dostáváme do profesionální kuchyně, která je také velmi důležitá pro tenhle bytový dům.
1: V této kuchyni se bude vařit pro všechny klienty, kteří tady budou bydlet, protože vyžadujou hodně péče a nedokážou se sami o sebe postarat a budou se tady vlastně stravovat i naši zaměstnanci, kterých potřebujeme 36, aby obstarali úplně celý provoz tohoto zařízení.
2: Velká je nejenom budova, ale také venkovní prostor, který budou mít klienti k dispozici.
1: Máme tady zahradu, na které budou herní prvky a chceme jim tam udělat i takovou jako relaxační zahradu a chceme tam pěstovat i včely.
2: Klienti by se do svých domovů měli nastěhovat na začátku ledna příštího roku. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu 15:15. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude oblačno i zataženo, ráno ještě ojediněle a během dne pak postupně na celém území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle vyskytnou také bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 a na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní, postupně severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. A večer pak bude víte slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a naposledy se ještě podíváme na SMSky, které posíláte, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem. Přišla ještě také zpráva ze Soběslavy, kde je 10 stupňů, šedivá, mračná, na obloze. Hezký podzimní den přeje Eva. Evo, děkujeme a do Soběslavy také přejeme. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V městské knihovně v Třeboni si můžete dnes poslechnout přednášku o generálovi Josefu Kólovi, rodákovi z Plavska, který bojoval u Tobruku a také na Dukle. Pořad, který začne v 16 hodin, připravil Vladimír Kos. Mladá bavorská klavíristka Giulina Timea Fioranti vystoupí v 18 hodin v synagoze ve Čkyni. Jde o výjimečný přátelský koncert mezi jeho českou Čkyní a bavorským Freyungem. Přednášku na téma prevence demence povede od 16 hodin a 30 minut v městské knihovně v Jindřichově Hradci Michaela Peškejová, která pracuje jako poradkyně pro pečující v hospicu u svatého Kleofáše. O československém vojsku ve Francii v letech 1939 až 40 bude dnešní přednáška Pavla Slavíka v městském muzeu v Dačicích. Začne v 17 hodin. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicích začne rovněž v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií otce a syna Jaroslava a Romana Růžičkových. Rozhodně zaujmou černobílé fotografie zpracované nejrůznějšími fotografickými technikami. Profesionální hasiči v Českých Budějovicích slaví 160 let od založení sboru. Na náměstí Přemysla Otakara II. Od 14 hodin vystaví zásahová auta od těch nejstarších až po ty nejnovější moderní. V českobudějovickém metropolu zazní od 19 hodin úvodní koncert 46. sezony Jihočeské komorní filharmonie. Představení se jmenuje Tajemství vodníka, je pod taktovkou Aleny Hron. A ještě jedna pozvánka, to je na komentovanou prohlídku výstavy andělských obrazů Ivany Novákové. Na tu se můžete vypravit do výstavní síně kina v Kaplici a začne v 17 hodin.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeskou firmou roku se stala společnost Sten z Vacova na Prachaticku, která se specializuje na kontrolu a výrobu gumového těsnění v automobilovém průmyslu. Krajským živnostníkem roku porota vyhlásila Kateřinu Pravdovou z Českých Budějovic, která vytváří dekorační stěrky na stěny v interiérech. Ekonomicky nejúspěšnější firmou roku je společnost Dita, výrobní družstvo invalidů z Tábora. Porota je včera ocenila v krajském kole soutěže v Českých Budějovicích. V Písku se dnes naposledy před komunálními volbami sejdou zastupitelé. Budou jednat například o poskytnutí bezúročné finanční pomoci pro převzetí, zachování a zmodernizování oftalmologické ambulance. Na programu je také obecně závazná vyhláška o nočním klidu nebo návrh na zrušení poplatku za psa a zvýšení poplatku z pobytu. Veřejné jednání začne ve 13 hodin v Kulturním domě. Některé jihočeské masné chovy zredukují kvůli suchu a kritickému nedostatku krmiv stáda skotu. Část chovatelů plánuje podle odhadu snížit stavy hovězího dobytka o 10 až 30%. O konečném dopadu rozhodnou také výsledky vyšetření březosti krav, uvedla ředitelka regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná. Písečtí basketbalisté ve druhém kole ligy využili domácí prostředí a Hradec Králové porazili 111-87. Nejvíc bodů zaznamenali za sršně Martin Svoboda a Jan Karlovarský, oba 23. Táborští hokejisté v pátém kole první ligy vyhráli ve Zlíně 1-0 a domů si přivezli 3 body. Na začátku druhé třetiny rozhodl Pavel Novák. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo se srážkami, teplotami do 17, na horách do 13 stupňů. Mírný západní, postupně severozápadní vítr a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Všechny nehody na jihu Čech už jsou odstraněné, jezděte ale opatrně, srážky zhoršují viditelnost, například na dálnici D4 na Písecku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Půl deváté, k tomu 2 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Dříve se na něm proháněli plochodrážní závodníci, ale dnes jsou to hlavně studenti Jihočeské univerzity. Sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích prošel kompletní rekonstrukcí. Nově nabízí zázemí pro nejrůznější disciplíny. Už za chvilku se o něm povíme více. Teď je tu kapela Mirai.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Na nových fotbalových hřištích a tenisových kurtech můžou sportovat studenti Jihočeské univerzity. Chátrající areál na Sádkách v Českých Budějovicích nahradilo moderní sportoviště s atletickým oválem. Kromě univerzitních studentů ale poslouží také místním spolkům a také žákům místních škol. Ti si konec konců celý areál vyzkoušeli jako první.
1: Myslím si, že je to super, povrch skvělý, krásná tráva a super dojmy mám z toho.
2: Do fotbalového turnaje Jihočeských středních škol se zapojila třeťačka Emma Cmuntová z česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích.
1: Byl to první zápas, teda moc sama se sebou spokojená nejsem, ale jako ta hra na té trávě a to prostředí je super.
2: Jen o pár desítek metrů dál si tenisové kurty s umělou trávou vyzkoušel třeťák Štěpán Tureček z gymnázia Jana Valeriána Jirsíka.
3: Kurty je moc pěkný, normálně teda na umělce nehraju, takže mě to tolik nesedí, ale je to pěkný. Ty míčky se jinak odráží, přijde mi, že jsou trošku jako pomalejší než na tvrdý že antuce, takže občas, když jsem prostě hrál backend hodně do strany, tak mě prostě úplně uskočil mimo, ale to bych řekl, že je moje chyba, že kurt je dobrý.
2: Nový sportovní areál vyšel Jihočeskou univerzitu na 125 milionů korun. Část toho pokryly dotace. Studenti a učitelé díky tomu podle rektora Pavla Kozáka získali moderní centrum s pestrou nabídkou sportu.
4: Je tady hlavní fotbalový stadion, potom nějaký menší fotbalový stadion, atletická dráha, beach volejbal, tenisové kurty, další druhy sportu. Myslím, že tu není plavecký bazén, ale jinak asi všechno.
2: Podle rektora bude areál s tartanovým běžeckým oválem sloužit hlavně studentům a učitelům pedagogické fakulty.
4: Ale jde to napříč fakultami, takže převážně pro studenty Jihočeské univerzity, ale je otevřen i samozřejmě studentům a dalším sportovcům i mimo Jihočeskou univerzitu.
2: Jak dál připomíná děkan pedagogické fakulty Petr Dvořák, areál v lokalitě na Sádkách využívá univerzita už delší dobu.
5: Tenhle stadion je z historií pedagogické fakulty zpět desítky let. Tohle místo má opravdu bohatou historii, bývala tady plochá dráha, bývalo tady spoustu jiných sportovišť.
2: Děkan fakulty si chválí i polohu celého areálu na dohled od většiny univerzitních budov.
5: Hned naproti máme budovu katedry, včetně jejich dalších sportovišť. Kousek odtud je kampus Jihočeské univerzity. Samozřejmě jsme v samém srdci Českých Budějovic, takže má to celou řadu výhod.
2: Kromě venkovních sportovišť by v dohledné době měla areál doplnit také hala pro sálové a míčové sporty, potvrzuje rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.
4: Je to v budoucích plánech a moc rád jsem slyšel příslib kraje, že nás v tomto bude podporovat, takže zkusíme najít finanční zdroje a ještě by tady měla stát krytá hala.
2: Univerzita navíc díky přestavbě areálu získala novou budovu loděnice pro technické zázemí a sklad sportovního náčiní. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas. Thank you.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou zataženo, četné přehánky se vyskytují nebo občasný déšť a teploty jsou mezi 8 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu, slabě nám prší, teplota je 11 stupňů a neslabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 7 stupňů, zataženou oblohu a poslední hodině zde pršelo.
1: A jak bude přes den?
2: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle objeví i bouřky. Večer srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Dnešní odpolední maximální teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 a bude vát mírný západní, postupně severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu, a ten vítr bude večer slábnout.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno až oblačno, během noci ale oblačnosti bude ubývat, místy až do vyjasnění. Kránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak oblačno až polojasno, ráno a dopoledne, místy přechodně až jasno, a jen výjimečně se ráno vyskytnou mlhy. Zítřejší odpolední maxima 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Večer pak bude vítr proměnlivý. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Jaké počasí pak očekáváte na sobotu?
2: Sobota bude slunečná s jasnou až polojasnou oblohou, ráno místy s mlhami. Teploty kránu klesnou na 7 až 3 stupně, ojediněle se objeví přízemní mrazíky a odpoledne pak vystoupají na 18 až 22 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na neděli?
2: I neděle bude převážně slunečná, převažovat bude polojasná obloha, ráno bude až jasno. Během dne přechodně může být oblačnosti i více, ale převážně průsvitné oblačnosti vysokého patra. Nedělní ranní minima 8 až 4 stupně, odpolední maxima 19 až 23 stupňů Celsia a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tak teď už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Anna Zagorová společně s Vlastimilem Hrapesem dospívali 9,5 minuty před 9. hodinou. Tu písenci také ve studiu poslechla Hanka Šobrová, která už se mnou tady sedí. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Ahoj, Luboši, hezké dopoledne.
0: Dopoledne bude hezké, jeho české bude. S tebou.
1: Rozhodně, věřím, že ano, nebude to o mně, ale bude to samozřejmě o zajímavých reportážích, které naši kolegové přichystali. A my se třeba podíváme za filmovou hvězdou mezi sovami, Hedvikou z Mladé Boleslavy. Ne, Mladé Vožice. Tak začíná to pěkně, začínám se vymýšlet. Ne, ale bude to Mladá Vožice. Taky si připomeneme nenápadné, ale zajímavé výročí českobudějovických trolejbusů. Popřejeme k 80. písničkáři Janu Nedvědovi, pozveme na koncerty vodňanských hudebních dnů, nahlédneme mezi příznivce divadla Járy Cimrmana, no a nebo taky zjistíme, jak si poradit s černou čočkou.
0: To všechno a ještě mnohem více.
1: Více. Samozřejmě muzika nebude chybět, tak se těším.
0: Bude u toho Hanka Šobrová. Hanko, díky za tu pozvánku. To je tedy jihočeské dopoledne. No, jihočeské ráno je za námi. Tak Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost. Přeji hezký den, užijte ho, jak jen to půjde. A budu se těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Češi mohou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Hasiči likvidují požár haly s kamiony v Plané nad Lužnicí. Jeden hasič se zranil. Kvalifikacemi kajakářů a kánoistů dnes v Itálii začíná evropský šampionát ve vodním slalomu. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich bydliště. O průkaz mohou zažádat i Češi žijící v zahraničí, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
0: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí 2. stupeň požárního poplachu ze 4. Podrobnosti doplňuje mluvčí jihočeských hasičů Monika Kociánová.
3: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a dron. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
0: Další objekt historického seníku se stal majetkem města Třeboň. O přijetí daru rozhodlo zastupitelstvo města na svém posledním jednání. Město teď vlastní 15 z 33 dochovaných historických památek. Pokračuje referentka zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti Hana Burešová.
4: Stav seníku není dobrý a jedná se spíše jen o jeho torzo. Město tedy plánuje podat žádost o dotaci na jeho odbornou rekonstrukci tak, aby se zachoval historický ráz stavby. Co nebude pokryto případnou dotací, bude s největší pravděpodobností hrazeno rozpočtem města.
0: Klarinetový soubor Prachatice má za sebou další významný mezinárodní úspěch. V těchto dnech získal 2 ocenění na mezinárodních online hudebních festivalech, kde byly hodnoceny živé koncertní nahrávky souboru. Na festivalu Starbridge získal soubor nejvyšší možné ocenění Grand Prix v oblasti instrumentální hudby. Na festivalu Digiform pak obdržel titul první laureát v oblasti vokálně instrumentální hudby. V letošním roce slaví klarinetový soubor Prachatice 20. výročí založení a při této příležitosti také připravil nové album. Jak informuje na webu město Prachatice, vrchol oslav se uskuteční 16. října.
1: Sport.
0: Kvalifikacemi kajakářů a kánoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kánoistka Tereza Knéblová a kajakář, českobudějovický rodák Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, postupně na celém území, přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 13. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte nově s uzavírkou silnice 143 ve Smětči, od křížení se silnicí 166 k hranici Českokrumlovského okresu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, dneska čtvrtek 24. září, svátek slaví Jaromír. No a dnešek patří taky jednomu z méně známých mezinárodních dnů, je totiž Světový den námořnictví. Připomíná význam lodní dopravy, která i dneska zajišťuje většinu světového obchodu. A když jsme u dnešního data, narozeniny slaví například česká herečka, krásná to Veronika Frajmanová, kterou si mnozí vybaví třeba z české komedie Sněženky a Machři, kde stvárnila roli mladé profesorky Hanky, která doprovází studenty na lyžařský kurz v Krkonoších. Určitě jste všichni film viděli. No a protože září umí být plné překvapení, i my dneska jedno nabídneme. Vysíláním nás provede příběh jelena, který před téměř 150 lety způsobil v Blanském lese pořádný rozruch, ale o tom bude řeč v této hodině jeho českého dopoledne. Přejeme vám příjemné čtvrteční dopoledne, hezký poslech Českého rozhlasu České Budějovice. Buďte s námi. Hanka Šoberová od mikrofonu vás zdraví.

0: Tak Petru Hreskovi se to dneska krásně trefilo do počasí, v jeho nejkrásnějším dešti opravdu prší krásně a u nás si to dneska můžeme rovnou ověřit, protože nám venku poprchává, jenom doufejme, že ten déšť zůstane stejně romantický jako v té písničce. V pondělí zemřel ve věku 86 let někdejší senátor za KDU ČSL Josef Kalbáč. V horní komoře zasedal v nultých letech, tedy 2000 až 2009, za obvod Strakonice. Předtím působil jako přednosta okresního úřadu ve Strakonicích. V téhle funkci se mimo jiné s velkým nasazením angažoval při odstraňování následků ničivých povodní v roce 2002. Později se stal poradcem prezidenta Václava Klause. Od Miloše Zemana zas převzal státní vyznamenání. Josef Kalbáč, rodák z Třebohostic, byl pevně spjat s rodným Strakonickem. Takhle vzpomínal pro Český rozhlas České Budějovice na poválečná léta a kolektivizaci venkova.
1: Pamatuju se velice dobře, protože už po volbách v roce 46, které vyhráli na Strakonicku výrazně komunisti, získali 46% hlasů, byly ale obce některé, kde měly slušné zastoupení druhé politické strany, Lidová strana, Národní socialisti i sociální demokrati, tak v těchto obcích, kde komunisté nevyhráli, tak už začal takový, bych řekl, nenávistný vztah mezi lidmi. Tam začínal vlastně ten třídní boj už tam v roce 46, protože ti komunisté měli pochopitelně snahu, aby vyhráli všude. Nepodařilo se jim to. Ono v rámci toho prachenského kraje třeba měli silný zastoupení Horažďovická oblast, Netolická oblast pro Lidovou stranu, že? Takže tady už začínají takový ty první věci, které se nepříznivě začaly projevovat v těch mezilidských vztazích. A ti hospodáři, ti bývalí většinou příslušníci agrární strany, už cítili jisté nebezpečí po přijetí košického vládního programu, kdy v těch 16 bodech byly jisté, řekl bych, směrnice o tom, jak bude zabírána půda větším zemědělcům. No a po zatčení Rudolfa Berana 14. května 1945, tak někteří říkají, aha, tak to jsou první výsledky košického vládního programu. No a pak samozřejmě přišel rok 1947, známé sucho, krčmánská aféra, že a tak dále a tak dále. A začalo se nachylovat k tomu, že kolektivizace je na spadnutí. No a zákony z roku 1948 už vlastně omezovaly hospodáře, kteří měli více než 50 hektarů. Byly tam už takové první náznaky toho, že ti, kteří budou bránit socializace, že potká stejný osud, jako tomu bylo v Rusku, pač ty zprávy z Ruska byly známé o tom hromadném vystěhování kulaků. No a takovej ten první, nebo takovej ten silný útok byl po smrti, po pohřbu prezidenta Beneše, přímo ten název byl útok proti vestickým kulakům. To byl signál, který ten člověk na venkově vnímal jako otevřený boj, který začne, on také skutečně začal. No je pochopitelné ale, že ti lidé se bránili, no a tak se snažili vzdorovat, vedli různé diskuze. No a v některých těch obcích, kde byly zejména ty stranické buňky silné, tak začaly první zmínky o stěhování sedláků. No a pokud ta informace je dobrá, pokud se mě ji podařilo za ta léta zpracovat, tak ze Strakonického okresu bylo celkem vystěhováno 86 rodin.
0: Tak to byla archivní vzpomínka ex-senátora Josefa Kalbáče na kolektivizaci rodného Strakonicka. Josef Kalbáč zemřel v pondělí ve věku 86 let.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Heduš je moje lásečka, tak láskyplně mluví o své sovici sněžní sokolník David Woldřich. Chová ji společně s dalšími sovami a dravci v Mladé Vožici na Táborsku. O Hedvice, která dostala jméno podle sovice Harryho Pottera, se dozvíte víc v rubrice Pojďte s námi za zvířaty a uslyšíte ji hnedka po písničce.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Sovice Sněžní je filmová hvězda. Tuto velkou bílou sovu, jejíž domovinou je severní Evropa, Asie, Grónsko, Kanada a část Spojených států amerických, proslavil hlavně film o Harry Potterovi. Sovice Davida Voldřicha z Mladé Vožice se jmenuje stejně jako ta, co patřila malému kouzelníkovi. Jeho Hedvika není známá soví herečka, přesto jí má nesmírně rád. O tom vás určitě přesvědčí i v rozhovoru s reportérkou Jitkou Cibulovou-Vokatou. Nabízíme vám ho právě teď v rubrice Pojďte s námi za zvířaty.
2: Jdu klid. Seď, dobrý, můžem. Tak tohle, co tady sedí, to je naše Hedvika, já ji říkám domácky Heduš, je to sovice sněžní, jsou již 4 roky, je z umělého odchovu Radka Staňka z Českých Budějovic a je to taková moje lásečka.
3: Heduš patří ke klidným ptákům.
2: Hedvika, co se týká sovic sněžních v zajetí, patří ke klidnějším ptákům, protože u ní je takzvaný sociální imprinting, je vázaná na člověka, takže je relativně klidná.
3: Na vás, jak vidím, je hodně vázaná.
2: Je na mě vázaná, protože já ji mám od malička, ona mě přijmula jako svůj druh. Myslí si, že jsem její rodič, partner, v průběhu roku prostě její parťák pro celý život.
3: Když je sovice sněžní v přírodě, tak se chová určitě jinak než v tom zajetí.
2: Sovice sněžní ve volné přírodě je samozřejmě opatrný tvor, tak jako všichni ostatní. Zvlášť třeba v době hnízdění, ta opatrnost se trošku ztrácí a začíná být trošku divočejší, protože hnízdí na zemi a svoje hnízdo si neskutečně mateřsky brání. A brání ho se svým partnerem s velkou vervou, protože hnízdí na zemi a to je velké riziko.
3: Ona má to peří, na rozdíl od samců, trochu jinačí.
2: Má jinačí, má na sobě takové to kropenatění, tak jak na ní koukáme, protože samci jsou čistě bílí.
3: Liší se moc od ostatních sov, kromě toho zbarvení a velikosti?
2: Neřekl bych, že se úplně liší, co se týká vzhledu, ano, je trošku jiná, ona je rodu Bubo. Náš vír velký je Bubo, ona je nyní Bubo Scandiacus, protože i v průběhu času se to jiný označení trošku měnilo, ale ona je jiná vlastně tím teritoriem, tím, jak žije, tím životním prostředím, protože v místech, kde žije divoce půl roku den, půl roku noc, ona na to musí reagovat, přírodní podmínky taky nejsou úplně příjemné, takže dá se říct, že je vlastně trochu jiná.
3: Heduš je z umělého odchovu. Je obtížné rozmnožovat sovici sněžní v zajetí?
2: Při správných podmínkách to úplně složité není. Samozřejmě, pokud chce někdo do něčeho takového se pouštět, tak to nemůže být úplný laik. Sokolníci nebo chovatelé, kteří chovají sovici sněžnou, už tu mají nějaké podmínky a nějaké zkušenosti.
3: Vy jste na začátku představoval Heduš jako vaši lásku. Bolí někdy tahle láska? Teď narážím na to, jestli nemáte nějaké škrábance po těle.
2: Mám škrábance po těle, samozřejmě láska bolí, to je obecná pravda, ale není to o tom, že by byla nějak útočná, je to o tom, že má poměrně velké rozměry, osté drápy a spíš pokud jde k nějakému zranění, tak je to neopatrnost a je to neopatrnost má, ne nikoliv její.
3: Heduš neustále otevírá zoba, když se na mě dívá, doufám, že mi nechce ublížit.
2: Nechce vám ublížit, spíš to prostředí, kde sedíme, není úplně zvyklá na uzavřené místnosti nebo respektive na místo, kde sedíme, takže je spíš taková zvědavá a zkoumá, co okolo se děje.
3: Nechce se také občas prolétnout?
2: No, ono prolétnout, dravci nelétají pro zábavu, ani sovy nelétají pro zábavu, protože pro ně létání je samozřejmě výdej energie. Oni pokud létají, tak se potřebují rozmnožovat anebo nakrmit, takže to není pro zábavu.
3: A když jsme u toho krmení, tak co pak má Heduš nejraději?
2: No, Hedvika tím, že pochází, odkud pochází, kde její nejčastější potrava jsou lumíci, což je hlodavec, který se u nás nevyskytuje. Tak každý sokolník a chovatel se samozřejmě snaží přizpůsobit to krmení tomu nejbližšímu, co má. Takže nejenom, že chováme dravce, tak chováme myši, chováme i různé hlodavce, tak, aby jsme poskytli co nejlepší různorodost té potravy tomu dravci nebo té sově.
3: Jak už jste zmínil, chováte víc dravců. Jak se sovice sněžní chová v té pestré společnosti?
2: No, ono je to taková, já bych řekl, uzavřená společnost, protože oni pokud mají ty své ubikace, ty své sokolnické komory, tak ty jsou samozřejmě logicky odděleny. Oni neumí pohromadě, neumí fungovat společně. Pokud se týká nějaké představení veřejnosti, tak samozřejmě mohou být na jednom místě společně, ale vždycky v nějakém bezpečném rozestupu a v nějakém bezpečném prostoru, ale hlavně na to musí být ten dravec zvyklý. musí to umět.
3: Heduš se jenom dívá, otevírá zobák, ale zatím se nám hlasově nějak neprojevila. Je to tichý tvor?
2: Tichý tvor, jak jsme každý zvyklí. Ono totiž je zvláštní to, že třeba sovice sněžná nemá typické houkání. Ono obecně sovy nemají toho houkání toliko. Mají spíš mnoho různých zvuků a u sovic sněžných je to takové typické pískání. Ano, pokud začne pískat, je to skutečně pronikavý zvuk.
3: Zacpáváte si uši?
2: No, nezacpávám si uši, už jsme si zvykli, ale tím, že bydlíme a máme možnost jim poskytnout dostatek prostoru, který není omezen sousedy a okolní výstavbou, takže tam ať si píská, jak chce.
3: Na chov sov i dravců musí být povolení.
2: Těch legislativních požadavků je mnoho. Jednodušší to má ten, kdo má složeny sokolnické zkoušky. Pokud chci být chovatelem, má to samozřejmě svá pravidla, nemusí mít sokolnickou zkoušku, ale musím splnit spoustu jiných pravidel, protože konkrétně sovice sněžná už patří do kategorie zvláště nebezpečných zvířat a je na to potřeba mnoho jiných povolení.
3: Je nebezpečná jenom kvůli těm drápům a zobáku?
2: Ona je nebezpečná kvůli své velikosti, ale i pro člověka bez zkušeností je to velké zvíře. Ne, že by lidi napadala, ale je velká, těžká a drápy má ostré. Pokud by někdo chtěl a měl zájem o to chovat sovici sněžnou, doporučuji začít něčím jednodušším, něčím menším, ideálně projít sokolnickou zkouškou a začít pod dozorem nějakého zkušeného garanta, zkušeného sokolníka někde v okolí.
3: Máte Hedviku, protože máte rád Harryho Pottera.
2: Kdo si neprošel Harrym Potterem a kdo nezná Hedviku? My samozřejmě Hedviku máme a vlastně možná i kvůli Harrym Potterovi.
0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: A já ještě dodám jednu zajímavost. Ve filmové sérii o Harry Potterovi hrálo celkem 8 sovic sněžných a všechny Hedviky byly samice. Za zvířaty s Jitkou Cibulovou Vokatou se vydáme společně zase za týden. Tak buďte při tom. Sní.

0: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. Co všechno se za tu dobu změnilo ve vzdělávání budoucích zdravotních sester? Jak se proměnili studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Hostem Jihočeského dopoledne bude ředitel školy a předseda Asociace zdravotnických škol České republiky Karel Štix. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šobarová.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
0: Když se v roce 1880 po letech znovu objevil v Blanském lese jelen, byla z toho taková událost, že jeho pohyb sledovali knížecí zaměstnanci 3/4 roku a pravidelně o tom informovali Schwarzenbergy. Nakonec byl zastřelen a místo dodnes připomíná jelení kámen. Kdo jelena skolil a proč stojí na opačné straně vrchu Bulový ještě jeden podobný kámen, tak to uslyšíte už za chviličku v jeho českém dopoledni.
3: When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

V jihočeské vlastivědě si řekneme, jak to bylo s posledním jelenem uloveným na Šumavě roku 1880. V průběhu 19. století se na Šumavě rychle snižovaly i kvůli řádění pytláků z Bavorska stavy medvědů, vlků a jelenů, až byli zástupci těchto druhů zcela vyhubeni. Zastřelení posledních kusů připomínají kamenné pomníčky. Zatímco medvědí a vlčí kámen jsou poměrně známými turistickými cíly, jelení kámen zůstává vcelku neznámým. Nachází se pod vrchem Bulový v Blanském lese, nedaleko Brloha, a nese nápis Hirschenstand a datum 28.1880. Připomíná, že zhruba v těchto místech byl v uvedený den zastřelen poslední šumavský jelen. Jeleni se tou dobou v oblasti už několik let vůbec nevyskytovali, proto pohyb nového jedince způsobil doslova senzaci, a to jak mezi lesním personálem, tak mezi samotnými Schwarzenberky. 3/4 roku se ho snažili knížecí zaměstnanci vystopovat a pravidelně hlásili knížeti, v jakých revírech byl spatřen. Pomyslná smyčka se nad ním pomalu utahovala, až byl skolen lesmistrem Vilémem Souchou. To byl mimochodem vnuk stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Na opačné straně Bulového se pak nachází ještě jeden novodobější jelení kámen, který byl osazen na paměť ulovení prvního jelena v oblasti po 85 letech, tedy v roce 1965. Dnes jsou jeleni opět zcela běžnou součástí nejen šumavské přírody.

0: 24. září, přátelé, to je dnešní datum, ale taky jedno poměrně nenápadné výročí, které je ale dobré připomenout, protože rámuje zásadní historické momenty posledních skoro 117 let nejenom krajského města, ale vlastně i celé republiky. Ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice je s touto připomínkou kolega, redaktor Zdeněk Zajíček. Zdeňku, ahoj, s jakým výročím k nám kráčíš?
1: Hezký den, od jelenů v jeho české vlastivědě přejdeme k trolejbusům. Protože 24. září 1971 přestali v Českých Budějovicích definitivně jezdit trolejbusy. Je zvláštní, že opravdu pohled na tyto historické údaje, třeba na některé domy nebo na některou techniku, opravdu pěkně rámuje historický vývoj v posledních x letech. Ono se to dá krásně zmapovat. Tak například, ty první trolejbusy vyjeli v Budějovicích už v roce 1909, Současně s tramvajemi. A vlastně vznikly tak trochu z nouze. O úplných začátcích budějovické městské hromadné dopravy jsem mluvil s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem.
2: Počátky té veřejné hromadné dopravy v Budějovicích souvisí s dopravou k nově založenému obecnímu hřbitovu svaté Otýlie na pražské silnici, který byl tak daleko od města, že městská správa vyslyšela volání občanů a snažila se zavést tam nějakou pravidelnou linku, aby se nemuselo ta hřbitov chodit pěšky. Přes jenom bylo to 3 kilometry od města, takže pro starší lidi třeba už trošku problém. A ten projekt se začal rozvíjet už od samého vzniku hřbitova v roce 1889. Už je konkrétní projekt tramvaje, a to od Mariánského náměstí po Pražské až k bráně toho hřbitova.
1: Největším paradoxem celé stavby byl fakt, že tramvaj se na svůj původní cíl vůbec nedostala. Položit koleje až ke hřbitovu svaté Otýlie totiž nebylo možné. Pražskou třídu přetínala státní železnice. Ta dnes vede po nadjezdu. Tehdy by se ale museli koleje křížit. A tak tramvajová linka končila u tehdejších kasáren na Pražské a za mimořádně vysoké peníze, přesněji za 18 000 korun, pořídilo město náhradu.
2: Byl zaveden trolejbus pro tu zbytkovou část trati od kolejí až ke hřbitovu.
1: To znamená, trolejbus začal jezdit v jakém roce?
2: Současně s tou tramvají, čili 1909.
1: To byla dost pokroková záležitost.
2: Určitě byla, byl to jeden z prvních trolejbusů v českých zemích.
1: První dva vozy trolejbusů značky Mercedes měly zajímavý osud. Cestující vozili od kasáren k Otýlce až do 1. srpna roku 1914, kdy je převzala armáda a nechala je přestavit na autobusy pro převoz vojáků. Podle archivních materiálů Českobudějovického dopravního podniku byl během první světové války spatřen vrak jednoho z nich na haličské frontě nedaleko Lvova. Máme to i s trolejbusem, hezky s tím zvukem.
0: Přesně.
1: Je to tak. No a takže ty první budějovické trolejbusy, přesně řečeno, to byly spíš elektrobusy, skončily docela dost dobrodružně, protože jejich éru opravdu utnula první světová válka. Během té byly předělané na normální benzinový pohon a pohltila je fronta, jak jsme slyšeli. Na další trolejbusy pak České Budějovice čekaly víc než 30 let.
0: Přestože město už mezi tím mělo tramvaje.
1: No ano, přesně tak, protože po první světové válce zůstaly páteří budějovické městské dopravy, hlavně tramvaje, a ty fungovaly dál, ale hlavně ono to bylo tím, jak už tam bylo zmíněno, že ty první elektrobusy byly víceméně tak trošku jako pokusem nebo experimentem, experimentálním výrobkem a tak dál. Ten systém používaný v Českých Budějovicích patřil opravdu k těm úplně prvním ve střední Evropě. A ty moderní trolejbusy se pak prosadily až daleko později, hlavně ve 30. letech. Například v Praze zahájil provoz trolejbus až v roce 1936.
0: A v Budějovicích přišla jeho chvíle až po druhé světové válce.
1: Ano. Po válce byly budějovické tramvaje už zastaralé, jejich infrastruktura byla v podstatě částečně poškozená, ale hlavně už ta síť nestačila rozrůstajícímu se městu. Podle historických materiálů dopravního podniku byly její důkladné modernizace, no, byly reálné, ale stálo by to hodně peněz. A tak se rozhodlo, že se dá přednost trolejbusům. První linka trolejbusová vyjela 28. října 1948 z dnešního Senovážného náměstí na Čtyři dvory. Pak už následovaly linky další, jako do Rudolfova, Suchého, Vrbného, Rožnova nebo znovu ke hřbitovu svaté Otilie. A v roce 1950 pak tramvaje definitivně zanikly, no a vládly trolejbusy až docela dost dlouho.
0: Tak to byl krátký pohled do historie českých Budějovic. No, Zdeňku.
1: No jo, jenomže ono to stejně celé skončilo v tom 71. roce. No, je to tak? Protože tam zase se opakovalo to, co bylo s těmi tramvajemi. Začalo to být v podstatě zastaralé. V dobových materiálech se uvádí, že jeden z bezprostředních problémů byl špatný stav trolejového vedení. Zároveň město čekaly rozsáhlé rekonstrukce ulic. Budějovice tedy stály před rozhodnutím při opravách znovu investovat do trolejí, měníren a další elektrické infrastruktury, a nebo přejít na autobusy. No a tehdejší dopravní politika jednoznačně nahrávala těm autobusům, protože v 60. letech byly považovány za moderní a hlavně pružné řešení. Nepotřebovali trolejové vedení, jejich trasu bylo možné snadněji měnit a k dispozici byla hlavně, pozor, levná nafta ze Sovětského svazu. Takže přicházely nové autobusy, no a ty potom začaly vládnout dál. No a ta etapa se celá otočila až po roce 1990. A s těmi elektrovozy to vidíme dnes, jak se to vyvíjí.
0: Ano, ano. Je to tak, takové kolečko. Tak Zdeňku, děkuji ti moc. To byl krátký pohled do historie českobudějovické dopravy. Tak bylo to příjemné. Díky za to, měj se hezky a zase se budu těšit příště s nějakým zajímavým tématem. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 9 hodin 50 minut jihočeské dopoledne s datem 24. září pokračuje dál. Ano, to datum bude i v následujících minutách docela podstatné. Od Táboráku na Strahov. Tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánku nebo Igelitu dneska slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, dok mi se kouká, hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár davů strán.
2: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Firma Senior Garden Beta odkoupila pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v Táboře. Kateřina Pravdová z Českých Budějovic je živnostníkem roku v Jihočeském kraji. Zabývá se výrobou dekoračních stěrek. Zraněného fotbalistu Rineše nahradil v nominaci národního fotbalového týmu Ondřej Zmrzlý. Je to už 7. změna. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendiková. Společnost Senior Garden Beta získala pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Tábora Dvorce. Zastupitelé schválili prodej pozemku za 20,5 milionu korun. Domov se zvláštním režimem by měl sloužit pro 90 až 140 klientů. Společnost Senior Garden Beta by stavbu měla dokončit do 5 let od podpisu smlouvy. Detaily má mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
2: Po zahájení provozu má zařízení sloužit svému účelu nejméně 30 let. Při srovnatelné potřebě péče mají mít přednost žadatelé vedení v pořadníku města. Investor zároveň vybuduje související veřejnou a dopravní infrastrukturu, kterou následně převede na město.
0: Kateřina Pravdová z Českých Budějovic získala titul živnostník roku v Jihočeském kraji. Víc než 7 let se věnuje dekoračním stěrkám, kterými zdobí interiéry domů, firem i kaváren. V kategorii firma roku porota ocenila společnost Sten na výrobu gumového těsnění pro automobilový průmysl. Rodinná firma dnes zaměstnává skoro 150 lidí a působí ve Vacově na Prachaticku, popisuje její jednatel Jan Šťastný.
3: Vývoj té naší práce je hlavně na základě té rodinné firmy. To bych řekl, že je stěžejní. A díky tomu, že se nám povedlo vlastně ten generační převlad, který máme vlastně společně s mým otcem, tam bych řekl, že i ta firma, u který ty díly dodáváme, tak nás bere jako partnera, který opravdu v tom řetězu patří vlastně tady v České republice mezi jedničku.
0: Sbírka školních potřeb městské knihovny v Českém Krumlově znovu pomohla desítkám dětí z nízkopříjmových rodin. Letošní druhý ročník podpořili také místní charitativní organizace. Ředitel knihovny Jan Polívka doplňuje.
4: Aktovek se letos vybralo celkem 36 a rozdali jsme jich 28. Letos se nám podařilo navázat spolupráci i s charitou Český Krumlov, které jsme věnovali několik aktovek pro děti z Dolního Dvořiště a oni nám zase na oplátku sešity a pravítka z jejich sbírky. Sport.
0: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabře. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem. Čekají je pak také Angličani a mistři světa Španělé. 5. ročník fotbalové Ligy národů dnes odstartuje 8 zápasy. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nastoupí i 41-letý Cristiano Ronaldo. V prvním utkání se obhájci triumfu utkají s Walesem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích Rožnově je nově uzavřená ulice Karla Lávičky mezi ulicemi L. Kuby a Boršovskou kvůli rekonstrukci plynovodu. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A A Jihočeské dopoledne pokračuje po zprávách. Hanka Šoberová vás vítá u jeho poslechu. Dvoudenní putování po gotické stezce u hranic s Rakouskem dneska završuje náš regionální stopař. My se s ním za chvilku spojíme a zjistíme, kdeže se aktuálně nachází.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po méně známých gotických památkách u hranic s Rakouskem putuje od včerejška náš regionální stopař Petr Kubát. A my teď míříme přímo za ním do terénu. Petře, hezké dopoledne, vítej.
2: Dobré dopoledne, já zdravím přímo z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. My jsme právě teď na komentované prohlídce kostela Na nebevzetí Panny Marie. Já jsem teda teď trochu odskočil od skupiny, abych je nerušil. Předtím jsme si ještě ráno prošli celý rozlehlý areál tohoto kláštera. Poznali jsme to hospodářské zázemí, bývalý pivovar, bývalý mlýn. Prohlédli jsme si zvenku, jak se obnovuje soudní budova. A já se taky ještě musím vrátit ke včerejšímu večeru, protože jsme přímo tady v klášterním refektoriu zažili i s ostatními novináři v rámci prestripu večer inspirovaný tradicí klášterního stolování. Tedy v jednoduchosti, řádu a tichosti jsme si tak vyzkoušeli způsob stolování, který po staletí formoval tu klášterní komunitu.
1: A kam, Petře, ještě dneska zamíříte? Prozraď.
2: Tak teď z Vyššího Brodu nás čeká přejezd do Cetvin, úplně až k hranicím, tam se hodně těším, do vesnice, která po druhé světové válce zcela zanikla a jediné, co se z původního městečka zachovalo, je kostel Narození Panny Marie. Až do roku 1989 tam byli jedinými obyvateli vojáci pohraniční stráže a zachoval se tam taky působivý starobylý hřbitov při cestě k Janově vsi. No a nad Cetvinami na návrší ve Farském lese můžete nalézt taky křížovou cestu z konce 19. století, která byla obnovená na konci 20. století kapli svatého Šebestiána a Lurdskou kapli, pod níž se ze skalního podloží vyvěrá pramen léčivé vody. No a naše putování po té gotické stezce završíme v kaplici dnes prohlídkou kostelu svatého Petra a Pavla a svatého Floriána.
1: Z cest po méně známých gotických památkách se nám do jihočeského dopoledne přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, a další neméně plodný den a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: tipy pro volný čas.
1: Ano, měla bych tady pro vás několik pozvání za kulturou, třeba na přednášku na téma prevence demence povede dneska o 16.30 v městské knihovně v Jindřichově Hradci Michaela Peškejová, která pracuje jako poradkyně pro pečující v hospicu svatého Kleofáše. O československém vojsku ve Francii v letech 1939 až 1940 bude dnešní přednáška Pavla Slavíka v městském muzeu v Dačicích, tam se začíná v 17 a ve stejnou dobu v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí se koná vernisáž výstavy fotografií otce a syna Jaroslava a Romana Růžičkových. Rozhodně zaujmou černobílé fotografie zpracovávané nejrůznějšími fotografickými technikami. Profesionální hasiči v Českých Budějovicích slaví 160 let od založení sboru. Na náměstí Přemysla Otakara II. Dneska o 14 vystaví zásahová auta od těch nejstarších až po nová moderní. A to by mohlo zajímat, myslím, hlavně tatínky, syny, dědečky, vnoučky. Určitě to bude pěkná podívaná. V Českobudějovické metropolu tam zazní od 19 hodin úvodní koncert 46. sezóny Jihočeské komorní filharmonie. Představení se jmenuje Tajemství vodníka pod taktovkou Aleny Hron. No a na komentovanou prohlídku výstavy andělských obrazů Ivany Novákové se dneska můžete vypravit do výstavní síně kina v Kaplici a tam se pro změnu začíná v 17 hodin. Houslový virtuos Milan Al-Ašab míří do Vodňan. Na jeho, ale i další koncerty vás budeme v jeho českém dopoledni taky zvát. Ale ještě předtím vám dopřejeme muziku Václava Neckáře anebo Petra Muka právě teď. Hezké dopoledne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, rádio vašeho kraje pro vás má i v Jihočeském dopolední tipy, kde můžete ideálně kulturně strávit dny. No, co třeba Vodňany? Hvězdný návrat do Vodňan. Houslový virtuos Milan Alšab a dirigent Robert Kružík s orchestrem Czech Virtuosi. Tak zní titulek úvodního koncertu Vodňanských hudebních dnů, který tam zdobí a ozdobí společenský život už zítra od 19.30 a v pátek 25. září. Já mám právě teď na telefonu dramaturgyni festivalu Pavlu Žílovou, kterou tímto vítám. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Děkuji pěkně, děkuji za pozvání, přeji krásné dopoledne všem vašim posluchačům a vám také.
1: Tak bylo to jméno Milan Alšab, abych to řekla dobře, ale my se k tomu ještě dostaneme. Tak paní Žílová, jaké skladby zazní v podání tak skvělých muzikantů?
2: Tak skvělí muzikanti se předvedou, jak jste už řekla, pod taktovkou dirigenta, také skvělého dirigenta Roberta Kružíka. Orchestr se představí 27. symfonií Wolfganga Amadea Mozarta a to bude vlastně první polovina programu. Takovou malou ozdobou bude, že orchestr nám naživo zahraje znělku Vodňanského rozhlasu. V druhé polovině se představí už virtuos Milan Alšab, který se ujal neuvěřitelně těžkého partu soudobé skladby, lépe řečeno skladby z roku 2008. Jeho kolegy, spolupracovníka, významného českého skladatele a pianisty Adama Zkoumala. Tato skladba se jmenuje Genia a je upravená instrumentace přímo pro složení Czech Virtuosi orchestru, který tady v tomto složení bude hrát ve Vodňanech. No a jestli náhodou nevíte, co je to Genia, tak to je, když si představíte pohádky Tisíce a jedné noci, tak je tam džin. Džin splní každá přání, každé přání, ale Genia je holka od džina. A teď si představte, co se stane,

0: byla spolužačka Jaroslava Kociána, byla spolužačka Jana Kubelíka, byla žačkou Otakara Ševčíka a její spojení její rodiny právě s Antonínem Dvořákem se datuje od Vánoc roku 1893, kdy tyto Vánoce v New Yorku obě rodiny strávily společně. Další věc, která je příznačná pro Marii Hrytesovou a její rodinu, je to, že přivezli do Evropy lodí Novosvětskou symfonii k jejímu prvnímu tisku. No a proto máme spojené právě s Dvořákovým houslovým koncertem toto významné jubileum naší rodačky.
1: Tak tím výčet zmiňovaných koncertů končí nebo ještě jsou nějaké další?
0: Ne, my máme ještě další dva programy. Máme Malí a mladí, to je program, který bude v galerii, v prostorách galerie tady ve Vodňanech 1. října. A Milan Al-Ašab tentokrát s klavíristou Adamem Zkoumalem se vrátí ještě 8. října, aby odehráli nádherný recitálový program těchto dvou protagonistů.
1: Kde se koncerty odehrají, na jakých místech?
0: Samozřejmě orchestr má jednu jedinou možnost a to je Městské kulturní středisko a tady máme největší sál, který teď právě aktuálně stavíme, no chodíme tady za židlemi a tak dále, no ale další dva koncerty se definitivně udějí v Alšově síni galerie ve Vodňanech.
1: Loni jste Vodňanské hudební dny věnovali památce vaší příhody, letos připomenou výročí narození Marie Hrytesové. Popište nám, prosím, jaká žena nosila toto jméno.
0: Toto jméno nosila žena nesmírně ctižádostivá. Žena, se kterou si osud poradil neuvěřitelným způsobem, jako se solistkou. Já jsem sama procházela sérii dokumentů, které jsou právě umístěné tady ve Vodňanech, o Marii Hrytesové. Její rodiče ji podporovali. Podporovali ji naprosto systematickým způsobem, jakým se podporuje člověk, mladý člověk, kde předpokládáte virtuózní vývoj. Marie právě, když se v tom roce 1893 ocitla v Americe, kde tatínek měl angažmá jako novinář, tak tam vlastně prohloubila určitý jiný způsob, cílený způsob toho, co by se od ní jako od ženy, od mladé ženy a od solistky očekávalo. Já ráda podotýkám jednu věc, že ženy v té době to měly nesmírně komplikované, dnešní ženy si to při nejlepší vůli neumí představit. A Marie Hrytesová přes tyhle ty všechny překážky se vlastně probojovávala a udržovala se na špici dlouhá léta právě vedle zmíněných virtuózů Kociána a Kubelíka. No a potom se do Ameriky provdala, měla dceru maličkou a s tím miminkem se vrátila přes oceán, aby v roce 1907 si objednala Českou filharmonii, aby si zaplatila Rudolfínum jako velký sál a vrátila se jako solistka velkých koncertů. A musela si na to půjčit od manžela peníze, byla to opravdu velmi komplikovaná situace, existuje spousta dokladů o tom, že teď si nevymýšlím a nepřikrašluju. No a ten koncert byl reflektován v Praze, ale bohužel byl reflektován i negativním způsobem a pod touto recenzí právě těch negativních nebo znevažujících zpráv byl podepsaný tehdejší žurnalista, budoucí ministr kultury pan Nejedlý, Zdeněk Nejedlý. V podstatě pro Mariin život to znamenalo, že její česká kapitola virtuózky se naprosto uzavřela právě v tom roce 1907. Žila v Americe, tam ovdověla, vychovávala tam dceru, měla úžasnou možnost spolupracovat s Emou Destinovou. a vlastně už se rekrutovala jako pedagog. Měla k tomu samozřejmě ty nejlepší předpoklady, protože pedagogika Otakara Ševčíka je dodnes nedoceněná nebo nedohnatelná v té dogmatičnosti a v tom všem, co nám Ševčík před 150-170 lety odkázal jako houslistům. No a tam vlastně byla úspěšnou pedagoškou, ale

0: už ten její život se opravdu vyvíjel jiným způsobem, nežli se předpokládal. Ještě je o jejím životě jedna zajímavost, protože v roce 1904 měla hrát jako hlavní hvězda v St. Louis na světové výstavě v rámci Českého dne. No a tam měla hrát právě Dvořákův houslový koncert a nehrála ho. A víte proč? Protože v novinách byl vytištěný článek, že do Ameriky nedorazily dostatečně brzo noty pro orchestr.
1: Zajímavý příběh za něj, ale i za pozvání na Vodňanské hudební dny. V tuto chvíli děkuji dramaturgyni festivalu Pavle Žílové. Děkujeme moc, mějte se hezky a zdravím vás, naslyšenou.
0: Děkujeme moc krát za pozvání, ještě máme trošičku několik zbylých lístků, neváhejte a přijeďte za námi. Krásný den přeji.

Do divadla Járy Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Járy Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu a o této bublině bude taky další díl našeho seriálu Cimrmanici. No a poslechnout si ho můžete na našich rozhlasových vlnách už za pár minut.

0: Zasmát se humoru, který milují, a ještě přispět na dobrou věc. To spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezónu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana, pan Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo, a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí, a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodník před představení.
3: Zrovna ho tu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už si tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince, a nejen to.
4: Ano, přesně tak, a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má

kde se málem utopím, ať se na huconský šíky najmou ptá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. Co všechno se za tu dobu změnilo ve vzdělávání budoucích zdravotních sester? Jak se proměnili studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Hostem Jihočeského dopoledne bude ředitel školy a předseda Asociace zdravotnických škol České republiky Karel Štix. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šobrová.

0: rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rusko zasáhlo zemědělský podnik v Charkovské oblasti. O život přišlo 6 lidí. Jeden z hasičů zasahujících u požáry haly v Plané nad Lužnicí se zranil. Na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu jsou dnes na programu závody s hromadným startem žen do 23 let a juniorů i s českými reprezentanty. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv v 11 hodin vás vítá Pavlína Fendeková. Při ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zemřelo 6 lidí, dalších 12 je zraněných. Oznámil to velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Sinehuboch s tím, že oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu. V Kyjevě v noci na dnešek ruský útok zabil 2 lidi, 3 další zranil. Dopoledne pak Rusko zaútočilo na Kyjev znovu. Tento úder už se obešel bez obětí. Hasiči zasahují od rána u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Oheň zasáhl celý objekt, střecha se propadla. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Podrobnosti doplňuje mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
2: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a dron. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
1: Čelní srážku vlaků Českých drah u Zlivy na Českobudějovicku zavinil 20. listopadu loňského roku podle zjištění drážní inspekce strojvedoucí rychlíku, který projel návěstidlo s příkazem stůj. Při nehodě se zranilo 37 lidí a celková škoda byla vyčíslena na více než 85 milionů korun. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce. Na její zveřejnění upozornil server z dopravy CZ. Lokality vhodné pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyřeší změna územního plánu Prachatic. Zastupitelé města ji schválili na posledním jednání v tomto volebním období. Město tím chce uchránit svůj krajinný ráz. Podle asistentky vedení Jany Hulešové se zastupitelé shodli i na další změně.
3: Změna číslo 6a umožní zvýšení maximální podlažnosti ze 4 na 6 nadzemních podlaží u plánované výstavby souboru staveb mezi ulicemi Budovatelská a Národní. Změna tak reaguje na konkrétní plánovaný rozvoj této lokality. Sport.
1: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací šampionátu v roce 2034. Na současném šampionátu v Montrealu jsou dnes na programu závody s hromadným startem žen do 23 let a juniorů, do kterých by mělo nastoupit celkem 6 českých reprezentantů. Počasí. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný západní, postupně severozápadní vítr odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž je na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody komplikují provoz v Táboře Měšicích na silnici číslo 3 u křížení se silnicí 123 a také v Písku na Budějovické na kruhovém objezdu u nemocnice. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích letos slaví kulatiny. A to 80 let, v případě Vyšší odborné školy je to let 30. Za tu dobu se proměnila nejen škola a způsob výuky, ale také samotné zdravotnictví, přístroje, možnosti léčby, nároky na zdravotníky a samozřejmě také studenti. Co všechno dneska musí umět taková zdravotní sestra, co její předchůdkyně před několika desítkami let vůbec neřešila a co naopak zůstává stejné. Tak i o tom si budeme povídat s ředitelem Českobudějovické a Českokrumlovské zdravotnické školy a předsedou Asociace zdravotnických škol České republiky Karlem Štiksem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 11 hodin 8 minut, to je čas, který v našem vysílání patří hostovi. Kdo jim dneska bude? Je to Karel Štyx, vede Českobudějovickou zdravotnickou školu a mnoho let, už 26 let a zároveň stojí 17 let v čele Asociace zdravotnických škol České republiky a kromě toho má na starosti dvě detašovaná pracoviště v Prachaticích a ve Strakonicích, kde se pod hlavičkou Českobudějovické zdravky připravuje dalších 200 praktických sester. Koncem srpna navíc, aby toho nebylo málo, byl ještě jmenován ředitelem střední odborné školy zdravotnické a středního odborného učiliště v Českém Krumlově. Vítejte, pane Štyxi, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak vaše škola prošla, nebo vaší školou prošly tisíce studentů, vy sám jste měl možnost sledovat, jak se mění nejenom zdravotnické vzdělávání, ale vůbec celá ta profese a právě o tom si společně popovídáme v následujících několika desítkách minut. My začneme právě tím 80-letým příběhem. Když se řekne 80 let Českobudějovické zdravotnické školy, tak co se vám vybaví jako první?
2: Tak asi co se týká naší školní budovy, která je krásná a vlastně vznikla na počátku minulého století, tak tam se asi tak tolik nezměnilo, i když jsme teď dali nový háv, je vlastně, máme novou fasádu a můžeme se pochlubit krásným vzezřením zvenčí, ale uvnitř je to úplně jiné, tam se změnilo hodně. Díky technologiím a tomu, že se život zrychlil, tak ti lidé se samozřejmě změnili.
1: Když to vezmu personálně, protože člověk má takovou představu, že zdravotnická škola, to je samá dívka, máte i hodně kantorů, učitelek, žen?
2: Tak jsme školou opravdu velikou, protože s detašovanými pracovišti máme téměř 900 studentů, žáků a studentů. A co se týče chlapců, i tam je ta situace zhruba tak podobná jako v minulých letech, ale vzhledem k tomu, že máme i obory, kam chodí i chlapci, tak v současné době máme 13% i chlapců mužů, což dělá v tom celkovém čísle asi 60-70 kluků. A máme asi 15 učitelů i s panem školníkem.
1: Ale z laického pohledu mám pocit, že ta profese, že by žádala nějakého toho chlapce, přece jenom, co si budeme povídat, není to lehká práce ve zdravotnictví. A takovou tu fyzickou práci by možná kluci zastali mnohem snáz nežli děvčata. Takže asi je to ceněné a cenné zboží u vás na zdravotnické škole. Říkám to správně?
2: No, je to tak. Opravdu chlapci jsou jako přínosem pro zdravotnictví, hlavně v těch ošetřovatelských profesích, kde jich tolik nebylo. A teď už se setkáváme s tím, že ve třídě jsou i 3-4 kluci. A je to dobře, protože samozřejmě pacienti a hlavně teda pacientky v nemocnici to ocení a jak říkáte, i ta síla je tam důležitá a i bližší vztah k technologiím, takže chlapci zvládají techniku dobře i právě na těch pracovištích specializovaných.
1: A možná i do kolektivu to bude fajn, určitě. Přece jenom ten smíšený kolektiv bývá příjemnější a příznivější, než když je to třeba čistě ženský nebo čistě mužský kolektiv. Kdybychom se dneska přenesli, nebo kdybychom přenesli zdravotní sestru z roku 1946 do té současné nemocnice. Tak co by je podle vás překvapilo nejvíc?
2: A tak pokud by dneska přišla do nemocnice sestřička, která tedy fungovala před 70 lety, asi by ji překvapilo, že si nemůže kliknout pro nové léky, že nemůže napsat chat, nemůže napsat zprávu, nemůže si zatelefonovat. Ale na druhou stranu zase určitě by byla schopna lépe komunikovat s pacienty, než je tomu dnes, protože to pořád naše mladé lidi učíme.
1: No a když to vezmeme obráceně, kdyby se dnešní studentka ocitla na zdravotnickém oddělení před 70 lety, co by pro ně bylo podle vás tak nejtěžší?
2: No tak musela by si vystačit s tím, co umí. Samozřejmě určitě by dala hodně na radu kolegyň a určitě by si musela vystačit s daleko primitivnější, možná můžeme říct i technikou a nástroji. Takže to bylo by to složitější.
1: Já si osobně ještě pamatuju, když má sestra chodila na zdravotnickou školu, tak jsem si všechno zkoušela ochotně s ní a dokonce, když chtěla píchat injekci, tak si doma ještě zkoušela rychle sestavovat tu injekční stříkačku, která byla skleněná, takže různými pinzetkami a držátky, které nevím, jak se správně jmenují, tak to bylo asi úplně o něčem jiném. Ostatně technologie změnily medicínu obrovským způsobem. Existuje ale něco, co se za těch 80 let ve vztahu zdravotníka a pacienta nezměnilo?
2: Tak je to tak, že vlastně člověk potřebuje stále člověka, ač jsme obklopeni technologiemi AI a opravdu prostě je to jiné, máme tady globalizaci a podobně, tak pořád je třeba empatie, je třeba lidskosti, je třeba umět komunikovat s lidmi a prostě ten pacient musí vědět, že má před sebou člověka, že má před sebou někoho, kdo mu rozumí, kdo ho vnímá a kdo mu chce pomoci.
1: Pravdou je, že když nám není dobře, tak to vlídné slovo je asi to nejdůležitější, co očekáváme. A to se v téhle profesi nebude asi měnit ani napříč generacemi. Když se podíváte na dnešní zdravotnictví jako předseda Asociace zdravotnických škol, která změna posledních desetiletí je podle vás ta nejzásadnější?
2: Když bych to měl vzít v kontextu těch 17 let, kdy se v tom jako předseda tedy pohybuji, tak bych to rozdělil asi na dvě oblasti. Jednou je ta legislativní, tam bych viděl trošku negativa v tom, že tu legislativu pořád měníme. Není to ve prospěch našich občanů, není to ve prospěch ani zdravotnického školství, protože vždycky přijde nová garnitura, jednak tedy odborníků praxe, ale také poslanců, kteří se snaží zanechat za sebou stopu a mění často věci, které už jsou zajeté a které fungují. Na druhou stranu určitě dneska je taková doba, kdy ta medicína se obrovským způsobem mění a vlastně potřebujeme ty nové technologie nějakým způsobem zapojit i do procesu zdravotnictví. Tam to jde strašně rychlým tempem a určitě je dobře, když mladí lidé se stávají profesionály a učí se používat nové technologie, učí se v simulačních technologiích vlastně ošetřovat pacienty a tím se daleko více přiblíží vlastně té praxi už na škole.
1: Říká Karel Štix, náš dnešní dopolední host, který tu s námi bude i za malou chvíli po písničce, kterou obstará Jiří Korn. Žal se odkládá. Hezké dopoledne.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, a naším dnešním dopoledním hostem je pan Karel Štix, který je ředitelem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích, no a zároveň je předsedou Asociace zdravotnických škol České republiky. My si povídáme nejen o výročí, na které dneska dojde, ale vůbec se bavíme tady o té profesi obecně. Ono se, pane Štixe, říká, že práce ve zdravotnictví není zaměstnání, ale je to poslání. Platí to podle vás stále i pro tu dnešní mladou generaci?
2: No, já bych to poslání samozřejmě ještě rozšířil o profesionalitu, protože bez ní prostě to dneska nejde a člověk musí mít jak znalosti, dovednosti, musí mít prostě i schopnost rozhodovat a rozhodnout se správně, i přemýšlet o problému, a to jsou věci, které jsou velmi dneska důležité, protože pracují s člověkem a tam někdy to rozhodnutí platí jenom jednou. Hmm. Pokud se spleteme, tak můžeme způsobit fatální problém.
1: Co vás na těch dnešních mladých lidech, teď mluvím o studentech zdrávky, během těch let příjemně překvapilo?
2: Tak určitě je to taková přirozená otevřenost oproti třeba našim generacím, otevřenost k problémům, také kritika, ale často i sebekritika, to je nakonec i učíme, je to dobře, když jsou kritičtí, ale musí umět být i sebekritičtí. No a co mě tedy mile překvapuje, je to, že ač jsou dneska i v médiích a ve světě obklopeni často násilím a hrubostí, tak prostě v sobě najdou tu empatii, lidskost, a i nemůžeme říci, že by mladá generace byla špatná. Já jsem hrdý na to, že prostě i naše sestřičky jsou chváleny v nemocnicích a naši zdravotníci, protože prostě se chovají hezky a slušně a tu empatii určitě mají.
1: A to je pro nás pacienty velmi dobrá zpráva, to slyšíme rádi. Je naopak něco, co se dnešní studenti musí učit obtížněji než jejich předchůdci?
2: Určitě je to v té komunikaci. Ano. Tam prostě ten problém je, a je to spojeno vlastně i s těmi médii, s těmi technologiemi, kdy dneska vidíte každého s mobilem, ale ono se to přenáší z té mladé generace i na starší, prostě nás to vzalo všechny. A teď ale jde o to, abychom nějakým způsobem se vrátili zpátky k té běžné komunikaci přirozené, abychom spolu mluvili verbálně i nonverbálně, a abychom si zase zašli třeba do té hospody, abychom si zašli na nějaké kulturní představení, zašli jsme si do přírody zasportovat a mluvili spolu. Ne seděli na lavičce a každý zvlášť a mobilovali.
1: Je to tak, děti vyrůstají v době mobilů, sociálních sítí, tak předpokládám, že podle vašich zkušeností, jak se jim daří zvládat ten osobní kontakt s pacientem, je úplně jiný, nežli přes tu obrazovku. Co tam bývá takový největší problém u nich? Oni to spíše zvládají přes ty SMSky a přes ty sociální sítě možná.
2: Tak dneska je vlastně ta tendence všechno zkracovat, vyjadřovat se velmi stručně, často v symbolech a podobně, takže a co je velkým problémem, a to mi určitě potvrdí jazykáři čtení. Mm-hmm. Lidé nečtou, tam se učíme vlastně přirozeně od mládí. Už se nám zvyšuje slovní zásoba a schopnosti vyjadřování, a to si myslím, že hraje často velkou roli. Navíc dobře se vyjádřit a přesně se vyjádřit je velmi důležité, a to především tedy u nás ve zdravotnictví, protože vy můžete vlastně sdělit třeba diagnózu dvěma způsoby. Tak, že toho pacienta poškodí nebo ho nějakým způsobem raní, a na druhou stranu to můžete říci tak, že to není tak bolestivé a on se s tím nějakým způsobem vyrovná.
1: Dá se podle vás empatie a schopnost naslouchat člověku ve škole naučit, nebo existuje, mají třeba i studenti nějaký předmět, kde třeba si o tom povídají? Je to třeba v rámci psychologie?
2: Určitě mají psychologii, mají komunikaci, mají etiku, takže tyhle ty předměty mají, v podstatě se to prolíná výukou, ale já osobně si myslím, že úplně se to naučit nedá. Pokud člověk vůbec nemá tu schopnost vcítění se, empatie, tak samozřejmě dá se to nějakým způsobem trénovat, dá se to procvičovat, dají se dávat dobré příklady třeba tím, že ten učitel jim předvede, jak se chovat k pacientovi, ale samozřejmě je to na každém člověku a ta schopnost prostě se naučit úplně nedá.
1: Na druhou stranu učíme se to všichni a celý život mnohdy, takže to samé platí i o studentech zdravotnických oborů. Karel Štyx je naším dnešním dopoledním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hostem je Karel Štyx, se kterým postoupíme trošičku dál v tématu. My se teď podíváme dál nejen na studenty, ale taky na to, co od nich bude zdravotnictví potřebovat. Jaké zdravotnické obory dneska mladé lidi lákají nejvíce, pane Štyxi?
2: Tak my nabízíme 5 oborů vlastně na střední škole, podobný počet i na té škole vyšší odborné, a pořád samozřejmě jsou v kurzu ty ošetřovatelské obory, jako je praktická sestra, všeobecná sestra, a tam máme tedy každým rokem máme 2,5násobek převis, takže jsme velmi spokojeni, že ten zájem je veliký a stáváme se výběrovou školou. Pak tam máme atraktivní obory, kterými pořád zůstávají zubní technik, nebo tedy asistent zubního technika. A třeba teď velmi atraktivní je obor dentální hygiena na vyšší odborné škole, protože ta se teď učí víceméně na vyšších odborných školách. A své místo si našla svůj potenciál vlastně i obor, který je vlastně podstatou nezdravotnický. Je to obor zdravotnické liceum se zaměřením tedy do některých zdravotnických oblastí, a tenhle obor už si začali žáci základní škol vybírat cíleně, protože se chtějí orientovat do zdravotnictví, a potom se vybírají často obory třeba tady na zdravotní sociální fakultě, ale ta prostupnost je samozřejmě i jiná na pedagogické fakulty i jiné. Ale hodně nám zůstávají právě tihleti absolventi ve zdravotnictví, což je fajn.
1: Já se vám přiznám, že maličko nevím, jak to dneska funguje, protože znám zdrávku, jak se vždycky říkalo, z těch mých let, a po 4 letech udělala sestřička tedy maturitu a byla z ní diplomovaná zdravotní sestra. Ale vím, že potom se to nějak částečně změnilo a po těch 4 letech se sestřička musela dodělat ještě, aby byla diplomovanou sestrou, ještě nějaké další vzdělání. Funguje to pořád tak?
2: Je to pořád stejné. Já jsem asi o tom ještě nemluvil, ale máme tady takzvanou duplicitu. Ta duplicita neboli dvojkolejnost nás provází, bohužel celé období řešíme ji.

0: při nočních službách a podobně, kde nemůže takzvaně stát sama a musí mít nad sebou ten dohled. Takže jde tam hlavně o ty kompetence, o ten dohled.
1: Nemyslíte si, že to trošičku třeba odrazuje potenciální sestřičky, které by šly studovat a řeknou si, ano, to jsou 4 roky, pak si musím udělat ještě nějaká další léta, než se ze mě stane v podstatě zdravotní sestra a budu pomáhat lidem. Neodrazuje to?
0: I to je evergreen, řešíme to stále a to je zkracování studia. Už jsme vyzkoušeli spoustu forem s názvy 4+1. Teď máme vlastně model 4+2, spojujeme 3 obory vlastně dohromady, kdy si můžou zkrátit cestu tím, že si udělají učňovské zkoušky v oboru ošetřovatel. V podstatě si zkrátí 4. ročník a na jeden tedy ročník mají k dobru na vyšší odborné škole, takže místo 7 studují 6 let, ale pořád je to tedy dlouhá doba, kterou studují a musím se přiznat, že ani my, ani ministerstvo z tohohle neznáme zatím cestu ven.
1: Bohužel. Jinak mají absolventi zdravotnických škol dneska problém najít práci, anebo naopak práci hledají nemocnice pro ně?
0: Tak kdybych to pojal trochu geograficky nebo z tohletoho pohledu, tak máme vlastně, můžeme říct, jádrové oblasti, což jsou města. Tam ten problém není, protože tam nám samozřejmě mladí lidé chtějí odcházet a tak je to vždycky složitější pro menší školy v těch okresních městech a na těch periferiích, kde ti vlastně absolventi základních škol nechtějí zůstávat, oni jdou za kulturou, za vlastně mladými lidmi, za těmi nabídkami dneska wellbeingu, který najdou ve městě. A na druhou stranu na těch periferiích potom je trošku problém a tam nám zůstávat nechtějí. A zase není to problém jenom nezdravotnických, nelékařských pracovníků, ale i lékařů, kteří se chtějí specializovat nebo se chtějí rozvíjet v nemocnicích a takže nám také ten venkov v uvozovkách tedy nevyhledávají. Takže je to nemocnice od nemocnice, nicméně myslím si, že ta saturace ve městech je velká, dobrá. Tady si asi nemocnice úplně stěžovat nemohou, ale horší je to na těch menších městech. Vlastně i díky tomu my jsme zřídili 2 detašovaná pracoviště v Prachaticích a ve Strakonicích, abychom tam pomohli nemocnicím, aby měli tedy dostatek sester.
1: Když porovnáte české zdravotnické školy se zahraničím, je něco, v čem bychom se mohli od těch jiných zemí učit nebo se nějak inspirovat?
0: Tak my v rámci projektu Erasmus navštěvujeme zahraničí často, takže vidíme rozdíly i v těch technologiích. Samozřejmě jsou vyspělé země, byli jsme třeba v Izraeli, na Kypru, jezdíme do Španělska, do Francie, můžeme to porovnávat. Zajímavé je ten Izrael, třeba máme opravdu velmi vyspělé technologie a třeba i široké kompetence zdravotníků, vyšší míru autonomie. To jsou asi věci, které vlastně můžeme odpozorovat, jsou pro nás inspirací. Pak jsou to určitě i, nebo směřujeme k vyšším kompetencím, teď nakonec ministerstvo to řeší s novým ministrem, vyšší kompetence sester, ale samozřejmě jsou tam zase ty etické problémy, je to tam otázka toho, pardon, co může převzít, kterou odpovědnost sestra, co zůstává lékaři.
1: Tak já vás nechám v klidu napít. Děkuju. A zeptám se, jestli mají třeba vaši žáci možnost absolvovat nějakou zahraniční praxi, anebo to není žádoucí z toho důvodu, aby v budoucnu třeba neodešli za lepším výdělkem nebo za lepšími podmínkami pracovními. Jak to vlastně dneska s těmi sestřičkami je? Dřív hodně sestřičky odcházely do zahraničí, hlavně kvůli penězům, co si budeme povídat?
0: Tak zdravotnická praxe v zahraničí je výzva, to není hrozba. Samozřejmě to je fajn, když tahle ta možnost je. My toho velmi využíváme v podstatě už 16 let, třeba naše škola pracuje v projektech, které jsou pod hlavičkou Erasmu. Vyjíždíme doslova do celé Evropy i mimo ní. A kromě jazykových kompetencí, které jsou velmi dneska důležité je mít, tak samozřejmě oni vidí a získávají určitý nadhled nad tím a říkají si a váží si toho potom, co mají u nás a říkají to vlastně napříč obory, když vyjedou do zahraničí, tak si váží toho, co mají tady a vidí, že naše zdravotnictví je velmi, velmi kvalitní. Co jediné možná, takový postřeh třeba z Turecka, kde vidí, že třeba nejsou v nemocnicích tak hygienicky omezení, třeba rodiny tam chodí za svými příbuznými a tráví tam s nimi doslova 24 hodin denně, což vidí zase jako pozitivní, že ten pacient, ten člověk je se svojí rodinou, se svými nejbližšími, což

0: U nás samozřejmě není, takže není to tam třeba tak odtažité, ale na druhou stranu zase samozřejmě všechno má své a u nás zase ta kvalita té péče je dána i tím, že dodržujeme hygienické zásady a lege artis způsoby ošetřování.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vy sám jste studoval pedagogiku a tak si říkám, co vás přivedlo právě ke zdravotnickému školství, pane Šteksi?
0: Tak nevím, jestli to byla náhoda. Já jsem vlastně na zdravotnické škole po vojně začal. Učil jsem tam nějaké 3 roky, pak jsem odešel na 9 let na gymnázium. Ale poté jsem se vrátil vlastně v jiné roli, v roli ředitele a musím říct, že samozřejmě mě ta oblast zdravotnictví vtáhla. Začal jsem se o to zajímat více. V tom zdravotnictví je obrovský potenciál, jednak v oborech, kdy vlastně i mně se dařilo otvírat ve škole nové obory, které byly pro mě vlastně výzvou, jako byl třeba masér sportovní rekondiční. Dneska je to třeba jsou to diplomované obory, jako už jmenovaný fyzioterapeut nebo třeba farmaceut, kterého jsme otevřeli poprvé letos, ale třeba i to zdravotnické liceum, které je nezdravotnickým oborem, ale také vnáší nové světlo vlastně do toho zdravotnického školství. Takže jsou to vlastně věci, které se otevírají a i tím, že já jsem měl vlastně tu možnost hodně cestovat i v rámci asociace, tak vidím, jaké ty možnosti v tom zdravotnictví jsou a snažím se nějakým způsobem i dostat do toho našeho prostředí a třeba pravidelně s kolegy každé 2 roky vyjíždíme na zahraniční stáže, abychom viděli, jak to funguje tam a co je dobré u nás a co je dobré si třeba přinést i k nám do českých poměrů.
2: Je nějaký příběh absolventa nebo absolventky vaší školy, na který třeba dodnes rád vzpomínáte?
0: Tak úplně si nevybavuji. Já tedy studenty poznávám, manželka se mi vždycky směje, protože já opravdu jsem schopen identifikovat jménem studenty před 40 lety. I když zase jsem, to bylo tak, že když jsem učil tu svoji skupinu, tak jsem si je nepamatoval a pletl, takže spíš mám tu dlouhodobou paměť. A jako takový asi příběh nemám, co je fajn, že a to oceňuji, že se na mě žák bývalý nebo bývalý student usměje, že mě pozdraví, že nepřejde na druhou stranu chodníku, už to stačí. A jinak je potkávám všude, protože vlastně v té praxi už jsem tam je 40 let a na zdrávce 26, takže ty absolventy mám opravdu ve všech pozicích a na všech možných místech.
2: My tady máme jeden posluchačský dotaz. Pan posluchač se nám dovolal tady naší paní produkční a ta mi přinesla dotaz prostředkovaně. A je to, myslím, že docela fajn dotaz i pro všechny ostatní. Jak správně se říká chlapci zdravotní sestře? Když chceme poprosit sestřičku o něco, tak řekneme sestřičko nebo sestři, ale jak se osloví chlapec?
0: Tak oni to mají i na vysvědčení, jsou vlastně praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami, tak to formálně je, ale já myslím, že na těch přímo v terénu je oslovují asi jménem, často jménem, protože si tím najdou cestu tímto způsobem, sestřičko jim určitě neříkají a ještě možná takový docela vtipný příběh, když jsem ještě byl, seděl jako člen a potom předseda akreditační komise vyšší odborného vzdělávání, měli jsme tam jednoho pana docenta, který se nemohl smířit s tím, že vlastně máme právě ty dentální hygienistky a není tam ta mužská role a on vždycky měl s tím problém akreditovat ten obor, říkal, ať se to přejmenuje, ať to nediskriminuje muže. Takže ten obor se opravdu jmenuje také dentální hygienistka a jemu to vadilo.
2: Tak ještě, než se rozloučíme, tak je důležité připomenout to 80. výročí vaší školy, proto se tu ostatně taky scházíme. Jaké oslavy jste připravili a můžou se k ním připojit třeba i bývalí studenti nebo veřejnost?
0: My vlastně ty oslavy pořádáme už po několikáté, máme velkou zkušenost. Vlastně první oslavy od roku 1937 jsem uspořádal v roce 2001, po roce, kdy jsem nastoupil do funkce. Pak jsme je s výjimkou covidu opakovali každých 5 let, takže 2006, 11, 16 a teď tedy ve velkém po těch 10 letech, 2026. No je to opravdu veliká akce, já jsem megaloman, takže se mohou návštěvníci nebo ti, kteří se o to zajímají, těšit jednak zítra v pátek na průvod městem, který začíná od 10 hodin, pak je to večer, potom v sobotu tedy je to den otevření dveří od 8 do 15 se vším možným, co můžeme nabídnout, a potom tedy večer zakončíme s společenským vlastně reprezentačním plesem školy.
2: Výborně, krásná to akce, 80 let si to žádá. No a na závěr, kdybyste měl možnost na chviličku se vrátit ke svému prvnímu dni v ředitelně, co byste tehdejšímu Karlu Štiksovi poradil?
0: Ať to dělá asi taky tak, jak to dělal, jak začal, protože prostě jemu neporučíte, aby to dělal jinak. Beru to trošku intuitivně a beru to tak, že to mám v sobě. Někdy je to na hraně, mě to tak říká i rodina, ale nevím, co s tím mám dělat. Je to tak prostě.
2: Já vám přeji, ať vás ta práce i nadále baví. A škole hlavně spoustu dobrých studentů, ale i učitelů. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Já vám děkuji moc. Naschledanou.
2: Karel Štiks byl naším dnešním dopoledním hostem.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Majomaj, kapela Slade v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. A i dnes pro vás máme připravený rozhlasový sloupek, o čemže bude, o naší mateřštině a také o různých částech lidského těla. Slovo má Zdena Kolářová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem zaslechla rozhovor dvou mužů, z nichž jeden povídá: řekl jsem jí to pěkně od plic. To si asi dotyčná vyslechla něco hodně důrazného a pokud by ten muž kouřil celý život 60 cigaret denně, mohlo být takové sdělení ještě dvakrát tak nepříjemným zážitkem. To takové vyznání miluji tě z celého srdce se poslouchá mnohem líp. Každý ví, že láska nesídlí v pravé srdeční chlopni, ale v zakroucených mozkových ganglích, a to v úseku, který je zodpovědný za rozum a cit. Jenže jsme si zvykli umístit lásku do srdce, patrně proto, že je to nejdůležitější orgán v těle, jehož si mimořádně vážíme, a tak naše vyznání vypadají věrohodněji. Okouzlující španělský zpěvák Julio Iglesias má corazón, tedy srdce, v každém hitu. A co s voláním mám tě plné zuby? Ve stoličkách mnoho místa na odložení psychické zátěže není, tak proč případné umístění nějakých nepříjemností směřujeme právě tam? Zajímavé je také zvolání zvedá se mi z tebe kufr. Pro ty, kteří by nevěděli, tak kufrem se myslí žaludek. V tomto případě to tak nějak sedí, protože v kufru je teoreticky na nepříjemnosti místa poměrně dost. A když to máte v paži, tak to jste na tom asi dobře, se vším si totiž poradíte. Tak vám přeju, ať vás v nejbližších dnech nemá nikdo plné zuby, ať na vás nikdo v nejbližší době nekřičí od plic, protože to většinou není nic dobrého. A ať máte pěkně všechno v paži nebo v OK. Hezký den.

0: sebe.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Ve Střeziměřicích u Horní Stropnice visí zvon, který je trochu jiný, než bývá zvykem. Není z bronzu, ale z oceli. A v roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Zvon o průměru 36,5 cm váží asi 30 kg a zní v tónu GIS 3. Zavěšený je v malé šestiboké zvonici nad kaplí Panny Marie. Jak tento kovaný zvon zní, uslyšíte právě teď. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dezinformátora Tomáše Čermáka soud podmínečně propustil z vězení. Jeho českou firmou roku se stala společnost Sten z Vacova na Prachaticku. Živnostníkem roku porota vyhlásila Kateřinu Pravdovou z Českých Budějovic. Noví členové hasičského sboru Jihočeského kraje složí odpoledne slavnostně slib v centru Českých Budějovic. Zítra bude na jihu Čech oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Okresní soud v Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Z 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl víc než polovinu. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka.
2: Čermák během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. U soudu svého předchozího jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou.
2: S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně Lenka Fričová.
4: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
2: Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Kateřina Pravdová z Českých Budějovic získala titul živnostník roku v Jihočeském kraji. Víc než 7 let se věnuje dekoračním stěrkám, kterými zdobí interiéry domů, firem i kaváren. V kategorii firma roku porota ocenila společnost Sten na výrobu gumového těsnění pro automobilový průmysl. Rodinná firma dnes zaměstnává skoro 150 lidí a působí ve Vacově na Prachaticku, popisuje její jednatel Jan Šťastný.
5: Vývoj té naší práce je hlavně na základě té rodinné firmy. To bych řekl, že je jakoby stěžejní a díky tomu, že se nám povedlo vlastně ten generační převlad, který máme vlastně společně s mým otcem, tam bych řekl, že i ta firma, u který ty díly dodáváme, tak nás bere jako partnera, který opravdu v tom řetězu patří vlastně tady v České republice mezi jedničku.
0: Noví příslušníci hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje složí slavnostní slib na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Půjde o další akci v rámci oslav 160 let existence profesionálních hasičů v krajském městě. Program začne ve 14 hodin. Podrobnosti doplní mluvčí sboru Vendula Matějů.
6: Dále předáme medaile, které jsme vytvořili ku příležitosti našeho výročí. Předáme další jihočeské medaile a zároveň vyhlásíme jihočeskou anketu Hasič roku. Na náměstí také vystavíme naši moderní i historickou techniku a slavnostní akci ukončíme spanilou jízdou této techniky přes centrum města zpět na Českobudějovickou stanici.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty budou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr v bouřkách s nárazy až 70 km za hodinu bude večer slábnout. V noci budou teploty mezi 7 a 4 stupni, při uklidnění větru kolem 2 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i přízemní mrazíky. V pátek očekávejte oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18, na horách maximálně ke 14 stupňům. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý, biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda osobního auta se vyšetřuje na silnici číslo 3 v Táboře Měšicích. U křížení se silnicí 123 projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Je 12 hodin, k tomu 6 minut. Ve čtvrtek 24. září roku 2026 posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravená veselka, bude hrát k svátku. Tak dnes mají svátek Jaromírové a Jaromíry, tak Jaromírům a Jaromírám k svátku všechno nejlepší. My budeme přát do Čestic, ale také do Jistebnice. V Jistebnici s přáním začnu, přišlo k nám ručně psané přání a v něm se píše, abychom zahráli pro pana těžko se to čte, pro pana Netolického z Jistebnice, který 24. tedy dnes slaví svátek a přejeme zdraví, lásku, štěstí, radost z vnoučat, také úspěchy s hasičema. To přejí sestry Zdena a Jitka s rodinami. Tak pro pana Jaromíra Netolického z Jistebnice za chvilku bude hrát veselka Píseň na břehu Blanice a bude hrát také pro Jaromíra Brabce do Čestic k svátku a také k narozeninám, které oslavil 25. srpna. To bylo panu Brabcovi 80 let. Tak vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje celá rodina. Tak Jaromíru Brabcovi do Čestic k tomu dnešnímu svátku a k narozeninám 80. těm srpnovým a také pro Jaromíra Netolického z Jistebnice k svátku bude hrát veselka za výrazné podpory Bambininy Prahy.

Veselka společně s Bambíny di Praga dozněla. Připraveni jsou babůci zahrát do obory k zítřejším narozeninám, ale také do Malont. Do Malont budeme hrát pro pana Vladimíra Malého. K nám přišlo psaní a v něm se píše: Vážený pane starosto, milý Vladimíre, dnes stojíme na prahu konce jedné neuvěřitelné éry. Dlouhých 28 let si seděl na starostovské židli. Proseděl několik kalhoty, vymyslel stovky plánů, jak naši obec posunout kupředu. Když si do funkce nastupoval, svět v té naší vesničce pod úpatím Novohradských hor vypadal úplně jinak. Mobilní telefony byly vzácností, internet v plenkách a naše rychlá rota ještě nebyla ani na světě. Ty už si tu ale byl. Přežil si nespočet kontrol, stovky zastupitelstev, tisíce stížností na neposekanou trávu, špatně odhrnutý sníh, štěkajícího psa, zatoulanou kočku a jiné závažné zbytečné stížnosti našich spoluobčanů. Zanecháváš za sebou hlubokou stopu, jak tu materiální v podobě zvelebení Malonska, tak té lidské. Všichni ti ze srdce děkujeme za tvou nekonečnou trpělivost, energii a čas, který si nám věnoval často na úkor své vlastní rodiny a volného času. Přejeme ti do nové životní etapy pevné zdraví, neutuchající optimismus a hromadu odpočinku. Pokud ti ale bude ten ranní stres přece jen chybět, tvůj oblíbený ostropestřec bude v kuchyňce stále nachystaný. Vážíme si tě. Děkujeme za všechno a užij si zasloužený odchod do civilu. Tak to bylo pro poděkování a přání pro pana Vladimíra Malého do Malont. Písnička by měla hrát od babouků Sedlák na Louce Sečet a píseň je připravená. A bude hrát také k zítřejším 50. do obory pro pana Zdeňka Žemličku. Přišlo k nám psaní, abychom zahrali k zítřejším 50. s přáním hodně zdraví, štěstí, lásky a věčného mládí. To všechno přeje celý sbor dobrovolných hasičů z obory. Tak do obory k zítřejším 50. pro pana Zdeňka Žemličku a do Malont pro pana Vladimíra Malého budou hrát babouci Sedlák na Louce Seče.

A Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Březovská desítka, která bude hrát také do Záblatí a také do Horního dvořiště. S přáním začnou v Horním dvořišti, kde 62. narozeniny má paní Božena Sivoková. A k nám přišlo přání, abychom paní Sivokové zahráli k narozeninám a popřáli hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody do dalších let. To všechno přeje švagrová Maruš s rodinou. Paní Sivokové do Horního dvořiště za okamžik zahrajem, ale ještě předtím tu mám také přání do Záblatí, kde 75. narozeniny má paní Dagmar Hlavatá. Právě dnes paní Hlavatá slaví 75. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí z obecního úřadu v Záblatí, jak píše paní místostarostka. Tak tedy do Záblatí k 75. narozeninám paní Dagmar Hlavaté a také do Horního dvořiště ke 62. narozeninám pro paní Boženu Sivokovou. Teď bude hrát Březovská desítka píseň Krajinou snů.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost je připravena zahrát iglovanka, jednak do Olešnice, ale také do Trhových svinů. V Trhových svinech má narozeniny pan Jirkal a k nám přišlo psaní. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro mého bratra, pana Rostislava Jirkala z Trhových svinů, který právě dnes, 24. září roku 26, oslaví své 75. narozeniny. Ale zároveň bych chtěla také dodatečně pogratulovat jeho manželce, Ivoně Jirkalové, která 20. června letos oslavila 70. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti oběma do dalších let přeje sestra a švagrová Jarka s rodinou. Tak určitě do Trhových synů za chvilku hrát budeme. Bude hrát Kuba ta píseň a bude hrát také do Olešnice pro pana Václava Vláška, kterému je 75 let. A tak vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti přeje právě obec Olešnice. Pro pana Václava Vláška do Olešnice k 75. narozeninám a pro pana Rostislava Jirkala z Trhových svinů k dnešním 75. narozeninám a jeho choti Ivoně Jirkalové k těm červnovým 70. narozeninám bude hrát iglovanka píseň Kubata.

Píglovanka dohrála a v písničkách pro radost je připravena zahrát řečická kapela. Jednak do Nihošovic, ale také do Kardašovy Řečice. V Kardašově Řečici má 75. narozeniny pan Jan Nutil a k nám přišlo přání a psaní. V němž se píše, že městský úřad Kardašova Řečice přeje panu inženýru Janu Nutilovi k jeho životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a optimismu do každého dne. K přání se připojuje a všechno nejlepší také přeje manželka Dana a celá rodina. Panu Janu Nutilovi do Kardašovy Řečice k 75. narozeninám má hrát řečická kapela, protože Petr Žižka z řečické kapely je zeťákem pana Nutila, tak to zůstane v rodině a bude hrát řečická kapela také do Nihošovic ke 82. narozeninám pro paní Marii Svobodovou. Přišlo k nám psaní, prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Marii Svobodovou z Nihošovic k 82. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám paní Svobodová přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích. Tak tedy do Nihošovic ke 82. narozeninám pro paní Marii Svobodovou

Řečická kapela dohrála, Krajanka je připravena zahrát. Jiřině Řehořové k narozeninám do Žáru u Nových Hradů a také do Netolic pro pana Václava Hazuku. Já s přáním začnu u pana Hazuky. Václav Hazuka z Netolic v neděli bude mít 75. narozeniny. A nám přišlo psaní a v něm se píše: milý strejdo Vendo, k tvému významnému jubileu 75. narozenin, které oslavíš v neděli, ti ze srdce přejeme stálé zdraví, spokojenost a optimismus do let příštích. A zároveň také přidáváme i přání k svátku Václava. Máme tě všichni moc rádi, zdravíme a máváme do Netolic. Mávají sousedi Mockovi z chalupy v Chrobolech a také sestra Růžena. Tak panu Václavu Hazukovi za okamžik bude hrát píseň Chaloupky pod horami, a bude hrát také pro paní Jiřinu Řehořovou k dnešním 84. narozeninám, které oslaví v Žáře u Nových Hradů. Přejeme hodně zdravíčka a vitality do dalších let. Máme tě moc rádi. To přejí manžel Honza a dcery s rodinami. Tak pro paní Jiřinu Řehořovou k 84. narozeninám do Žáru u Nových Hradů a také do Netolic k 75. narozeninám pro pana Václava Hazuku teď bude hrát Krajanka, píseň Chaloupky pod horami.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: V písničkách pro radost je připravená zahrát Iglovanka, která bude hrát jednak do Hoděčína, ale také do Hvožďan u Bechyně. Ve Hvožďanech u Bechyně 85. narozeniny má pan Richard Mlázovský a k nám přišlo přání pro pana Mlázovského a v něm se píše: prosíme, zahrajte pěknou písničku pro našeho dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů ve Hvožďanech, pana Richarda Mlázovského, který právě dnes 24. září roku 26 oslaví krásné životní jubileum, a to 85 let. Všechno nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu do dalších let přejí členové sboru dobrovolných hasičů ve Hvožďanech. Tak do Hvožďan u Bechyně panu Richardu Mlázovskému za chvilku zahrajeme, ale ještě to mám přání také do Hoděčína k 87. narozeninám pro paní Kyslíkovou. Právě dnes, 24. září, se dožívá krásných 80 let maminka, babička a prababička paní Ludmila Kyslíková z Hoděčína. Všechno nejlepší, pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí všichni Kyslíci z Blatné, Kladna a Bechyně. Paní Ludmile Kyslíkové do Hoděčína k 87. narozeninám a také do Hvožďan u Bechyně k 85. narozeninám pro Richarda Mlázovského bude hrát Iglovanka píseň Šlamá milá na houby.

Iglovanku v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá Doubravanka, která bude hrát také do Včelné, nebo na Včelnou, a také do Borovan. S přáním začnu v Borovanech, kde zítra 79. narozeniny bude mít paní Marie Papajová. A k nám přišlo přání a psaní, prosíme o zahrání písničky pro naší tetu Marušku Papajovou z Borovan k jejím zítřejším narozeninám a přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let. To vše přeje rodina Winterova z Rudolfova. Tak paní Marie Papajové do Borovan k zítřejším 79. narozeninám za okamžik zahraje Doubravanka, ale bude hrát také do Včelné, kde 87. narozeniny má pan František Hála. Hodně zdraví, štěstí, lásky a protančených kilometrů v kulturním centru Včelná přejí Bláža a Soňa. To bylo přání pro pana Františka Hálu na Včelnou k 87. narozeninám. A Doubravanka bude hrát také do Borovan, kde zítra 79. narozeniny oslaví paní Marie Papajová. A píseň nás čeká Česká Mařenka.

písničkách pro radost teď ale Dobrovanku vystřídá telská dechovka, bude hrát do starého Bozděchova pro paní Věru Sejrkovou k 87. narozeninám. Přišlo k nám psaní a v něm se píše: všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví přeje Zdena s rodinou, Jana s rodinou, Jitka s rodinou, Jirka s rodinou a vnoučata Ondra, Janina, Jiřík, Kamil, David, Jiřík, Kubík a ještě pravnoučata Pavlínka, Honzík, Péťa, Emička, Kubík, Šíma a Vojtíšek. Ti všichni přejí k 87. narozeninám do starého Bozděchova paní Věře Sejrkové. A do starého Bozděchova má hrát telská dechovka Bílou telč.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v dnešních písničkách pro radost je ještě připravena zahrát veselka, píseň, která se jmenuje Přání od srdce. A je adresovaná do Chyšek k 60 letům společného života pro paní Marii a Františka Kašparovi. A k nám přišlo přání a v něm se píše. Milí rodiče, v tento slavný den vám chceme poděkovat za váš příklad společného soužití, za vaši podporu a lásku, za všechny ty léta. A chceme děkovat za to, že vás máme. Přejeme vám hlavně zdraví, hojnost Božího požehnání a ještě mnoho hezkých chvil s celou naší rodinou. Ze srdce a s láskou přejí dcery Dája a Jana s rodinami, také vnoučata a pravnoučata Ondra, Martínek, Adélka, Izabelka, Matouš a Bartoloměj. A ještě se píše v tom dopise, máme vás rádi. Tak do Chyšek pro paní Marii a Františka Kašparovi k 60 letům společného života je připravena zahrát veselka píseň Přání od srdce.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru, krátce před 13. hodinou. Ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Dívám se na ty naše internetové stránky, kde je ten formulář, přes který můžete objednávat a dělat radost. Jsou to stránky budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost. Zjišťuji, že září je obsazeno a v říjnu se nám to také pomalu obsazuje. Od 1. do 8. už je plno, pak je obsazeno 10. a 11. října, pak 15. 22. a ještě 24. října, ale ostatní dny jsou volné. Kdybyste chtěli, podívejte se na ten internet. Vám starším s tím mladí rádi pomůžou, ty mladí s tím umí úplně perfektně a dej jim to hodně rychle. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dneska bude veselo na Borku. V rámci tanečních večerů bude hrát Ševětínka na Borku. A mám tu také pozvánku na neděli 27. září. V Chotýčanech bude svatováclavská pouť, která začne ve 14 hodin mší svatou a od 15 už budou hrát Babouci v neděli v Chotýčanech na svatováclavské pouti. A to je všechno. Tak ještě jednou k svátku všem Jaromírům a Jaromírám všechno nejlepší, také vám, kteří dnes máte výročí svého narození. Hlavně zdraví. To přeje ze studia a hezký zbytek dne přeje Luboš Voráček.

0: velitelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, na zařízení je velký nápor. Hasiči už uhasili požár haly v Plané nad Lužnicí, škody odhadují v milionech korun. Třeboň získala do svého vlastnictví už 15. historický seník. Odpoledne bude proměnlivá převážně velká oblačnost, v noci se ojediněle můžou vyskytnout přízemní mrazíky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoct i celkové zvýšení efektivity systému. Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Mikláš.
4: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
2: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Hasiči uhasili halu v Plané nad Lužnicí, na místě ale zůstávají a řeší další postup. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů dodala, že odhadované škody budou v milionech korun. Schořely dva nákladní automobily, zasažen byl sklad ropných látek. V průběhu požáru se u haly propadla střecha. Oheň likvidovalo na 50 hasičů. Příčina je předmětem vyšetřování. Další objekt historického seníku se stal majetkem města Třeboň. O přijetí daru rozhodlo zastupitelstvo města na svém posledním sněmu. Město teď vlastní celkově 15 z 33 dochovaných historických památek. Pokračuje referentka zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti Hana Burešová.
5: Stav seníku není dobrý a jedná se spíše jen o jeho torzo. Město tedy plánuje podat žádost o dotaci na jeho odbornou rekonstrukci tak, aby se zachoval historický ráz stavby. Co nebude pokryto případnou dotací, bude s největší pravděpodobností hrazeno rozpočtem města.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty budou mezi 14 a 17 stupni, na horách naměří do 13. Mírný severozápadní vítr v bouřkách s nárazy až 70 km v hodině bude večer slábnout. V noci se ochladí na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru bude kolem 2 a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. V pátek očekáváme oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práce, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na ano. světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stejskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls? Ne. Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo by vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady, takhle, tohle, to, tak to je jasný. Ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla
0: Protože
1: Tonda.
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Byla to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala se mi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Až zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to Nik přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu. A 30 let... A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdy a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně...

0: je příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
1: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: A
0: nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů být, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny
1: možná na kytaru, zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po týhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat. Aha. Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A tady mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano. A,
0: no, ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemusím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce něco, těším co? Na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Společnost Sten Zvacová na Prachaticku získala titul Jihočeská firma roku. Základní umělecká škola v Třeboni otevřela dveře i starším lidem na Akademii umění a kultury. Zítra bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu. O průkaz můžou zažádat i Češi žijící v zahraničí, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
2: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak dva dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze stojí uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniků Petra Batok. Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Vedení školy vyhlásilo až do konce tohoto týdne ředitelské volno. Společnost Sten Zvacova na Prachaticku má titul Jihočeská firma roku. Zabývá se výrobou gumového těsnění pro automobilový průmysl a z původních dvou zaměstnanců se rozrostla skoro na 150. Jako krajského živnostníka roku včera večer porota ocenila Kateřinu Pravdovou z Českých Budějovic, která vytváří dekorační stěrky do interiérů. Vítězové postoupí do celostátního kola, pokračuje organizátor Petr Kopáček.
5: Hlavním cílem soutěží firma roku a živnostníku roku je podpora podnikatelů. Podpora zejména těch malých a středních firm a živnostníků, protože na nich stojí česká ekonomika a ty jejich příběhy jsou strašně jako zajímavý, rozličný a zaslouží si tu pozornost a to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, zviditelnit ty jejich příběhy.
2: Akademie umění a kultury na základní umělecké škole v Třeboni otevřela i lidem starším 55 let. Na hudební nástroj se tam tak můžou učit lidé bez předchozích zkušeností. Někteří studenti se tak ke klavíru dostanou poprvé právě až v seniorském věku. Podle učitelky Aleny Kohoutové si tím často plní přání z dětství.
6: Neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit a tak si plní sny. A někteří chtějí kvůli vnoučatům a tak přijdou a řeknou, naučíme se nějaký písničky, protože já chci, aby se mnou ty děti zpívaly.
3: Počasí.
2: pátek čekáme oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Motorkář havaroval na silnici 20 u Předotic na Písecku. Dvě auta se střetla v Nádražní ulici v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a poslední zářijový čtvrtek před prvním podzimním víkendem, který slibuje dobré počasí a příjemné teploty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje a další penzum zajímavých informací. Dříve se na něm proháněli plochodrážní závodníci, dnes jsou to hlavně studenti Jihočeské univerzity. Sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích prošel kompletní rekonstrukcí. Nově nabízí zázemí pro nejrůznější disciplíny. V této hodině si o něm ve vysílání povíme víc. Oranžové plody, které na podzim doslova obsypou větve, jsou plné vitaminů a dalších cenných látek. Rakitníku se někdy říká vitaminová bomba. Ale jak ho správně využít a na co si dát pozor, to připomene dnešní přírodní lékárna v této hodině. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu vašich oblíbených interpretů. V této hodině to budou švédská skupina The Ruxet Rangers a právě teď přichází zaspívat svou píseň Samotní nejsme nic, Lenka Filipová s dcerou Leny.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice. A v jihočeském metropoli se zastavíme v souvislosti s první reportáží dnešního jihočeského odpoledne. Nabídnout příjemný život lidem s postižením a zároveň podpořit při péči jejich rodiny. To je hlavní cíl nového domova se zvláštním režimem, který včera v Českých Budějovicích otevřelo centrum Bazalka. Sociální zařízení za 123 milionů korun vybudovalo za přispění evropských fondů jihočeského kraje, sponzorů a dárců. Čtyři domácnosti budou sloužit klientům s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra s problémovým chováním.
1: Tady v tom pokojíčku bude bydlet vaše Elinka. Máme tady vždycky pro každou holčičku skříň, mají tady i poličky, mají to vždycky v růžové barvě nebo ve fialových. Snažili jsme sami to měli holčičí a postýlka tady ještě není, protože si sem vemou postýlku svojí ze svého týdenního stacionáře.
2: Ředitelka Centra Bazalka v Českých Budějovicích Vanda Polívková právě ukazuje rodičům dvou holčiček, Eli a Emmy, jeden z pokojů, ve kterém bude zrovna Ela bydlet.
3: Tomáš Staněk.
4: Marcela Staňková.
2: Jsou přímo nadšeni.
4: Nový domov je luxusně zařízený. Bazalka je vlastně pro nás splněným snem, protože to, co holčičkám poskytují, my bychom doma rozhodně dát nemohli. Strašně se nám líbí jejich přístup a to, že cítíme, že je to milující prostředí a zároveň je to pro nás taková druhá rodina.
3: Holčičky už několikátým rokem pobývají v pobytovém stacionáři a pro nás je tohleto vysvobození. My můžeme trošičku začít žít.
2: Devítiletá dvojčata Ela a Emma, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním, budou mít každá svůj pokoj. Takových místností je v domě celkem 18, doplňuje ředitelka Bazalky Vanda Polívková.
1: A je to rozděleno do čtyřech domácností. Některé domácnosti jsou po čtyřech, některé po pěti. Polovina dětí ještě bude chodit do školy a polovina už jsou dospělí, kteří tady budou mít svůj denní program. V této budově můžou bydlet děti od 10 až do 50 let svého věku.
2: A teď už se dostáváme do profesionální kuchyně, která je také velmi důležitá pro tenhle bytový dům.
1: V této kuchyni se bude vařit pro všechny klienty, kteří tady budou bydlet, protože žadujou hodně péče a nedokážou se sami o sebe postarat a budou se tady vlastně stravovat i naši zaměstnanci, kterých potřebujeme 36, aby obstarali úplně celý provoz tohoto zařízení.
2: Velká je nejenom budova, ale také venkovní prostor, který budou mít klienti k dispozici.
1: Máme tady zahradu, na které budou herní prvky a chceme jim tam udělat i takovou jako relaxační zahradu a chceme tam pěstovat i včely.
2: Klienti by se do svých domovů měli nastěhovat na začátku ledna příštího roku. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Korn zaspíval na vlnách Jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Člověk potřebuje stále člověka, říká ředitel Českobudějovické střední zdravotnické školy Karel Štix. Byl dnes naším dopoledním hostem, který připomněl i kulaté výročí školy, a sice 80 let od jejího vzniku. Za chvíli vám nabídneme čas rozhovoru.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let a za tu dobu se samozřejmě proměnila nejen škola, ale i samotná práce zdravotníků. Jací jsou dnešní studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Na to se dnešního dopoledního hosta, kterým byl ředitel školy Karel Štix, zeptala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Kdybychom přenesli zdravotní sestru z roku 1946 do té současné nemocnice, tak co by je podle vás překvapilo nejvíc?
2: A tak pokud by dneska přišla do nemocnice sestřička, která tedy fungovala před 70 lety, asi by jí překvapilo, že si nemůže kliknout pro nové léky, že nemůže napsat chat, nemůže napsat zprávu, nemůže si zatelefonovat. Ale na druhou stranu zase určitě by byla schopna lépe komunikovat s pacienty, než je tomu dnes, protože to pořád naše mladé lidi učíme.
1: No a když to vezmeme obráceně, kdyby se dnešní studentka ocitla na zdravotnickém oddělení před 70 lety, co by pro ně bylo podle vás tak nejtěžší?
2: No tak musela by si vystačit s tím, co umí. Samozřejmě určitě by dala hodně na radu kolegyň a určitě by si musela vystačit s daleko primitivnější, možná můžeme říct, technikou a nástroji, takže bylo by to složitější.
1: Technologie změnily medicínu obrovským způsobem. Existuje ale něco, co se za těch 80 let ve vztahu zdravotníka a pacienta nezměnilo?
2: Tak je to tak, že vlastně člověk potřebuje stále člověka, ať jsme obklopeni technologiemi AI a opravdu prostě je to jiné, máme tady globalizaci a podobně, tak pořád je třeba empatie, je třeba lidskosti, je třeba umět komunikovat s lidmi a prostě ten pacient musí vědět, že má před sebou člověka, že má před sebou někoho, kdo mu rozumí, kdo ho vnímá a kdo mu chce pomoci.
1: Pravdou je, že když nám není dobře, tak to vlídné slovo je asi to nejdůležitější, co očekáváme. A to se v téhle profesi nebude měnit ani napříč generacemi. My tady máme i jeden posluchačský dotaz. Jak správně se říká chlapci zdravotní sestře? Když chceme poprosit sestřičku o něco, tak řekneme sestřičku nebo sestři, ale jak se osloví chlapec?
2: Tak oni to mají na vysvědčení, jsou vlastně praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami, tak to formálně je, ale já myslím, že přímo v terénu je osloví asi jménem, často jménem, protože si tím najdou cestu tímto způsobem, sestřičko jim určitě neříkají a ještě možná takový docela vtipný příběh, když jsem ještě seděl jako člen a potom předseda akreditační komise vyššího odborného vzdělávání, měli jsme tam jednoho pana docenta, který se nemohl smířit s tím, že vlastně máme právě ty dentální hygienistky a není tam ta mužská role. A on vždycky měl s tím problém akreditovat ten obor, říkal, ať se to přejmenuje, ať to nediskriminuje muže. Takže ten obor se opravdu jmenuje také dentální hygienistka a jemu to vadilo.
1: Než se rozloučíme, tak je důležité připomenout to 80. výročí vaší školy, proto se tu ostatně taky scházíme. Jaké oslavy jste připravili a můžou se k ním připojit třeba i bývalí studenti nebo veřejnost?
2: No je to opravdu veliká akce, já jsem megaloman, takže se mohou návštěvníci nebo ti, kteří se o to zajímají, těšit jednak zítra v pátek na průvod městem, který začíná od 10 hodin. Potom v sobotu tedy je to den otevření dveří od 8 do 15 se vším možným, co můžeme nabídnout a potom tedy večer zakončíme společenským vlastně reprezentačním plesem školy.
0: Celý rozhovor s Karlem Štixem, ředitelem Českobudějovické zdravotnické školy a předsedou Asociace zdravotnických škol České republiky, najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady / dopolední host. Pohyb, síla, energie a méně bolesti. To je pro změnu téma zítřejšího dopoledního rozhovoru Hanky Šoberové s trenérem Petrem Červeným. Poslouchejte po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Svůj hit z roku 1990 zaspívala v dnešním jihočeském odpolední americká rocková skupina Heart ze Seattlu. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme na naše zahrádky. Rakitník je keř typický svými drobnými oranžovými plody, které dozrávají právě v tomto období. Obsahují vitamin C, ale také další látky, kvůli kterým si rakitník našel své místo v tradičním bylinkářství. Jak ho můžeme využít v kuchyni jako součást péče o zdraví? To už je téma dnešní přírodní lékárny. V rozhovoru s Hankou Šoberovou nám o něm víc poví bylinkářka Silvie Hovorková.
1: Nejvíc ho sbíráme kvůli tomu ohromnému obsahu C-čka, který on skutečně v sobě má. Ale teď přichází ten jeden zádrhel, aby jsme si to C-čko uchovali, tak ten rakitník můžeme zpracovávat maximálně při teplotě 60 stupňů. Takže hodně lidí to dělá tak a asi je to nejosvědčenější postup. Prostě ten rakitník, když ho otrháme, což je další zádrhel, protože má trny, tak ho rychle povařit, dát si teplotu nastavit si ji do těch 60 stupňů, přidat tam třeba cukr, pokud chceme dělat nějakou marmeládu nebo pokud si chceme dělat nějaký sirup. Pak to rychle stáhnout, aby nám to C-čko neutíkalo. A protože to vlastně není převařený, tak ho zamrazit, dát si ho do nějakých malých lahviček a do mrazáku. A tak se nám asi uchová nejlíp na zimu, když chceme mít to C-čko.
2: Už jsme říkali, ono i ta sklizeň je celkem problematická.
1: No ta sklizeň je problematická. Otrlí jedinci na to jdou rukama a otrhávají ty bobulky z těch pichlavých větviček. Ale asi nejrychlejší způsob je, pokud máte prázdný mrazák, nastříhat si ty větvičky z plody, dát je do mrazáku, ono to během několika hodin zmrzne a pak už vlastně ty plody opadají tím mrazem sami. Takže to je taková asi nejrychlejší sklizeň.
2: Ono mít takovou zásobárnu vitamínu C je docela poklad. Možná jsme navnadili naše posluchače a říkají si, že by si ho tak vysadili na zahradu. Na druhou stranu, já jsem si všimla, že roste celkem bujně i v přírodě.
1: No, on ten rakitník vlastně je strašně nenáročný. On jako má teda radši takovou propustnou, trošku písčitou půdu. Nemá rád, když je ta půda přemokřená, ale když se chytne, tak on opravdu jede. Jednak se množí takovýma těma výmlatkama od kořenů, takže furt přirůstá. Ale hlavně on má takovou kamarádskou bakterii z rodu Frankia. A ta bakterie mu zajišťuje to, že ona váže ze vzduchu nějakým způsobem dusík a těmu ho vlastně dodává, takže on potom prospívá a opravdu uchytí se úplně všude, když se tam chytne, tak je mu tam dobře a rozmnoží se.
2: Ale je potřeba mít kluka holku.
1: Pokud ho chcete pěstovat, tak je třeba mít kluka a holku a na holce vlastně máme ty plody, ale kluk musí být vedle.
2: Budeme popíjet asi už z preventivních důvodů nějakou rakitníkovou šťávu anebo nějakou marmeládu třeba.
1: Je to tak, když přichází zima, tělo potřebuje C-čko kvůli imunitě, je to výborný antioxidant, ale neměli bychom zapomenout ještě na jednu věc, která se z toho rakitníku vyrábí a to je rakitníkový olej, který se lisuje z těch semínek, ale i z té dužiny a ten rakitníkový olej poslední dobou se zkoumá i to, že on má výborný vliv na hladinu našich krevních lipidů a tím nám dokáže regulovat trošku cholesterol, ale taky pečuje o sliznice zažívacího traktu a ještě teda samozřejmě imunitní systém a ty antioxidační účinky má v sobě.
0: A pokud máte rakitníkový

0: Kytník na zahradě, možná je právě teď ten správný čas vyrazit na sklizeň. Rukavice se ale rozhodně budou hodit.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den.
1: Já vás zdravím.
2: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
3: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický shield nebo stínítko.
2: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo v Doksanech v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
3: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna, a kolik bylo tady v Porubě, tak to opravdu nevím.
2: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
3: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, když si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data.
2: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů?
3: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
2: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
3: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, s extrémama a s dalšíma věcma.
4: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Český rozhlas.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Další zastávka dnešního jihočeského odpoledne bude na nově zrekonstruovaném sportovním stadionu. Na nových fotbalových hřištích nebo tenisových kurtech mohou sportovat studenti Jihočeské univerzity. Chátrající areál na Sádkách v Českých Budějovicích nahradilo moderní sportoviště s atletickým oválem. Kromě univerzitních studentů ale poslouží i místním spolkům nebo žákům místních škol. Ti si celý areál vyzkoušeli jako první.
1: Myslím si, že je to super, povrch skvělý, krásná tráva a super dojmy mám z toho.
2: Do fotbalového turnaje jihočeských středních škol se zapojila třeťačka Emma Cmuntová z česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích.
1: Byl to první zápas, teda moc sama se sebou spokojená nejsem, ale jako ta hra na té trávě a to prostředí je super.
2: Jen o pár desítek metrů dál si tenisové kurty s umělou trávou vyzkoušel třeťák Štěpán Tureček z gymnázia Jana Valeriána Jirsíka.
3: To je moc pěkné, normálně teda na umělce nehraju, takže mě to tolik nesedí, ale je to pěkný. Ty míčky se jinak odráží, přijde mi, že jsou trošku jako pomalejší než na tvrdý žo antuce, takže občas, když jsem prostě hrál backend hodně do strany, tak mě prostě úplně uskočil mimo, ale to bych řekl, že je moje chyba, že kurt je dobrý.
2: Nový sportovní areál vyšel Jihočeskou univerzitu na 125 milionů korun. Část toho pokryly dotace. Studenti a učitelé díky tomu podle rektora Pavla Kozáka získali moderní centrum s pestrou nabídkou sportů.
4: Je tady hlavní fotbalový stadion, potom nějaký menší fotbalový stadion, atletická dráha, beach volejbal, tenisové kurty, další druhy sportů. Myslím, že tu není plavecký bazén, ale jinak asi všechno.
2: Podle rektora bude areál s tartanovým běžeckým oválem sloužit hlavně studentům a učitelům pedagogické fakulty.
4: Ale jde to napříč fakultami, takže převážně pro studenty Jihočeské univerzity, ale je otevřen i samozřejmě studentům a další sportovcům i mimo Jihočeskou univerzitu.
2: Jak dál připomíná děkan pedagogické fakulty Petr Dvořák, areál v lokalitě na Sádkách využívá univerzita už delší dobu.
5: Tenhle stadion je z historie pedagogické fakulty zpět desítky let. Tohle místo má opravdu bohatou historii, bývala tady plochá dráha, bývalo tady spoustu jiných sportovišť.
2: Děkan fakulty si chválí i polohu celého areálu na dohled od většiny univerzitních budov.
5: Hned naproti máme budovu katedry, včetně jejich dalších sportovišť. Kousek odtud je kampus Jihočeské univerzity. Samozřejmě jsme v samém srdci Českých Budějovic, takže má to celou řadu výhod.
2: Kromě venkovních sportovišť by v dohledné době měla areál doplnit také hala pro sálové a míčové sporty, potvrzuje rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.
4: Je to v budoucích plánech a moc rád jsem slyšel příslib kraje, že nás v tomto bude podporovat, takže zkusíme najít finanční zdroje a ještě by tady měla stát krytá hala.
2: Univerzita navíc díky přestavbě areálu získala novou budovu loděnice pro technické zázemí a sklad sportovního náčiní. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou. Vládní návrh prošel sněmovnou. Listopadovou čelní srážku vlaků Českých drah u Zlivy na Českobudějovicku zavinil podle zjištění drážní inspekce strojvedoucí rychlíku. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jiljí poblíž Schwarzenberské hrobky v Třeboni. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
4: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
2: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Čelní srážku vlaků Českých drah u Zlivy na Českobudějovicku zavinil 20. listopadu loňského roku podle zjištění drážní inspekce strojvedoucí rychlíku. Projel návěstidlo s příkazem stůj. Podle své výpovědi špatně přečetl návěsti a domníval se, že může pokračovat v jízdě. Vjel tak do cesty osobnímu vlaku. Při nehodě se zranilo 37 lidí a celková škoda byla vyčíslena na 85 milionů 200 tisíc korun. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce. Na její zveřejnění upozornil server z dopravy.cz. Kostel svatého Jiljí u Schwarzenberské hrobky v Třeboni má ode dneška opravenou věž. Vrátila se do ní také dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
5: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli, a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na dálnici D3 na exitu 70 u Chotovin na Táborsku sjelo auto mimo silnici. V Hluboké nad Vltavou se 2 auta střetla v Nádražní ulici a auto bouralo na silnici 20. 2 auta se střetla na silnici 160 u Malšína na Českokrumlovsku a motorkář havaroval na silnici 20 u Předostic na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne. Na počasí trochu rozpačitý čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Na některé dětské sny není nikdy pozdě. V Třeboni si lidé po 55 plní třeba ten o hraní na klavír, kytaru nebo dudy. Víc v reportáži v této hodině. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se podíváme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na duet dvou velkých hlasů světové pop music Celine Dion a Barbra Streisand. Václava Neckáře a právě teď na Lucii Vondráčkovou, která má pro vás vzkaz v láhvi.

0: na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. A my se teď vydáme za našimi úspěšnými podnikateli z Jihočeského regionu. Gumová těsnění pro auta, dekorativní stěrky na stěny, pivo z létajícího pivovaru. I tak různorodé podnikání letos ocenila porota soutěže Firma roku a Živnostník roku v Jihočeském kraji. Mezi oceněnými jsou firmy i živnostníci z různých koutů regionu.
1: Kateřina Pravdová se věnuje dekoračním stěrkám a dneska vyhrála Živnostníka roku.
2: No, byla jsem opravdu dojatá. Věřím, že mě to posune někam dál.
1: Vy jste většinu času v těch monterkách?
2: Asi je to neobvyklý, jakože ženská by dělala takhle právě na štaflích, monterkách, do každý rok je 20-kilový kýbl, když jdu někam na stavbu.
1: Co vás na tom baví na té práci?
2: Je to kreativní. Po každý jiný. Mě baví, když si někdo něco vymyslí, někde najde nějaký obrázek na Pinterestu a je to třeba AI a myslí si, že to nejde, tak jim dokázat, že to jde.
1: Pavel Pilecký je z Vodňan, získal tady dneska ocenění za srdcaře roku. Vy provozujete létající pivovar.
3: Létající pivovar proto, že nemám vlastní technologii, ale nechám si to vařit v různých mini pivovarech ty piva.
1: Jak jste na to přišel, na vaření piva?
3: Když byl rok 2020, při covidu, tak jsem si začal vařit pivko ve sklepě v Hrnci. Postupně to po těch dvou letech vygradovalo. Postavil jsem si na zahradě takový stánek s výčepem a od roku 2022 tak to vlastně takhle provozuju.
4: První místo v soutěži Volkswagen Firma roku 2026 Jihočeského kraje získává společnost Sten.
1: Vítězná rodinná firma Sten dnes zaměstnává téměř 150 lidí a působí ve Vacově na Prachaticku, popisuje její jednatel Jan Šťastný.
5: Abych to opravdu zjednodušil, tak děláme gumičky, je to gumové těsnění, které patří zejména do motorů, do aut. V současné době vlastně ještě pracuje můj otec, moje maminka, která dělala po leta finanční účetní, takže se pořád zapojuje a je samozřejmě v tom řetězci i moje manželka.
1: V porotě zasedla taky Michaela Sládková, zástupkyně ředitelky Jihočeské hospodářské komory.
6: Pro mě určitě je důležitý, že je to originální nějaký nápad, v kterým možná vidím ten smysl do budoucna. Zaměstnávají znevýhodněný zaměstnance, nebo to má přesah nějaký ekologický. To všechno má určitě vliv na to rozhodování a samozřejmě pak samotná i prezentace, protože ta je taky důležitá.
1: Hlavním cílem soutěže je podpora podnikatelů, říká za pořadatele Petr Kopáček.
7: Podpora zejména těch malých a středních firm a živnostníků, protože na nich stojí česká ekonomika a ty jejich příběhy jsou strašně jako zajímavý, rozličný a zaslouží si tu pozornost a to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, zviditelnit ty jejich příběhy.
1: Vítězové z každého kraje postoupí do celostátního finále, které bude v listopadu. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a připraveno je dnešní vydání řidičské abecedy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, zda na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmeme to veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Bullet to my heart a Taylor Dane. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Pokud máte v životě ještě mnoho cílů a nesplněných přání, poslouchejte pozorně. Základní umělecká škola v Třeboni totiž otevřela další ročník Akademie umění a kultury pro lidi nad 55 let. Studenti si mohou vybrat hudební, výtvarný, taneční nebo literárně dramatický obor. Někteří se do školy vracejí opakovaně, jiní letos začínají.
1: Všude. Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
2: Ne.
1: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
2: Děkuji.
3: I matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával v koncertním sále ředitel Matouš Řeřicha.
4: Podmínkou první je, aby člověk dosáhnul věku 55 let plus a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole. V Třeboni, takže výtvarný, literárně, dramatický, taneční obor a hudební obor.
1: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně, dramatický obor. A víte, jak to vím? Protože jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se. Ještě bych řekl paní Petrušce, ta nám dělá všem klíče tady. A kdybyste potřebovali nejlepší, nejrychlejší zpracování klíčů. Kdo tam už byl? No, tak je to nádhera.
3: Děkuju. O každém ze žáků jste vlastně věděl něco, občas aby se člověk bál, co na něj prozradíte. Máte tady takovou domovskou atmosféru.
4: Někteří chodí už více cyklů, povídáme si, svěřujeme se, radíme se s těmi věcmi okolo umění a hlavně se tady radujeme.
3: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
4: Třeba v těch skupinových oborech, v té výtvarce tanečním oddělení a literárně dramatickém oboru se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
3: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
5: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty, nic. A asi to bylo splněný dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly a najednou prostě jsem tam měla dost místa, že bych mohla něco dělat.
3: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
6: To byl vlastně můj dětský sen od první třídy hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se k tomu dohrabala v důchodu. No.
3: Na klavír se díky Akademii umění a kultury naučila
7: Hana Cepáková z Třeboně. Začala jsem úplně ten první cyklus a chodím stále a zase budu pokračovat.
3: Musíte cvičit z hodiny na hodinu?
7: Cvičím, jak tak chodím kolem klavíru doma.
3: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí do hodin klavíru, je Alena Kohoutová.
8: Tímhletím lidem, oni mi to sami říkají, že si plní sny teďka na sklonku třeba života, že neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit.
3: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Teploty jsou aktuálně s přechodem studené fronty chladné, ale na víkend by to mělo být už výrazně lepší. Ale raději se ještě zeptáme odborníků. Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno až oblačno, ale během noci bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. K ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou poměrně nízko na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 stupně a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně s mlhami. Zítřejší odpolední maxima 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu, večer pak vítr proměnlivý. Byl zátěž zítra na jedničce.
1: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: Sobota bude slunečná, bude jasno až polojasno, v noci a ráno místy s mlhami. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, ojediněle se opět vyskytnou přízemní mrazíky a odpoledne pak vystoupají na 18 až 22 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: A slunce můžeme očekávat i v neděli?
2: I v neděli bude toho slunce poměrně dost, ale oblačnosti přece jenom o něco více. Bude převažovat polojasná obloha, ráno bude až jasno, během dne bude přechodně i více převážně průsvitné oblačnosti vyšších pater. Nedělní ranní minima 8 až 4 stupně, odpolední maxima 19 až 23 stupňů a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: A čím nás mimo pracovních povinností přivítá nový pracovní týden?
2: I pondělí bude převážně polojasné s částečně průsvitnou oblačností vyšších pater. Ráno se opět výjimečně vyskytnou mlhy. Ranní minima v pondělí 11 až 7 stupňů a odpolední maxima mezi 20 a 24 stupně Celsia a bude vát slabý jihovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody. Návrh v úvodním kole podpořili poslanci. V Jindřichově Hradci hledají investora pro novou bytovou zástavbu v centru města. Jihočeská filharmonie dnes zahajuje koncertní sezonu koncertem Tajemství vodníka. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
2: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Nové bydlení má vzniknout na dosud nezastavěných městských pozemcích v Mířovského ulici v Jindřichově Hradci. Jsou na okraji historického centra nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Město teď vypsalo tendr na jejich využití. Jakou podobu by měla nová zástavba mít, popisuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Při výběru nechceme hodnotit jen finanční výhodnost nabídky, ale také kvalitu samotného návrhu. Důležitý bude veřejný prostor, dostatek zeleně nebo zachování vzrostlých stromů. Počítáme také s podzemním parkováním a různými velikostmi bytů.
0: Nabídky můžou zájemci podávat do konce prosince. Koncertní sezonu Jihočeské filharmonie zahájí 24. září slavnostní koncert s názvem Tajemství vodníka v divadelním sále Českobudějovického metropolu. Hudba Vítězslava Nováka a Zdeňka Fibicha zazní pod taktovkou šéf-dirigentky Aleny Hron. Informovala o tom Kateřina Kyselová z marketingu filharmonie. V roli vypravěče se představí herec Martin Mišička.
1: Sport.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsal na svém webu. Míň koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Sakamiro z roku 2023 a Godfrey z roku 2024.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až jasno, jen výjimečně mlhy. Naměříme nejvýše 18 stupňů, na horách do 14. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 160 u Malšína na Českokrumlovsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno. A teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
2: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a veselé.
1: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow
1: rapera.
0: Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: no,
0: krasavice, vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili. Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nashle.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám a proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nastáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujem. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba Františka Netoli.
2: Zdraví, ne?
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
5: Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
5: Naschle,
9: děkuju.
2: Mějte se, pořád Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
12: Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Hmm? Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra, si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky?
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který složil tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám za hlouposti.
3: No, prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně to... v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím,
1: že? Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to
4: a
2: nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A
1: milý pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedivím.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: Pana
5: pracního, že se o ní tak hezky
1: Je to
5: stará.
1: Pracné, ale...
2: Helete se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká,

0: Dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká.
1: Ty co? Ty jsi tady na co?
0: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jinak

0: Geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek, zvláště když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyně z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusekne, jak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil. Spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se okoupila, že sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takové jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to,
2: jídlo.
3: Rozumíš to, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Strojvedoucí rychlíku způsobil loňskou srážku 2 vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Výsledky vyšetřování zveřejnila drážní inspekce. Cena nafty je skoro na rekordu, zdražil taky benzín. Základní umělecká škola v Třeboni otevřela dveře i starším lidem na Akademii umění a kultury. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidská chyba zavinila loňský listopadový střet 2 vlaků ve Zlivy na Českobudějovicku. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce z vyšetřování příčin nehody. Podle ní byla příčinou střetu nedovolená jízda rychlíku z Českých Budějovic do Plzně. Strojvedoucí s ním vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku z Dívčic do Českých Budějovic.
4: Závěrečná zpráva zároveň vyvrátila spekulace o možném vypnutí zabezpečovacího zařízení ve stanici Zliv. Dokument dále upřesňuje počet zraněných z nehody na 37. Původně jich mělo být o 10 víc. Celková škoda přesáhla 85 milionů korun. Ze Zlivy Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Akademie umění a kultury na základní umělecké škole v Třeboni otevřela i lidem starším 55 let. Na hudební nástroj se tam tak můžou učit lidé bez předchozích zkušeností. Někteří studenti se tak ke klavíru dostanou poprvé právě až v seniorském věku. Podle učitelky Aleny Kohoutové si tím často plní přání z dětství.
5: Neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit a tak si plní sny. A někteří chtějí kvůli vnoučatům a tak přijdou a řeknou, naučíme se nějaký písničky, protože já chci, aby se mnou ty děti zpívaly.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzin. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nejlevnější paliva v Jihočeském kraji prodávají na Českobudějovicku. Nejvíc platí za benzin motoristé na Českokrumlovsku. Nafta je v kraji nejdražší na Prachaticku. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Marže obchodníků zastropuje na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu.
6: Sport.
2: Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodě hlídek vybojovali v italské Ivreji stříbro, vyhráli Francouzi.
6: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na 1. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto bouralo na silnici 105 u Křižanova na Písecku a taky u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci publicistiky z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. O tom, že jsou na jihu Čech šikovní a nápadití podnikatelé, svědčí několik cen v soutěži Živnostník roku. V reportáži, kterou v Českých Budějovicích natočila Kristýna Barčíny, uslyšíte třeba malířku dekoratérku Kateřinu Pravdovou. Ta si odnesla titul Krajský živnostník roku za to, že dokáže profesionálně ozdobit jakoukoliv zeď nebo podlahu v místnosti i venku. A pokračujeme v takzvaných volebních půlhodinkách, ve kterých vám představíme kandidující strany a hnutí v Jihočeském kraji před podzimními komunálními volbami ve všech okresních městech. Dnes se zastavíme v Českém Krumlově. Začínáme v 17:30. A jaká bude hudba? O vaši dobrou náladu se postarají i Rejšer Karel Gott se svou dcerou Charlotte Ellou a právě teď se můžeme s Pavolem Haberou podívat směrem k nebi, protože je to o hvězdách.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. Je to...

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Lenka Rybáčková se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Hasiči dnes hasili požár haly v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů upřesnila, že odhadované škody budou v milionech korun. Schořily dva nákladní automobily, zasažen byl sklad ropných látek. V průběhu požáru se u haly propadla střecha. Oheň likvidovalo na 5 hasičů. Jeden z nich se zranil a byl převezen do táborské nemocnice. Příčina je předmětem vyšetřování. Centrum Bazalka v Českých Budějovicích otevřelo nový domov se zvláštním režimem. V domě jsou 4 domácnosti s 18 pokoji. Budou v nich bydlet klienti s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra s problémovým chováním ve věku od 10 do 50 let. Ředitelka Centra Bazalka Vanda Polívková k sociálnímu zařízení za 123 milionů korun dodala.
3: Některé domácnosti jsou po 4, některé po 5, budou malé a tady budou ten život prožívat jako v rodině. Máme tady i kuchyni, máme tady i rehabilitaci a budeme tady mít ještě krásnou zahradu. Chystáme se tady vybudovat hřiště, takže můžou tady vlastně trávit úplně celý den.
2: Na projekt přispěli sponzoři, dárci, ale taky Jihočeský kraj nebo evropské fondy. Kostel svatého Jilí u Schwarzenberské hrobky v Třeboni má ode dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
4: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
2: Nový sportovní areál začal sloužit studentům pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Zázemí v Českobudějovické ulici na Sádkách nabízí vedle fotbalového hřiště nebo atletického oválu například tenisové a beachvolejbalové kurty. Areál využijí taky žáci jihočeských škol nebo místní spolky.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Komunální volby 2026.
5: Po 4 letech opět půjdeme volit nové městské a obecní zastupitele. V pátek 9. a v sobotu 10. října nás čekají komunální volby. Český rozhlas vám každý všední den v 17:30 večer představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Jihočeského kraje. Včera jsme navštívili České Budějovice, dnes se vydáme do Českého Krumlova. Poslouchejte nás zhruba v 17 hodin a 30 minut.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Odpoledne v Jihočeském kraji je v plném proudu, my přidáme další hudbu a zajímavé informace. Gumová těsnění pro auta, dekorativní stěrky na stěny a pivo z létajícího pivovaru. I tak různorodé podnikání letos ocenila porota soutěže Firma roku a Živnostník roku v Jihočeském kraji. Mezi oceněnými jsou firmy i živnostníci z různých koutů regionu.
2: Kateřina Pravdová se věnuje dekoračním stěrkám a dneska vyhrála Živnostníka roku.
3: No, byla jsem opravdu dojatá. Věřím, že mě to posune někam dál.
2: Vy jste většinu času v těch monterkách?
3: Asi je to neobvyklý, jakože ženská by dělala takhle právě na štaflích, monterkách. Do každý rok je 20-kilový kýbel, když jdu někam na stavbu.
2: Co vás na tom baví na té práci?
3: Je to kreativní. Po každý jiný. Mě baví, když si někdo něco vymyslí, někde najde nějaký obrázek na Pinterestu a je to třeba AI a myslí si, že to nejde, tak jim dokázat, že to jde.
2: Pavel Pilecký je z Vodňan. Získal tady dneska ocenění za srdcaře roku. Vy provozujete létající pivovar.
4: Létající pivovar, protože nemám vlastní technologii, ale nechám si to vařit v různých mini pivovarech, ty piva.
2: Jak jste na to přišel, na vaření piva?
4: Když byl rok 2020, při covidu, tak jsem si začal vařit pivko ve sklepě v Hrnci. Postupně to po těch 2 letech vygradovalo. Postavil jsem si na zahradě takový stánek s výčepem a od roku 2022 tak to vlastně takhle provozuju.
5: První místo v soutěži Volkswagen Firma roku 2026 Jihočeského kraje získává společnost Sten.
2: Vítězná rodinná firma Sten dnes zaměstnává téměř 150 lidí a působí ve Vacově na Prachaticku, popisuje její jednatel Jan Šťastný.
6: Abych to opravdu zjednodušil, tak děláme gumičky, je to gumové těsnění, které patří zejména do motorů, do aut. V současné době vlastně ještě pracuje můj otec, moje maminka, která dělala po leta finanční účetní, takže se pořád zapojuje a je samozřejmě v tom řetězci i moje manželka.
2: V porotě zasedla taky Michaela Sládková, zástupkyně ředitelky Jihočeské hospodářské komory.
7: Pro mě určitě je důležitý, že je to originální nějaký nápad, v kterým možná vidím ten smysl do budoucna. Zaměstnávají znevýhodněný zaměstnance, nebo to má přesah nějaký ekologický. To všechno má určitě vliv na to rozhodování a samozřejmě pak samotná i prezentace, protože ta je taky důležitá.
2: Hlavním cílem soutěže je podpora podnikatelů, říká za pořadatele Petr Kopáček.
8: Podpora zejména těch malých a středních firm a živnostníků, protože na nich stojí česká ekonomika a ty jejich příběhy jsou strašně jako zajímavý, rozličný a zaslouží si tu pozornost a to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, zvnitelnit ty jejich příběhy.
2: Vítězové z každého kraje postoupí do celostátního finále, které bude v listopadu. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích letos slaví 80 let. A za tu dobu se samozřejmě proměnila nejen škola, ale i samotná práce zdravotníků. Jací jsou dnešní studenti, nároky na zdravotníky i samotná péče o pacienty? A daří se i v digitální době vychovávat zdravotníky, kteří umějí nejen ovládat přístroje, ale také naslouchat lidem? Na to se dnešního dopoledního hosta, kterým byl ředitel školy Karel Štix, ptala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Kdybychom přenesli zdravotní sestru z roku 1946 do té současné nemocnice, tak co by je podle vás překvapilo nejvíc?
2: A tak pokud by dneska přišla do nemocnice sestřička, která tedy fungovala před 70 lety, asi by jí překvapilo, že si nemůže kliknout pro nové léky, že nemůže napsat chat, nemůže napsat zprávu, nemůže si zatelefonovat. Ale na druhou stranu zase určitě by byla schopna lépe komunikovat s pacienty, než je tomu dnes, protože to pořád naše mladé lidi učíme.
1: No a když to vezmeme obráceně, kdyby se dnešní studentka ocitla na zdravotnickém oddělení před 70 lety, co by pro ně bylo podle vás tak nejtěžší?
2: No tak musela by si vystačit s tím, co umí. Samozřejmě určitě by dala hodně na radu kolegyň a určitě by si musela vystačit s daleko primitivnější, možná můžeme říct, technikou a nástroji, takže bylo by to složitější.
1: Technologie změnily medicínu obrovským způsobem. Existuje ale něco, co se za těch 80 let ve vztahu zdravotníka a pacienta nezměnilo?
2: Tak je to tak, že vlastně člověk potřebuje stále člověka, ať jsme obklopeni technologiemi AI a opravdu prostě je to jiné, máme tady globalizaci a podobně, tak pořád je třeba empatie, je třeba lidskosti, je třeba umět komunikovat s lidmi a prostě ten pacient musí vědět, že má před sebou člověka, že má před sebou někoho, kdo mu rozumí, kdo ho vnímá a kdo mu chce pomoci.
1: Pravdou je, že když nám není dobře, tak to vlídné slovo je asi to nejdůležitější, co očekáváme. A to se v téhle profesi nebude měnit ani napříč generacemi. My tady máme i jeden posluchačský dotaz. Jak správně se říká chlapci zdravotní sestře? Když chceme poprosit sestřičku o něco, tak řekneme sestřičku nebo sestři, ale jak se osloví chlapec?
2: Tak oni to mají na vysvědčení, jsou vlastně praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami, tak to formálně je, ale já myslím, že přímo v terénu je osloví asi jménem, často jménem, protože si tím najdou cestu tímto způsobem, sestřičko jim určitě neříkají a ještě možná takový docela vtipný příběh, když jsem ještě seděl jako člen a potom předseda akreditační komise vyššího odborného vzdělávání, měli jsme tam jednoho pana docenta, který se nemohl smířit s tím, že vlastně máme právě ty dentální hygienistky a není tam zase ta mužská role. A on vždycky měl s tím problém akreditovat ten obor, říkal, ať se to přejmenuje, ať to nediskriminuje muže. Takže ten obor se opravdu jmenuje také dentální hygienistka a jemu to vadilo.
1: Než se rozloučíme, tak je důležité připomenout to 80. výročí vaší školy, proto se tu ostatně taky scházíme. Jaké oslavy jste připravili a můžou se k ním připojit třeba i bývalí studenti nebo veřejnost?
2: No je to opravdu veliká akce, já jsem megaloman, takže se mohou návštěvníci nebo ti, kteří se o to zajímají, těšit jednak zítra v pátek na průvod městem, který začíná od 10 hodin. Potom v sobotu tedy je to den otevření dveří od 8 do 15 se vším možným, co můžeme nabídnout a potom tedy večer zakončíme společenským vlastně reprezentačním plesem školy.
1: Co všechno naše tělo zvládne, když se o něj začneme správně starat? A proč někdy stačí změnit pár každodenních návyků, aby nás přestala bolet záda, přibylo energie a pohyb zase začal dělat radost? Naším hostem bude trenér Petr Červený, který učí lidi pečovat o své tělo tak, aby jim sloužilo nejen dnes, ale pokud možno celý život. Poslouchejte pořad Dopolední host v pátek po 11. dopolední. Hanka Šeberová vás zve k jeho poslechu.

0: komunální volby 2026.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, které jsme zaměřili na komunální volby. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Jihočeském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes se podíváme do Českého Krumlova. Mým hostem ve studiu je editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Dobré odpoledne.
2: Hezký podvečer.
1: Český Krumlov leží necelých 30 kilometrů jižně od Českých Budějovic. K 1. lednu letošního roku tam žilo téměř 12 800 obyvatel. Město na seznamu UNESCO patří díky zámeckému areálu, historickému jádru nebo otáčivému hledišti k turisticky nejoblíbenějším místům v České republice. A Pavlo, připomeň nám prosím, kdo vedl v uplynulých 4 letech tuto radnici.
2: V Krumlově je 23členné zastupitelstvo. Starostou se stal Alexander Nogrády z hnutí ANO. Na tomto postu vystřídal Dalibora Cardu, který stál v čele radnice od roku 2010 3 volební období. Nogrády město řídil společně se 3 místostarosty, Daliborem Uhlířem z uskupení nezávislých kandidátů Český Krumlov srdcem a rozumem. Druhým místostarostou je Zbyněk Toman z Naše Česko, který ovšem před 4 lety kandidoval za ODS. Třetím pak politický matador Robin Šinko, zvolený za sdružení Občané patrioti. Mimochodem, všichni pánové kandidují i v nadcházejících komunálních volbách.
1: V Českém Krumlově vládla v posledních letech docela pestrá koalice. Jaké bylo její složení v končícím volebním období?
2: Byla opět velmi pestrá. Hned po volbách měla jen 12 členů, tedy těsnou menšinu. Tvořili ji členové hnutí ANO 2011, Český Krumlov rozumem a srdcem nezávislý, Občanská demokratická strana, Krumlováci koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj, Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných. Ovšem už na konci února roku 2023 se rozšířila o 3 členy hnutí Občané patrioti, čímž konečně získala pohodlnou většinu. V opozici skončila KDU-ČSL, Jihočeši 2012, Nezávislí a Zelení, Společně pro Krumlov nezávislí a TOP 09 a konečně KSČM Levice.
1: A kolik politických stran a hnutí kandiduje v Českém Krumlově letos?
2: Celkem 12, což je o 1 víc než před 4 lety. Jsou to Hnutí ANO 2011, dále Český Krumlov rozumem a srdcem nezávislý, KDU-ČSL, nechybí Komunistická strana Čech a Moravy, ODS, ani Nezávislí a Zelení a Občané patrioti. Nově se objevuje hnutí Naše Česko, koalice Český Krumlov za podpory Jihočeši 2012, TOP 09, Starostové a nezávislí. Noví jsou Krumlováci CZ s podporou hnutí VOK, Volba pro kraj. A nováčkem je taky Vize pro Krumlov a samostatně kandiduje Jiří Kopal pro Krumlov.
1: Abychom nemluvili jen o Českém Krumlově, pojďme zmínit i další větší města na Česko-Krumlovsku. Jak vypadaly uplynulé 4 roky na jiných místech v regionu?
2: Tak například v Kaplici nastal před 4 lety zásadní obrat, kdy volby přesvědčivě vyhrálo hnutí Děti Kaplice. V zastupitelstvu získalo 6 mandátů a pozici starosty. Radek Ježek tehdy vystřídal dlouholetého starostu za KDU-ČSL Pavla Talíře. Ovšem na svém postu nesetrval ani 2 roky. V červnu 2024 na svou funkci rezignoval. Už předtím to v Kaplici vřelo, kdy se koalice snažila odvolat místo starostu Pavla Svobodu. Ježka ve vedení radnice vystřídal Libor Lukš z hnutí Otevřená radnice. Naopak stabilní situace je v nedalekém Velešíně, kde je starostou už 2. volební období Petr Wagner ze sdružení Náš Velešín, Město pro život, a jeho místo starostou pak Jiří Ružička ze sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj města Velešín.
1: Volby na Českokrumlovsku shrnula editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města. Jako první se zaměříme na to, jestli se z historického centra Českého Krumlova vytrácí běžný život. A pokud ano, jak by to lídři jednotlivých stran a hnutí chtěli řešit.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Českého Krumlova. U mikrofonu zůstává Matěj Vodička a mým hostem je dnes editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Jaké problémy chce město v příštích 4 letech řešit a jaké mají jednotlivé strany a hnutí představy o jeho dalším směřování? Tak právě na to jsme se zeptali všech kandidujících uskupení. Každému jsme poslali 3 otázek k tématům, která se Krumlováků přímo dotýkají. Z 12 kandidujících stran, hnutí a koalic nám poslalo odpověď všech 12 lídrů.
0: Komunální volby 2026.
1: Český Krumlov je jedním z nejoblíbenějších turistických míst nejenom v jižních Čechách, ale i v celé republice. Historické centrum ale část místních označuje spíše za turistické peklo a upozorňuje na to, že se z něj vytrácí běžný život. Kandidujících stran a hnutí jsme se proto zeptali, jestli a popřípadě jak je potřeba problém řešit.
2: Většina kandidátů se shodla na tom, že je třeba podpořit vznik a provoz běžných služeb, které by Krumlováky do historického jádra přivedly. Podle starosty Alexandra Nográdyho z hnutí ANO ale není reálné očekávat, že se do centra ve větší míře trvale bydlící obyvatelé vrátí. Což ostatně zmínilo i několik dalších kandidátů. S Daliborem Uhlířem z uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem nezávislí se shodují, že by centrum mělo zůstat přirozenou součástí života Krumlováků skrze pořádání kulturních nebo sportovních akcí. Podporu běžných provozoven a bydlení pro místní zmínil taky Jiří Kopal, jediný kandidát hnutí Jiří Kopal pro Krumlov, a Robin Šinko ze sdružení Občané patrioti. Ten by chtěl obyvatelům historického centra navíc pomoct třeba úpravou parkovacího systému.
1: Jak se k problému historického centra staví taky další kandidující subjekty?
2: Podpora bydlení a běžných služeb v centru je důležitá i pro Romana Kneifla z KDU-ČSL nebo lídrini Vize pro Krumlov Naďu Perníkovou. Oba jako důležitý prvek pro vytváření komunitního života Krumlováků zmínili třeba Krumlovskou základní uměleckou školu, městskou knihovnu nebo třeba městské divadlo. Regulace hluku spojeného s turismem je důležitá pro Zbyňka Tomana z hnutí Naše Česko a lídra nezávislých a zelených Martina Střelce, který by navíc chtěl rozložit turistickou návštěvnost do více měsíců a zmírnit tak její negativní dopady na život místních.
1: Co na otázku odpověděli lídři zbývajících kandidátek?
2: Lídr koalice Český Krumlov za podpory Jihočeši 2012, TOP 09, Starostové a nezávislí Martin Hák vidí jako jednu z cest řešení problému vybudování nové školy přímo v historickém centru, která by podle něj přirozeně vytvořila poptávku po běžném bydlení a službách. Na podporu Krumlováků by lídr KSČM Petr Šandera zpřísnil průjezdnost centrem města a víc by se zaměřil na městskou zeleň nebo zkapacitnění veřejných toalet.

0: Tříčtvrtník z ODS by pro místní obyvatele chtěl například vybudovat víc parkovacích míst nebo rozšířit zóny se zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti. A podle lídra Krumlováci.cz s podporou hnutí VOK Volba pro kraj Pavla Podruha se mají výnosy z turismu vracet zpátky Krumlovákům, a to třeba díky zvýšení tarifu bus stopu pro jednodenní autobusové skupiny.
1: Tak to bylo velmi stručné shrnutí toho, jak se kandidující subjekty staví k problému historického centra spojeného s masovým turismem. Plné znění odpovědí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice budějovice.rozhlas.cz. Za chvíli se podíváme na další diskutované téma Českého Krumlova, a to je výstavba nového plaveckého stadionu.
2: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a náš předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se spolu s editorkou zpravodajství Pavlou Kuchtovou podíváme do Českého Krumlova. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jestli má město investovat miliony korun do nového plaveckého stadionu bez veřejné architektonické soutěže.
2: S dosavadním postupem, kdy se město pro stavbu bazénu rozhodlo nevyhlásit veřejnou architektonickou soutěž, souhlasilo 7 z 12 lídrů. Výstavbu formou Design and Build svým souhlasem podpořil Jiří Kopal pro Krumlov, který ale zdůraznil, že je potřeba kontrolovat nejen stavbu, ale především její cenu a ekonomiku provozu. Dosavadní postup nespochybňuje ani Petr Šandera z KSČM. Podle Alexandra Nográdyho z hnutí ANO, Dalibora Uhlíře z hnutí Krumlov rozumem a srdcem a Zbyňka Tomana z hnutí Naše Česko nemá město na další prodlužování a odkládání výstavby bazénu čas. Zvolený postup, který je podle nich správný, umožní výstavbu zařízení v co nejkratším termínu. Lídr hnutí Občané patrioti Robin Šinko kvůli mimořádnosti situace s postupem také souhlasí, stejně jako Jiří Čtvrtník z ODS, který ale upozornil na to, že předpokládaná částka investice nesmí ohrozit budoucí rozpočet města.
1: Zbylých 5 kandidujících subjektů by tedy raději volilo cestu architektonické soutěže. Jaké nejčastější důvody, Pavlo, ke svému postoji lídři uváděli?
2: Nejčastěji zmiňovaným důvodem byla finanční stránka plánovaného projektu. Lídrině hnutí Vize pro Krumlov Naďa Perníková upozornila na vysoké provozní náklady a budoucí možné riziko zmínil i Martin Střelec z hnutí Nezávislí a Zelení. Podle něj město nemá dostatečné finanční rezervy pro případné komplikace při investiční nebo provozní fázi. Veřejnou soutěž, která by ale výstavbu časově posunula, prosazuje i KDU-ČSL v čele s Romanem Kneiflem, stejně jako lídr koalice Český Krumlov Martin Hák a Pavel Podruh z hnutí Krumlováci.cz.
1: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se dnes v předvolebním speciálním vysílání věnujeme Českému Krumlovu. Po písničce nás čekají odpovědi na poslední otázku, kterou jsme lídrům jednotlivých stran položili. Ptát se budeme na podporu dostupného bydlení pro mladé lidi. Odpovědi jsou v plném znění k dispozici na webu Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komunální volby 2026.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Předvolební vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje. Dnes jsme se vypravili do Českého Krumlova, kde jsme se lídrů kandidátek ptali na dostupné bydlení a otázka zněla jasně. Mělo by město pomoci mladým lidem, aby v Českém Krumlově mohli žít natrvalo a pokud ano, tak jak konkrétně?
2: Lídři krumlovských kandidátek se obecně shodli na tom, že by se město mělo aktivně zapojovat do vytváření dostupného bydlení pro mladé lidi a rodiny. Jiří Kopal pro Krumlov, lídr Naše Česko Zbyněk Toman i Jiří Čtvrtník z ODS vidí jako jeden z hlavních faktorů podporu družstevního bydlení a městských nájemních bytů. Potřebu rozšiřovat možnost nájemního bydlení ale zdůraznila i Naďa Perníková, lídrině Vize pro Krumlov, která navíc ještě jako jedno z řešení zmínila spolupráci se soukromými investory. A kombinaci bytové výstavby města se zapojením soukromých investorů jako jednu z cest navrhl i lídr koalice Český Krumlov Martin Hák.
1: Jaký pohled na otázku dostupnosti bydlení mají taky další lídři?
2: Podle Petra Šandery, lídra KSČM, by se mělo město konkrétně zapojit do státem podporované výstavby malometrážních bytů. Martin Střelec z Nezávislých a Zelených vidí jako základ řešení problému vybudování energeticky úsporného městského nájemního bydlení. A stejně jako Robin Šinko, lídr hnutí Občané patrioti, by podpořil vznik startovacích bytů pro mladé lidi a rodiny. Zrychlení opravy městských bytů, podpora dětí, škol a kroužků nebo zaměření se na zanedbané areály pak jako možná řešení uvedl Pavel Podruh z Krumlováci.cz.
0: Komunální volby 2026.
1: A pojďme ještě povědět, Pavlo, co na otázku odpověděli zbylí kandidáti.
2: Podle Alexandra Nográdyho z hnutí ANO by město nemělo sázet pouze na jeden typ bydlení, ale má vytvářet celou škálu možností pro různé věkové i profesní skupiny. Ať už jde o nájemní a družstevní bydlení nebo individuální výstavbu. Budovat nabídku dostupných nájemních nebo startovacích bytů chce i lídr Český Krumlov rozumem a srdcem Dalibor Uhlíř. A Roman Kneifl z KDU-ČSL by pak schválením územního plánu podpořil výstavbu dalších bytů, konkrétně třeba v prostoru bývalé jitony nebo bývalých kasáren.
1: To byl náš předvolební pohled na Český Krumlov. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali na tři témata, která mohou ovlivnit další směřování města. Jejich odpovědi vám stručně představila editorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, a to konkrétně na adrese budejovice.rozhlas.cz. U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme zase zítra. Tentokrát se podíváme do Jindřichova Hradce. Hezký zbytek večera vám přejí a od mikrofonu se loučí Matěj Vodička
2: a Pavla Kuchtová.
0: Komunální volby 2026.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. V Jindřichově Hradci hledají investora pro novou bytovou zástavbu centru města. Projekt přestavby staré vodárny v Písku na Kemp získal cenu v soutěži Komunální projekt 2026. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Nové bydlení má vzniknout na dosud nezastavěných městských pozemcích v Miřijovského ulici v Jindřichově Hradci. Jsou na okraji historického centra nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Město teď vypsalo tender na jejich využití. Jakou podobu by měla nová zástavba mít, popisuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Při výběru nechceme hodnotit jen finanční výhodnost nabídky, ale také kvalitu samotného návrhu. Důležitý bude veřejný prostor, dostatek zeleně nebo zachování vzrostlých stromů. Počítáme také s podzemním parkováním a různými velikostmi bytů.
1: Nabídky můžou zájemci podávat do konce prosince. Projekt přestavby staré vodárny na Kemp, který město Písek dokončilo v tomto roce, uspěl v soutěži Komunální projekt 2026. Stal se vítězem v kategorii Veřejné zdraví a sport. Výsledky soutěže byly vyhlášeny včera ve Valdštejnském paláci v Praze. Zástupci města převzali ocenění a symbolický šek na 20 000 korun. Informuje o tom na webu města Písek mluvčí Petra Měšťanová. Do soutěže bylo přihlášeno 171 projektů měst a obcí. Italský parlament podpořil návrat k jádru po 40 letech. Senát odhlasoval zákon, který má vytvořit právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Vláda počítá s výstavbou prvních elektráren v letech 2033 a 2034.
4: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
5: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
4: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně váží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Díky přijatému zákonu kabinet bude moct v následujícím roce vypracovat prováděcí dekrety, týkající se například licencování reaktorů, bezpečnostních norem nebo nakládání s odpady. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulárních reaktorů. Itálie si odhlasovala odklon od jádra po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody auta u Lhenic na Prachaticku. Tři auta se střetla na silnici 34 u Třeboně v části Dvorce. Dvě auta u Malšína na Českokrumlovsku a tři auta se střetla na Husově třídě v Českých Budějovicích u Nového Kauflandu. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu v živém vysílání na telefonním čísle 221 55 44 11. A volat můžete právě teď, byť i v případě, že si chcete jen zlepšit náladu po náročném dni. Dejte si něco, co zahřeje nejen u srdce a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. O hudbu se postaráme my. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. A já teď na telefonním čísle 221 55 44 11 vítám paní Jitku, které přeji příjemný podvečer a ona si právě teď může přát.
1: Já teď přeju příjemný podvečer a chtěla bych nechat zase zavolat popřát děvčatům, Ivance ze Sousedovic, Věruce ze Čmelí, Renatě Skájová a hlavně mému přítelovi, aby jsme měli krásný večer všichni, od Jitky Zelenkový písničku Bez lásky láska není.
0: Tak to je nádherné přání. Krásný večer, děkujeme za zavolání a mějte se fajn.
1: Nápodobně, moc krát děkuju, mějte se hezky, naschledanou.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
4: Na Táborsku se nacházejí dvoje Radimovice, Radimovice u Tábora a Radimovice u Želče. My dnes kořeny navštívíme Radimovice u Želče. Tato samostatná obec měla roku 2001 celkem baťovských 99 domů a v nich žilo 325 obyvatel.
5: Těmto Radimovicím se kdysi říkalo také Radimovice knížecí nebo Želečské Radimovice. Musíme obci a jejím obyvatelům poblahopřát, protože právě tento rok oslavují přesně 700 let od první písemné zmínky.
4: Můžete nám přiblížit tu nejstarší historii Radimovic?
5: Ta koncovka IC poukazuje na to, že ves mohla být založena ve 13. století.

0: Olomovic. 26. července 1307 byla podepsána listina, kterou pražský biskup Jan IV. Zdražic změnil biskupské statky v Sepekově a vesnici Radimovice a Čelkovice a obdržel za to od Jindřicha z Rožmberka hrady Křivsoudov a Hrálec a osadu Zdislavice.
1: Listina z roku 1307 musela mít pro Radimovice mimořádný význam. Dochovala se?
0: Ano, pražský biskup Jan Zdražic v ní píše, že vyměňuje tyto vsi a hrady se všemi chalupami, lidmi, poli obdělanými i neobdělanými, lomy, planinami, lesy, ostružinovými keři, loukami, pastvinami, honitbami, mlýny, řekami a lovišti, rybníky, vodami i vodními proudy a tak dále. Je to nádherný text, nevím, proč jsou tam ty ostružiny, jestli mu chutnali, ale v listině je námi dnes diskutovaná věc nazývaná Radimovici.
1: Je zřejmé, že získáním Sepekova, Čelkovic, což je dnes část Tábora a Radimovic, ještě více se upevnilo bohatství a moc Rožmberků na jihu Čech.
0: Ano, ale i mocní Rožmberkové někdy potřebovali peníze, tak se dochovala listina z roku 1373, kterou Rožmberkové prodali tuto ves Radimovice klášteru svaté Kláry v Týnci. Zříceniny tohoto kláštera se dosud nacházejí v panenském Týnci u Loun. Za Radimovice a ještě další zboží zaplatil klášter Rožmberkům 600 kop. Rožmberkové si ale v listině vyhradili právo ves Radimovice někdy v budoucnosti pro sebe zase vykoupit zpátky. A to se také stalo, protože roku 1414 Rožmberkové vykoupili. Roku 1421 uvádí Radimovice rejstřík platů na příběnickém panství. Tento rejstřík byl ještě takzvaně sumární, neuvádíme na osedlých, ale jen celkové platy. Ale následující rejstřík 1433 už Radimovické uvádí.
1: Kdo tedy žil v Radimovicích na konci válek husitských?
0: Radimovice patřily ke statku Příběnice a byly zde Václav Richtář, ten měl 2 lány polí, dále Martin Švík, Štěpán, ten měl 1,5 lánu, Havel Krupů syn, Ondřej Šírek, ten měl také 2 lány, Pavel a Martin z Tábora, Mikeš, Jechut, ten měl 1 lán pozemků, lán měl také další hospodář Matěj Krupů zeď, jako poslední uveden Ondrák, mající 0,5 lánu, z nichž platil 19 grošů. Takže v 15. století zde bylo 10 podanských usedlostí, jsou zde převážně jenom křestní jména, někteří již měli přímí, která se později vyvinula v příjmení.
1: Jak se to vyvíjelo s Radimovicemi dále?
0: Rožmberkové později zastavili tuto ves několika majitelům, například 1488 Elišce z Poříčí, roku 1472 se připomíná Jan Mráz z Radimovic, který se psal podle regionálního historika Romana Cikharta patrně podle těchto Radimovic. Roku 1503 Petr z Rožmberka prodal platy z Radimovic u Želče a okolními vesnicemi za 1700 kop grošů českých Mikuláši Španovskému z Lisova na Gmintě a jeho synovi Oldřichovi. Tato listina je dochována v oblastním archivu v Třeboni ve fondu cizí statky, ale už 4 roky na to, roku 1507, tedy před 500 lety, byla ves připojena k želečskému panství. Roku 1561 přikoupil Vilém z Rožmberka i dvůr a pod Rožmberky patřily Radimovice do roku 1596, kdy byly jako součást želečského panství prodány.
1: Kdo koupil na konci 16. století Radimovice?
0: Byl to 8. října 1596 Adam ze Šternberka na Sedlci. Kupním zápise v Radimovicích uveden nově vystavený dvůr a ovčín. Stará fotografie tohoto ovčína až z konce 16. století se dokonce dochovala. Šternberkové pak sídlili na Bechyni a odtud vládli želeckému panství, tedy i radimovickým, a to po dobu 81 let.
1: A jak bylo v Radimovicích za hrabat Šternberků?
0: Za Šternberků bylo nejhůře v tom smyslu, že byla 30-letá válka, tehdy loupili a drancovali všichni vojáci, ať už bojovali na té či oné straně, a doba po válce nebyla právě také snadná. Z dob 30-leté války se dochovala zpráva, že roku 1619 vtrhli do Radimovic a do sousedního lomu stavovští vojáci, lidem pobrali šaty a jiné věci, které pak v Táboře prodávali téměř jenom za kus chleba. Podal o tom stížnost v Táboře bechyňský správce Ondřej Holub.

0: Lušický. V roce 1619 byl od vojáků zničen nedaleký dvůr Pracov. Ten byl zničen pak ještě jednou, a to ve 40. letech 17. století. Jistě tehdy byli vojáci znovu i v Radimovicích. Není divu, že lidé si před vojáky schovávali a zakopávali do země svoje úspory. Některé se pak najdou, protože toho jejich majitele zabili. Jako třeba v roce 1909 byl u Radimovic nalezen hrnec s více než 300 kusy stříbrných mincí a mosazným prstínkem. Mince byly právě z toho osudného 17. století.
1: Po 30-leté válce byla sepsána Berní rula, kterou poměrně často zmiňujete. Máte zprávy i o Radimovicích?
0: Já ji často zmiňuji, protože mnohdy není jiný pramen z té doby a je to veliká vzácnost. Radimovice tehdy patřily do kraje Bechyňského, Berní rula Bechyňského kraje, která zatím nevyšla tiskem jako třeba jiné kraje, takže je potřeba přímo čerpat z originálu, je uložena v Národním archivu v Praze a máme tam zprávy i o Radimovicích. Největším sedlákem ve vsi byl tehdy 2,5lánový Jakub Dušek, který choval 4 voly, 5 krav, 3 jalovice, 2 ovce a 2 svině. Pak následoval sedlák Martin Makoč ze 60 strychy, 50 strychů měl Jakub Kupka a další sedláci byli 40 strychoví, tedy Pavel Hojava, Václav Zeman a Jiřík Pánek. 40 strychů, to je asi 11 hektarů. Dále byli ve vsi chalupník Martin Rejtar z 12 strychy polí. U 2 sedláků bylo v rule později připsáno, že vyhořeli. Byl to grunt Makoče, který vyhořel 1672, a grunt Jakuba Duška, který vyhořel 1664.
1: Kdo vlastnil Radimovice po Šternbercích?
0: Byl to knížecí rod Lobkoviců, který je koupil jako součást panství Želeč 1677. Panství tehdy stálo do 160 tisíc zlatých rýnských. Nová vrchnost chtěla vědět, do čeho jde, aby nekupovala zajíce v pytli, a tak byl 1677 sepsán Urbář, kde jsou i Radimovice. Urbář nejprve cituje hospodáře z Berní ruly a pak uvádí, kdo na usedlostech je roku 1677. Takže například na lánu gruntu Jakuba Kupky hospodařil Jakub Kupka, na gruntu Martina Makoče byl Pavel Makoč, pak následoval jednolánové grunty, na prvním byl stále Václav Zeman, na druhém byl po Jiříkovi Pánkovi Václav Pánek, na třetím byl stále Pavel Hojava. Na největší živnosti na 2lánovém gruntu Jakuba Duška 1677 hospodařil už Jiřík Dušek. Na chalupě Martina Rejtara byl Ondřej Kukla, takže vidíme, že oproti Berní rule přibyla ve vsi jedna nová chalupa, na které byl Václav Novotný. To Novotný vzniklo stejně jako Novák z toho, že byl ve vsi nový. A tato příjmení stará přes 350 let se udržela v Radimovicích dodnes jako usedlostní jména. Stále se zde říká u Makočů, u Zemanů, Pánků, u Hojavů, u Dušků či u Kuklu.
1: Víte, jaké ty usedlosti měly čísla popisná?
0: Čísla popisná se začala u nás v Čechách dávat až roku 1770 nařízením Marie Terezie. Tehdy vojáci malovali lidem čísla na domě, říkalo se numera. V Radimovicích číslo 1 měl dvůr, 2 měl grunt Dušků, 3 dostala chalupa Rejtarů, číslo 5 grunt Hojavů, 6 chalupa Novotných, 9 grunt Pánků, 10 grunt Zemana, číslo 12 dostala Kovárna, 14 byl grunt Makoče. Následující rok vypukl v Čechách hlad, trvající až do roku 1773, takže, jak už jsme si i někdy říkali, na kost vyhublí lidé se živili kopřivami, lebedou a šťovíky. Ten druhý rok už padali jako mouchy a umírali leskde mimo domov, a ten třetí rok přibyl i úhyn dobytka a krupobytí, takže to byla obrovská rána, která přiměla teprve panovníky k zavedení brambor. A v této době kruté hospodařili v Radimovicích ze svými rodinami Pavel Kupka, Martin Makoč, Pavel Zeman, Vít Pánek, Jiří Hojava, Vojtěch Dušek, Václav Jahoda, Jakub Kukla a Josef Novák. Takže za 100 let přibyla zase jenom jedna chalupa.
1: Kdo žil v Radimovicích na počátku 19. století?
0: V roku 1807 hospodařil na gruntě Dušků číslo 2 Jakub Lenker, na chalupě 3 Václav Novák, u Javů 5 byl Jakub Mládek, u Kupků číslo 7 byl Václav Kůrka, na 9 Vít Pánek, na 10 Jakub Zeman, na 14 Matěj Makoč. Pak pokračovala výstavba nových obydlí velmi rychle, takže roku 1843 zde bylo už 39 domů a 281 obyvatel. Zajímavé jméno má dům číslo popisné 44, kde se říká Na Močítku. Kdysi tady byly louky a lidé zde močili. Ne tedy tak, jak my si myslíme. Oni tam močili, čili rosili len, který si sami vypěstovali a tkali z něho lněné látky.
1: Jak to vypadalo v Radimovicích na počátku 20. století?
0: Chytilův adresář z roku 1914 informuje, že tehdy patřili k obci Větrovi. Starostou byl pan Filip Černý, jestli je vám to jméno povědomé.
1: Něco mi říká.
0: Obecním slouhou byl Jan Barvínek a porodní bábou Marie Barvínková. Dvůr měl v pronájmu Karel Saxl, cihelnu vlastnil Vojtěch Studenovský, byly zde 3 hostince, Filipa Barvínka, Jana Černého a Cyrila Machoně. Byl zde kramář Josef Mládek, švec František Lenger, podkovář František Kos. Trafiku měla Josefa Dvořáková, takže ves se měla čile k světu a věříme, že tomu tak bude pro Radimovické i v dalším století jejich existence.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Strojvedoucí rychlíku způsobil loňskou srážku dvou vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Výsledky vyšetřování zveřejnila drážní inspekce. Společnost Sten z Vacova na Prachaticku získala titul Jihočeská firma roku. Prezidenti USA a Číny jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích, obchodu i umělé inteligenci. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidská chyba zavinila loňský listopadový střet dvou vlaků ve Zlivě na Českobudějovicku. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce z vyšetřování příčin nehody. Podle ní byla příčinou střetu nedovolená jízda rychlíku z Českých Budějovic do Plzně. Strojvedoucí s ním vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku z Dívčic do Českých Budějovic.
4: Závěrečná zpráva zároveň vyvrátila spekulace o možném vypnutí zabezpečovacího zařízení ve stanici Zliv. Dokument dále upřesňuje počet zraněných z nehody na 37. Původně jich mělo být o 10 víc. Celková škoda přesáhla 85 milionů korun. Ze Zlivy Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Společnost Sten z Vacova na Prachaticku má titul Jihočeská firma roku. Zabývá se výrobou gumového těsnění pro automobilový průmysl a z původních dvou zaměstnanců se rozrostla skoro na 150. Jako krajského živnostníka roku včera večer porota ocenila Kateřinu Pravdovou z Českých Budějovic, která vytváří dekorační stěrky do interiérů. Vítězové postoupí do celostátního kola. Pokračuje organizátor Petr Kopáček.
5: Hlavním cílem soutěží firma roku a živnostníku roku je podpora podnikatelů. Podpora zejména těch malých a středních firm a živnostníků, protože na nich stojí česká ekonomika a ty jejich příběhy jsou strašně jako zajímavý, rozličný a zaslouží si tu pozornost a to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, zvnitelnit ty jejich příběhy.
2: Americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga. Na oficiální návštěvě Washingtonu je poprvé od roku 2015. Před jednáním oba prezidenti naznačili témata vzájemných rozhovorů.
6: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh,
7: řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pand. Helena Berková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná, dopoledne místy přechodně až jasná, jen výjimečně mlhy. Teploty vystoupí až na 18 stupňů, na horách nejvýše ke 14. Slabý západní až severozápadní vítr se večer bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto bouralo na dálnici D3 na Táborsku přibližně na 96. kilometru ve směru na Prahu a motorka havarovala ve Zvíkově na Českobudějovicku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu e-mail od pana posluchače Jiřího, který už delší dobu sleduje v rozhlase, dříve jen u některých politiků, rozšíření pozdravu o další přídavné jméno, například krásný dobrý den a mnoho dalších jiných variant. S pobavením sleduje, jakou variantou vylepšení pozdravu ho ještě třeba moderátoři ohromí. Vždy si vzpomene na titulování ve hře Afrika divadla Jary Cimrmana. Bratře otče blbče, s druhem pozdravu krásné dobré jítro se setkává vám i v literatuře, píše pan Jiří. Tak a možná názor na tohle a pak se ptá, jak je to tam s psaním čárky.
2: Tak to vezmeme po pořadě.
1: Už je to v pořádku, prostě musíme se s tím smířit.
2: Jestli je to už i v literatuře, tak se nedá nic dělat. On ten pozdrav dobrý den v podstatě je doporučený ve formálních situacích, z čehož vyplývá, že častým užíváním se významově vyprazňuje, formalizuje se. No a
1: my nechceme, abychom zněli formálně, že? Když chceme pozdravit třeba posluchače, tak jim chceme dopřát krásné dobré ráno.
2: Ano, aby věděli, že v tom pozdravu je ten optimismus. Takže se to řeší třeba právě tím dalším přídavným jménem a když se použije konkrétně to krásný, tak to znamená velmi hezký, velmi pěkný. Takže patrně proto, aby se obnovil ten význam a bylo to hodně optimistické, tak se to zkrátka začalo takhle zdvojovat.
1: A jak je to tam s tou čárkou, když tedy chci napsat krásné dobré ráno, je to bez čárky?
2: Na to žádné pravidlo nemáme, takže když to napíšeme bez čárky, bude se to brát jako přívlastek postupně rozvíjející, dobré ráno, krásné dobré ráno. No a když tam tu čárku dáme, taky se nic nestane, bude to zkrátka přívlastek několikanásobný. To znamená, že ta dvě přídavná jména budou souřadná, rovnocená. Takže jako bychom řekli, dobré ráno a krásné ráno.
1: Můžete si vybrat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrý, mám cibu.

0: Machit. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lačera Tyšukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14.
1: Hlavu

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělený do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, která dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. Když se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek zkolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek, i když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostředí chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo a co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu. Kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takový, kteří se nás ptali, jestli bychom jim nemohli pomoct s prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni jdou.

Je s námi Roma Vakeren. Dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: Jak se věnujete dlouho rapu a vůbec zpěvu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala do Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v Hojšune na Zamenca. A čem devlil? Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: Cenu města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folkloru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešovské do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat. Nehodí
1: no,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla aha jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chorou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: ano,
0: teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom Uštoník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, ten, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla prostě Tonda.
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se změnil, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další a tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let a už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, teď mu dělám hrozně.

0: Špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly. Na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
1: A jste i hlídací babička, najdete
0: to
1: si
0: ještě
1: čas?
0: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
1: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
0: zpívá spívala? A tančí.
1: Aha, takže ty geny možná
0: na kytaru,
1: objedno.
0: Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
1: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo je... syn to v něm nějakým způsobem
0: zadusí? Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
1: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
0: Protože já jsem se s tím nedělala hlavu.
1: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
0: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
1: Tak já to zaťukám.
0: Já taky.
1: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Které mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchala a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad Lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic polehá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, netroufnu si říct, jak je stará. To bylo nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky, do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozvážely cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Carl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svíti plyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo, Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa Vysoké Mýta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie, a pokud se ve Vysokém Mýtě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný, a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů. A ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli, a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mýtě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: A posed. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné, případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopaly řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. A tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady Š11, to už takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy ŠD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus s tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno, si myslím, celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kdy ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě, my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je v městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale spíš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

se začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Sport. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnaby? Tohle není zájezdní hospodání nocleárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky. Že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řekl.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě jde z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricirovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pánbu sousede, že jste mi sem zavést ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
3: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates. Hmm. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
3: Hmm.
1: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce... Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak? Všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert myl?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
3: Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho, čepici.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Taky to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spodek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha, tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: to nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
6: Naschledanou. Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
4: No, to nejde, pane. To by bylo...

0: já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
1: Momentíček, já bych si přisadil tuhle obálku.
2: Panečku.
3: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
1: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
1: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
4: Ale má dobré srdce.
0: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
1: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
5: není psáno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticho, Herko?
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Jak je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prosto řeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane. skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jim ne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tady tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule. Pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli a třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících dvou hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba?
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie, až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvícený na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: vlníky... To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavé, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek, noční linka.
1: Dobrý večer. Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázních Poděbrady.
0: A jak tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do té, do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Uh-huh. Začínalo to, než začínali tam mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, celý, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. Ano, ten květen byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a to, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidi jezdí na soboty, neděle, rodinky, na výlety do těch lázní. A tady z našich měst různých, tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherný. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásný. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádný kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Paní Zdeno, plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátelé, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiné, kde tam různých cymbálovek a takových všechny, kde ty známí mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný. No.
1: Ano, a teď to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko.
0: Jo, to jsou potom lázně.
1: I když Poděbrady taky byly, bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Zase to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, hlavně zdraví. Já jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam nějak zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí. No samozřejmě zase potkali už nemí čekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je, jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Že člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dal třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který zatím mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zamečko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopiska, viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady za 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on udal, když mě bylo asi 7. A my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože tam země koule je kulatá. Ale jedna věc byla zajímavá, to mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly, asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský koleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty koleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysy nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak, tak, tak. tak jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě, měla nějaký takový ten vývod, že už byla hodně špatná, nějaký posvědová choroba se jim pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si to jak sváděl a nech ji na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom ochovním centru mají vysokou věž, na který se padalo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitační, takový prostě jedna z věcí za druhou, prostě byla to krásný životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle, sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobejval, a co mě tam dostalo, protože Helena na to moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů, a tam je v tom je dvousluchý dvou jako starýho pána mladýho, to je otec se synem, a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží Finchettovo je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Milo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku, a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte, a řeknete, jaké to bylo. Ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet té taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů, na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to byl v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady,

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Taky dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: který loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos...
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své, to znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého to místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jo, jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No, a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Kálo Dromo, Kali taxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: stačí. A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů a teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit a tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
0: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
1: ano.
0: Přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
1: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
0: Takže karneval?
1: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
0: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustálé práce, že?
1: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
0: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
1: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni tam
0: se tam vyznají, jo. Že?
1: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanocu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
0: No to je štěňátko.
1: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
0: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky, pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase, zimní, teď jsem to jako chtěl říct, ano. Protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
1: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátí domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka.
0: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den. No a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala: já letím 28. září na Rodos. Snad nezmrznu. Zdravím. Na to já odpovídám: Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až, řekl bych, do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste, máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plno let nikde tedy.
0: A tak o čem pejsky budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. S rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo. A
0: jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš. To jsem byla malý děvče.
0: No to já ale bylo, nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili k moři, tak já to musím myslet zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sidonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakýho přítele, se známil, když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli,
0: mm-hmm,
1: tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltežský, tak ano.
1: No, maltežský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval a ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý, kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky, já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korály, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevej. No, Mezekevej, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jedno se mě poštěstilo, dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to, 28 hodin i mezi přistáním, jo? My jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvila, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak tam v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten Sakryš.
0: Myslíte Papu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, no, myslíte?
1: Papu Novou, ano, no. Jsme letěli a my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tím.
0: Aby se dostalo taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před tím obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si je aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
2: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
2: se dívali, jestli jste náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
2: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
2: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další lidi k jejich tak dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
1: Že mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Děkuju.
2: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné. Ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil, a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodu, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Burek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala teda, no. Protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela starat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla ta školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a tak, že ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, ty jsem tam měla deja vu, vyloženě tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec se nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem
1: ano,
0: rád,
1: Borečku,
0: že posloucháte.
1: Já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
1: A tak dále, ano.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tady říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru, poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borko, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku, do Miroslavského, palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je...

0: kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
1: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
0: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti. A já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
1: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
0: Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Naše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61, kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě sputovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko my hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přes to k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale tak já vám to říkám, věřím, když už jsme umořeno, no, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak v ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo. A ještě předtím jenom se vidím krátce, jestli můžu. Tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je. A ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným nakoupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Přes 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to doteďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky. Mějte a přeju vám krásný pěkně, podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře Bulharsko a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo? S manželem.
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné. Děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou. Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte. Na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Co pak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony. Ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl. Ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Walkerových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jakýho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej. Víme, když jste ho po srsti hladili. Ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mejlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v 1 v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši. Máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeových hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdovej strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl ano dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku dohloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut. Než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskl hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti

0: k němu zmohli. Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček ten taky neměl žádný důvod k veselí. Ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
1: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
0: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
0: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
0: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
1: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
0: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.